0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku? Krásný den?
3: No je to tak, dobrý den.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
2: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
3: No tak pojďme třeba Josefa Zimu.
2: Ano.
3: Vždyť je zima.
2: Tak čert ví, proč Josef Zima.
3: A víš, kdo to napsal?
2: Ne.
3: Karel Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Ví proč musíme polku hrát, my víme to už z kola, tou polkou radost volá, a proto ať jde z kola, kdo polku nemá rád.
1: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
2: No jak a kamarádi.
1: A kamarádi. Byli, takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
2: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
1: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
2: ne, vůbec? Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
1: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
2: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
1: Viděl.
2: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
1: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru,
0: ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili, no, dělali?
1: No, my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete. No a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Tak to nemusíme bez rozpitvávat. Pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.
2: Já se dnes dopoledne.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase

0: Říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutné, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
1: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
0: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
1: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
0: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ale aspoň zaspívala, ano.

0: teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky Pásky vzpomínky, dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínský kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Vánoční, takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řek.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem, s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem, takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O móda, móda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často k slyšení. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
6: Já tě zdravím, ahoj.
5: Ahoj.
6: Ručník nemám.
5: A mídlo?
6: Ne.
5: Tak nejsi připraven na Humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
6: Ano, z jižních Čech.
5: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
6: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
5: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozenal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zdeněk Troška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, tady etážní je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A se někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, ale to řekni ty zase.
4: Já třeba jen, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Já jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, on říkal, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si je odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, jo, ale tak tyhle ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To určitě to budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
6: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
6: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
6: A pak zmizel z obrazovky,
0: Vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
6: Tak právě, přesně tak. No,
0: budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
6: Nevím. No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No,
1: se nebojte, pane Rozehnalé. No, pan Jablonský nebude muset. Nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno, vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
6: No tak jak letos, tak i mnohá léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
6: Ne, to ne, já si poslouchám.
0: Jo,
6: to já jako si taky občas hraju, jako, no, brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
1: taky Honzika Nedvěda třeba.
6: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara. A tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem jí zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klause tam a hobla. Klause, on, je, to znám, ten tady byl, jo, Klause, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct. Vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase imitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
6: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi jel odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napotká.
6: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku, já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným, vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor mezera A nebo B a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný, když to zkrátíme. Zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové, ovládla vás zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano, a pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko, nashledanou.
2: Naslyšenou, děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc, mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku, hodně, trošku.
2: Trošku, hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: Růžičkové. No tak to je krásný tohleto, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc stačit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret. A já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, Zdeněk, moment. Sedl jsem na tu postelkni a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to strčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
7: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší a to je bezvadný, a tady jde pan Zounar a tady tohle, to tohle. A najednou koukala, fotka, takový E.T., koukal z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, jaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říkat, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako, no. Kdyby si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
2: Takže tady pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: no to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to za, jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, no, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas. A oni všichni chtějí, jako.
3: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla i já v jednom představení, který vlastně hrajou, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký jo? Máš rozsah?
3: No, hele, já jsem, nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu.

0: God a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
1: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové, Nepopsanou, a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu. Zapomněli
4: jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že

0: by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
1: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká: Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
0: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
1: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
2: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo. Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty? Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo. No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe, a proto imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla, scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
5: No jakdy. Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
4: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
5: Jakde. Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako, co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
4: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
5: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jakdy.
4: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgy, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
5: No většinou šáhat? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
6: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
5: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak i ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo, a pokud je to profesionální poznámka, poznámka super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
4: která
5: to
4: odnese.
5: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
4: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak. Menšíka tam dejte si. Jo?
3: Menšíka dáme.
4: Protože ten je kumpa a je anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Sochický hor, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl.
6: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě Kocourka, příbrivný hor.
6: No jo, pan Srska,
7: vy jste výtečný.
5: Jenom zrzavou hlavičku má.
7: Kolegáček, no, Rostomilé, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: Dobrý den. A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, já, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nichž šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být. Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti. Můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata. Ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne,
3: co
6: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho se ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje. Vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země koule nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme. Děkujeme. Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Odsnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to se to milí.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává, nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovic, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Kipěra, jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jediný jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil, že... Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. O tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek, no. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno do větě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolujou zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7. měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
0: Humoriáda.
1: Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Někteří návštěvníci rokycanských městských lesů ignorují zákaz rozdělávání ohňů. Kolinec na Klatovsku zredukoval počet volebních okrsků. Kulturní organizace vyzvaly vládu, aby stáhla novou státní kulturní politiku. A dnes bude polojasno až jasno, teploty do 29 stupňů. Pěkné úterní ráno vám přeje Andrea Samešová. I přes přísný zákaz zakládají lidé v rokycanských lesích nelegální ohniště. Lesníci už museli zlikvidovat několik takových míst. Riziko požáru navíc zvyšuje i hromadění odpadků, které správci řeší hlavně v okolí rozhledny Kotel. Pokračuje mluvčí rokycanské radnice Andrea Moravcová.
2: Zaměstnanci lesů města Rokycany během 3 dnů odvezli z okolí rozhledny 9 pytlů odpadu. Odpadkové koše mají omezenou kapacitu. V posledních dnech navíc řešili požár na Čilině a ohniště na Hrádeckém vrchu. Kvůli extrémnímu suchu je velmi vysoké riziko požáru. Nerozdělávejte oheň v lese ani v jeho blízkosti.
0: Místo 8 volebních okrsků budou mít v nadcházejících komunálních volbách voliči v Kolinci na Klatovsku k dispozici pouze 3. I tak jsou podle starosty Pavla Prince ze Sdružení nezávislých kandidátů splněné podmínky, které ukládá zákon o organizaci voleb.
3: Podmínkou je, aby volební místnosti byly bezbariérové, aby dostupnost měli voliči do 3 kilometrů do volební místnosti a v případě, že budou vyžadovat návštěvu volební komise ve svém bydlišti, toto bylo zajištěno.
0: Kolinec ruší okrsky s málo voliči. Problémem bylo podle starosty i sestavení tak velkého počtu volebních komisí. Desítky organizací v kultuře vyzvaly v otevřeném dopise vládu, aby stáhla novou státní kulturní politiku. Ta by měla nahradit koncepci pro rok 2026 až 2030. Profesní organizace, instituce, spolky nebo odbory kritizují, že vláda připravila dokument bez zapojení odborné veřejnosti. Podle signatářů by měl rezort využít současnou koncepci, kterou loni na podzim přijala minulá vláda. Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy, ale nový dokument zachovává podobná témata. Připomínkové řízení pro odbornou veřejnost potrvá do 25. srpna. Rakouským zemědělcům způsobilo letošní sucho škody za zhruba 1 miliardu eur. To je přitom polovina částky, na kterou zemědělci vyčíslili škody způsobené suchem za předchozích 10 let dohromady. Informovala o tom zemědělská pojišťovna. Rakouská vláda proto připravuje balík pomoci pro zasažené farmáře.
4: Sucho zasáhlo prakticky celé Rakousko. Úroda obilí je podle zemědělců asi o 15% nižší, u kukuřice nebo soji zhruba o čtvrtinu. Největší problémy mají chovatelé dobytka. Na loukách a pastvinách chybí téměř polovina obvyklé úrody a některým farmářům proto dochází krmivo. Ministr zemědělství Norbert Točnik říká, že vláda jim chce v první fázi pomoct hlavně s financováním.
5: Důležité je nabídnout provozní úvěry, příspěvky na úroky nebo umožnit odklad splátek. Je to ale teprve začátek.
4: Kabinet bude jednat také o kompenzaci škod nebo využití peněz z fondu na řešení katastrof. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovali na svých webech. Kuchta si zkusí 3. zahraniční angažmá. V minulosti působil v ruském Lokomotivu Moskva a v dánském Midtjyllandu.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, během odpoledne vyjasnění, teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů. Fouká slabý, během dne to bude přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na dvojice, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení na 19. kilometru u Berouna. Ve směru na Plzeňce pracuje na silnici a uzavřen je levý jízdní pruh. V Nýřanech na Plzeňsku zůstává neprůjezdná Havířská ulice. Důvodem jsou stavební práce. Omezení potrvá až do poloviny září.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Šalina, Škopek, Hokna, Hantec už dávno není jenom mluvou brněnských ulic a hospod. Nově se stal součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje a pomohli mu i vědci z Akademie věd. Více se dozvíte už za chvilku. Jinak vás vítáme do nového dne. Dneska je úterý 11. srpna 2026. Na hodinách máme 5 minut po páté.
6: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Kdo to je a co dělá diktátor?
1: Že učí diktát, že něco diktuje někomu.
2: Jako, že je stavební ředitel.
3: Že třeba dětem něco diktuje na tabule.
4: Diktuje písmena jako naše paní učitelka.
5: Diktuje někomu zprávu.
6: Diktátor prostě jako diktát na počítači?
7: Může naučit to papouška diktát.
8: Může někomu něco diktovat, co?
9: Prezident. Diktuje někomu čísla.
10: Že je to třeba nějaký vládce světa, má palác a třeba diktuje, jak to má být na světě třeba.
11: Tvrdý vychovatel.

0: 9 hodin a 16 minut se pojďme podívat na to, jak dneska bude.
1: Počasí.
0: Většinou polojasno, během odpoledne vyjasnění, teploty mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Fouká slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Prostorové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž na dvojce.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5:21. Hantec, svérázná mluva Brňanů, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně tam byl zapsán na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikala v ulicích Moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit také vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že Hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brňanů.
1: Zdar, jak jsi viděl tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského Hantecu.
1: Zdar, jak jsi viděl univerzální brněnský pozdrav. Když je co jak jsi viděl, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo?

0: techniky.
1: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském Hantecu. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
2: Tak Šalinové čočmen. Čočmeny cajský, to jsou že brejle. No a Šalina elektrika už tady zmíněna.
1: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne navenek.
3: Tady jsou ty škopky, pánové, na zdravíčko.
0: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju z Babělce triny alko. Na zdraví.
2: Na zdraví. Já jsem v Duchně a můžu.
0: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď Hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
1: Žanek přišel s myšlenkou, že Hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
0: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
4: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
0: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a věci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat Hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji zemědělci sklidili téměř všechny obiloviny. Zbývají necelá 2% z celkové sklizně obilí, a to hlavně žita a ovsa. Výnosy obiloviny jsou zatím v průměru 4,62 tuny z hektaru, zhruba o pětinu nižší než loni na konci žní a nejhorší ze všech 14 krajů České republiky. Silničáři začali v Radonicích na Domažlicku opravovat poškozenou opěrnou zeď. Práce na silnici třetí třídy za téměř 16 milionů korun potrvají do prosince, uvedla mluvčí zprávy a údržby silnic plzeňského kraje Helena Frintová. Město Starý Plzenec má k dispozici studii, jak proměnit a obnovit hrad Radyně. Architekti navrhli opatření, jehož cílem je chránit původní části zříceniny, omezit zatékání dešťové vody a zvýšit bezpečnost a komfort návštěvníků. Podle starosty Jana Ereta za nezávislé počítá studie například se zastřešením Radyně na úrovni třetího podlaží prosklenou střechou. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o červencové inflaci. Podle odhadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. Mírný růst čeká v dalších měsících i Česká národní banka. Bankovní rada ale zatím ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat finále na trati 100 metrů volný způsob. A ještě počasí, dnes bude většinou polojasno, během odpoledne vyjasnění. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 je uzavřen exit 107 ve směru na Prahu. U Kostelce na Tachovsku je neprůjezdný výjezd z dálnice i vjezd na dálnici. A na jižním Plzeňsku na hlavním tahu 1/27 v úseku Borovy se opravuje povrch vozovky. Provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik další krátké zprávy v podání Andreje Samešové. No a za chviličku už vás vezmeme k Prášilskému jezeru, kde se v létě roku 1927 utopil 21-letý mladík. Počkejte si na další díl seriálu Příběhy nejen šumavské.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Ahoj.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,

0: chystá.
1: Přejeme vám příjemné úterní ráno, máme 5 hodin a skoro 41 minut. Ledovcových jezer na Šumavě je 8, z toho 5 na české straně Šumavy. Každé je něčím výjimečné. Černé je největší, nejhlubší a zároveň nejkyselejší. Jezero Laka je zase nejmenší a přitom nejvýše položené. No a Prášilské jezero má na své hrázi jako jediné pomník, který připomíná utonulého mladíka. Jeho příběh nám převypráví Jan Dvořák a Iva Kokešová.
2: Nejen šumavské.
3: Psal se 18. červenec roku 1927. Šumavu brázdí turisté, kteří začínají masivněji objevovat. Skupinka turistů míří také na Prášilské jezero. Kromě krásné přírodní scenérie se jim ale naskytne pohled, který si určitě nepřáli.
4: Na hladině pluje lidské tělo. Po jeho vyzvednutí bylo zjištěno, že utopenec měl u sebe kapesník s monogramem OK a v kapsách oděvu množství kamenů. To vedlo vyšetřovatele k domněnce, že mladík, kterého se nepodařilo identifikovat, spáchal sebevraždu.
3: S tímto závěrem bylo tělo utonulého mladého muže pohřbeno na Prášilském hřbitově. Totožnost zemřelého se zjistila teprve po několika dnech. Ředitel České státní odborné školy v Šenbachu u Chebu postrádal už několik týdnů svého syna, 21-letého Otokara Karla Karejse.
4: Ten studoval na pražské přírodovědné fakultě. Jeho obrovskou zálibou byla mineralogie. A tak pravděpodobně jeho chuť poznávat krásnou Šumavu ve spojení s jeho zálibou v minerálech ho stála život.
3: Zřejmě sbíral kameny nad příkrou skalnatou jezerní stěnou. Po kapsách už jich měl velké množství a z nějakého důvodu spadl do vody. Kameny v kapsách ho nekompromisně táhly ke dnu a on neměl šanci vyplavat.
4: Jeho otec nechal vytesat pomník, který umístil na hráz jezera s latinským nápisem, který v překladu zní takto. Posmrtně kandidát věd přírodních Otakar Karejs, který na dně ve vlnách tohoto jezera v měsíci červenci roku 1927 v rozkvětu mládí duši svou vydechl. Život tvůj i veškeré naděje naše byly zmařeny smrtí tvou nezměrnou a bolestivou.
3: Pravděpodobně to ale není jediná tragická událost, která se v tomto jezeře udála. Jedna z pověstí vypráví příběh chudé dívky z dřevařské rodiny. Ta se zamilovala do syna bohatého pražského obchodníka. Když se jim z milostného vztahu narodila dcerka, chtěli se vzít.
4: Jenže svatba jim kvůli rozdílnému původu nebyla dopřána. A tak dívka se svým milencem a společnou dcerkou ukončili život skokem do jezera. Nedlouho po této tragédii tady skoncoval se svým životem i dívčin strápený otec. Dívka se zde v podobě jezerní pany prý zjevuje dodnes.

0: Týdodere, máme 5 hodin a 47 minut. Počasí. V regionu dneska bude většinou polojasno, během odpoledne vyjasnění, teploty mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Fouká slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr, rostlové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž na dvojce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dáme signál.
1: Tak věřím, že signál je v pořádku. V 5 hodin a 51 minut si pojďte poslechnout Kam v regionu za kulturou.
2: Tipy pro volný čas.
1: Na náplavce na Mži v Plzni se od 18 hodin představí folkoví písničkáři, zahraje například plzeňský Hynek Kočí, nebo také průkopník folkového minimalismu Michal Knebl. V kempu Keramika u Hracholusek vystoupí hudební skupina Ticket, koncert začíná v 19 hodin a letní hudební večer tak můžete spojit s pobytem u přehrady. Pokud hledáte program pro děti, můžete vyrazit na hrad Velhartice v 10 hodin a 30 minut a také o hodinu později. Tam začínají netradiční dětské prohlídky gotického hradu s Bílou paní, které dětem přibližují historii hradu zábavnou formou. Dozvíte se o bydlení na hradě za času Buška z Velhartic, o středověkém jídle, zábavě, o životě dospělých i dětí. Do doby, kdy děti vyrůstaly na šlechtických sídlech, se můžete podívat na zámku v Žihobcích. Muzeum Lamberská stezka tam nabízí výstavu Život dětí na zámku za císaře Pána, která ukazuje, jak vypadalo dětství na zámku v minulosti. Otevřeno je od 10 do 16 hodin. V Sušické galerii Cirkus můžete navštívit výstavu ilustrátora Jindřicha Janíčka s názvem Noční směny. Výstava je určena dětem i dospělým a nabízí pohled na autorovu ilustrátorskou tvorbu. Otevřeno je od 7 hodin a 30 minut do 16:30. No a pokud patříte mezi diváky seriálu Policie Modrava, zajímavým tipem může být výstava fotografií z jeho natáčení. V galerii na radnici v Kašperských horách si můžete prohlédnout snímky, které pro výstavu poskytl režisér seriálu Jaroslav Soukup. Výstava je otevřená v době otevření městského úřadu, tedy od 7:30 do 17 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Budovy gymnázie v Rokycanech čeká výrazné snížení energetické náročnosti. V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat. Vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. A dnes bude polojasno až jasno, teploty do 29 stupňů. Pěkné úterní ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Půdní sucho se kvůli horku může dál zhoršovat. Podle webu Intersucho je výjimečný až extrémní stupeň na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty budou opět šplhat až k 35 stupňům.
5: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
6: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
5: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
7: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
5: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Snížení energetické náročnosti se dočká gymnázium v Rokycanech. Technici v těchto dnech zateplují všechny pavilony. Na okna montují stínění a na střeše přibydou fotovoltaické panely. Modernizace čeká i kuchyni, říká mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová.
8: Zahrnuje moderní gastrotechnologie, dispoziční úpravy a zároveň vnitřní rekonstrukci, která na to navazuje. K tomu se váže instalace kompletních rozvodů, které souvisí s výměnou vybavení v celém stravovacím zařízení. Na samotné energetické úspory má kraj vyčleněno pro letošní rok 45 milionů korun, které už jsou schválené zastupitelstvem.
4: Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity přicházejí silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně víc uchazečů. Pokud stát financování nezvýší, nebude podle rektorů možné v tomto trendu pokračovat. V roce 2027 by se tak na veřejné vysoké školy mohlo dostat maximálně 59 tisíc nových studentů, asi o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom navrhovalo na vzdělávání na vysokých školách 4 miliardy korun navíc. Teď situaci nekomentuje. O konečné podobě rozpočtu se teprve rozhodne. Ukrajinské letectvo potvrdilo, že u Oděsy se zřítila ukrajinská stíhačka MiG-29. Pilot se ale stačil katapultovat. Příčinu havárie vojenské úřady vyšetřují.
9: Velení letectva ukrajinských ozbrojených sil oznámilo, že pilot plnil bojové úkoly v oděské oblasti, které spočívaly v ničení vzdušných cílů protivníka. Pilota, který se katapultoval, brzy našli a převezli do nemocnice. Podle předběžných zjištění v letadle došlo k mimořádné situaci v okamžiku odpálení rakety. Uvedlo velení letectva a upřesnilo, že stroj začal hořet, ale pilot se ho snažil zachránit. Předposlední letecká havárie se stala 16. června v Chmelnické oblasti, kde se zřítil frontový bombardér SU-24. Oba letci zahynuli. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
10: Sport.
4: Koulař Tomáš Staněk skončil na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Na užší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil. Zvítězil Ital Fabry, mezi ženami Šilderová z Nizozemska. Do dnešních finálových bojů atletického mítinku postoupili z Čechů kladivář Myslivčuk a dálkař Mindlschmidt.
3: Počasí.
4: Dnes bude polojasno, odpoledne vyjasnění, teploty 26 až 29, na horách vystoupí na 22 až 25 stupňů. Fouká slabý, během dne to bude přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky čekejte většinou dobré, aby o dvojka střední stupeň zátěže.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na jižním Plzeňsku na silnici 2/178 v úseku Hřenče Vodokrty se opravuje vozovka. Na dálnici D5 mezi kilometry 110,5 až 100,5 se také pracuje. Ve směru na Prahu je provoz převeden do protisměru. Buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Tolik další zprávy v podání Andreje Samešové a za několik minut už bude řeč o ledním hokeji. Vypravíme se za útočníkem Škody Plzeň Michalem Teplým, který se chystá na svou druhou sezónu v dresu Západočechů.
11: My se teďka víceméně soustředíme jenom na tréninky tady, co jsme se bavili, jak budeme dělat ofenzivní týden, pak defenzivní týden, aby jsme jako se zase do toho vžili a oživili jsme si ten systém a ty návyky.
10: Než se za Michalem Teplým vrátíme, ještě vám povíme, jak moc teplý bude dnešní den. Před chviličkou mi na monitoru blikla nejčerstvější předpověď od plzeňských meteorologů. Přejeme vám hezké úterý, dneska je 11. srpna.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin 12 minut, kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Zuzano. Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
3: Všechno nejlepší.
2: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V Maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl dvě auta. V tom druhém, ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.
0: V Plzni brzy proběhnou hned dvě mistrovství republiky v lukostřelbě a bude to atraktivní podívaná i pro laickou veřejnost. Na šampionáty mládeže i dospělých, které se uskuteční v centru města, nás přijdou pozvat organizátoři, včetně mistryně světa Marie Horáčkové. Poslouchejte dneska po 10. dopoledne.

0: Díky za to, že jste s námi i v 6 hodin a 17 minut. V Plzeňském kraji je aktuálně jasno s teplotami mezi 13 a 16 stupni Celsia. Čeká nás slunečno a chladněji než v předchozích dnech.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, kolem poledne a odpoledne už jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia. Na horách by mělo být do 25 stupňů. K tomu mírný severovýchodní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: tom, co zelenou v našem programu dostala modrá, vám v 6 hodin a 22 minut řekneme, že hokejisté Plzně zahájili druhý týden přípravy na ledě. Na svou druhou sezónu v dresu Škody se chystá útočník Michal Teplý. Ten už se po nabírání fyzické kondice a dovolené těšil na brusle a hokejku.
1: Už jsme se těšili, bylo to dlouhý. Každý začátky jsou že samozřejmě těžký a let není úplně dobrý, ale to k tomu patří, ale už jsme se

0: takže doufám, že se budu cítit líp.
1: První přípravný zápas se hraje Michal Teplý a plzeňská Škoda 20. srpna v Klatovech s Karlovými Vary. Následovat bude turnaj v Německu.
0: Tak já si myslím, že my se teďka víceméně soustředíme jenom na tréninky tady, co jsme se bavili, jak budeme dělat ofenzivní týden, pak defenzivní týden, aby jsme jako se zase do toho vžili a oživili jsme si ten systém a ty návyky a pak vlastně 20. ten první přípravák, tak to je taky důležitý, že si to vyzkoušet, to zápasový tempo a vlastně tu zápasovou praxi, že to s tréninkem se určitě neudělá.
1: Ostrý start do sezony pak přijde ve čtvrtek 3. září. Kdy Plzeň rozehraje Ligu mistrů.
0: Se nám podařila ještě Liga mistrů, tak jsme jako z toho byli nadšený, že? I když víme, že to bude stát spoustu peněz, ale určitě se těšíme na konfrontaci vlastně s těma nejlepšíma týmama v Evropě, jak na tom jsme, nebo jak na tom jsou ty ligy napříč Evropou a určitě se těšíme.
1: Má jasno Michal Teplý, kterého trenéři v minulé sezóně nasadili do útoku s bratry Petmany. Nabízí se tak, že by spolupráce s Finy mohla fungovat i v nadcházejícím ročníku.
0: Tak to nevím, no tak to je asi otázka na trenéra, jo, ale byl bych rád.
1: Usmívá se útočník Škody Michal Teplý. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. Českému rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásoby podle něj mohla vyřešit podzemní voda, protože vrtů je naopak dostatek. Správa se kvůli tomu obrátila na několik ministrů. Obcím s nedostatkem pitné vody je schopná zajistit cisternu, pitnou vodu si musí obce sehnat sami. Rabí na Klatovsku dokončilo rekonstrukci střechy na bývalém domu služeb na náměstí. Práce vyšly na necelé 2 miliony korun. Z toho 800 tisíc získalo město od Plzeňského kraje. Dvoupatrový dům odkoupilo před 4 lety. Zatím ho ale využívá pouze částečně. Nostalgickou jízdu vlakem na domažlické chodské slavnosti Vavřineckou pouť tentokrát neobstará parní lokomotiva, ale motorová lokomotiva Hektor. Důvodem je přetrvávající sucho. Potvrdil to Martin Fencel, specialista na veřejnou dopravu ze společnosti Poved. Slavnosti začnou v Domažlicích už tento pátek. Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Česká konference rektorů varuje, že bez navýšení rozpočtu by v roce 2027 mohlo nastoupit maximálně 59 tisíc nových studentů. To je asi o 5 tisíc méně než letos. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Fotbalový útočník Jan Kuchta odešel z pražské Sparty. Český reprezentant zamířil na roční hostování s obcí do polské Legie Varšava. Kluby o tom informovaly na svých webech. Kuchta si zkusí třetí zahraniční angažmá. A ještě počasí. Dnes bude podle nejnovější předpovědi zpočátku většinou skoro jasno, kolem poledne vyjasnění. Teploty 25 až 28, na horách vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na jižním Plzeňsku na hlavním tahu 1/27 v úseku Borovy se opravuje povrch vozovky. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jaké bylo jeho první setkání s kapelou Pražský výběr? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Viléma Čoka. No a pár podrobností uslyšíte za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin, skoro 38 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok. Dozvíte se například i to, jestli přestup do kapely Pražský výběr pro něj byla výhra.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do Pražského výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje. A on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, a já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je? Ani jazz, ani jazz rock.
0: Celý rozhovor s Vilémem Čokem si poslechněte po 13. hodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Venkovní teploty už dneska nemají ambici přeskočit 30. Podrobnosti si pojďte poslechnout v 6 hodin a 43 minut.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, kolem poledne a odpoledne už jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 25 stupňů Celsia. Mírný severovýchodní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Fibichova druhá symfonie, Beethovenovy houslové romance, výběr z Dvořákových legend a předehra ke Smetanově prodané nevěstě. To byl program prvního koncertu rozhlasových symfoniků. Odehráli ho z kraje října roku 1926. Po 100 letech se k témuž programu vrátí. Na prvním programu jubilejní z té sezóny bude to další rozhlasová stovka, kterou připomeneme, a to už za chviličku v našem seriálu. Teď je tady Hana Zagorová.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin a 47 minut, 100 let letos uplyne od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října roku 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéfdirigenta Jošky Charváta. Do nové z té sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéfdirigentem, ale s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéfdirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéfdirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořákův čelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. Bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit.
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Po tmě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Starý Plzenec má k dispozici studii, jak proměnit a zastřešit hrad Radyně. V Bezvěrově otevřeli komunitní zahradu. Problém s nedostatkem pitné vody by podle zprávy státních rezerv mohla vyřešit podzemní voda. A dnes bude skoro jasno, postupně jasno, teploty do 28 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Architekti navrhli, jak celkově proměnit zříceninu hradu Radyně. Studii si nechalo zpracovat město Starý Plzenec. Studie počítá se zastřešením Radyně na úrovni třetího podlaží převážně skleněnou střechou, která by sloužila i jako vyhlídková plošina. Střecha navíc umožní i budoucí opravy. Studie počítá i s novým méně příkrým schodištěm ve věži anebo s novou pokladnou. Jak upřesnil nezávislý starosta Jan Eret, cílem je chránit původní části hradu, omezit zatékání vody a nabídnout návštěvníkům bezpečí a komfort.
5: Studie je podkladem pro další rozhodování města, nejedná se o finální projektovou dokumentaci, takže tahle studie sama o sobě neznamená, že by bylo možné okamžitě zahájit stavební práce, ale jejich realizace bude vyžadovat další přípravu a potřebná povolení a zároveň bude město Starý Plzenec jako vlastník hradu zajišťovat financování.
1: Lidem v Bezvěrově na Plzni severu začala sloužit nová komunitní zahrada. Prostor nabízí možnost pěstovat zeleninu nebo bylinky a zároveň vytváří místo pro sousedská setkání. Obec připravila záhony i zázemí pro odpočinek, říká nezávislá starostka Jana Petru.
6: Komunitní zahrada je dnes součástí nového společenského centra a je otevřená všem 24 hodin denně. Děti se tu učí poznávat přírodu. 4 dřevěné tabule s informacemi o hmyzu, ptácích, bylinkách a tmavé obloze poskytnou zajímavé informace a pomohou lépe poznat život, který se v zahradě i nad ní odehrává.
1: Energetická skupina ČES po výsledcích za první pololetí zvýšila odhad letošního čistého zisku. Nově očekává 31 až 35 miliard korun, tedy o miliardu víc, než předpokládala ještě na jaře. Za první polovinu roku ČES viděl přes 18 miliard korun. Provozní zisk před odpisy ale meziročně klesl o pětinu, především kvůli nižším prodejním cenám elektřiny. Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. V Českém rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásoby podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž v Česku naopak dostatek, říká Švagr.
7: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
1: Správa státních hmotných rezerv se s návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek pitné vody jsou zodpovědné rezorty zemědělství a také životního prostředí. Obcím je správa schopná zajistit cisternu, ale pitnou vodu si musí zajistit sami.
0: Sport.
1: Barbora Semanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat finále na trati 100 metrů volný způsob, na níž na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Obhájkyně zlata Semanová postoupila ze semifinále pátým časem, Janíčková prošla do závodu o medaile jako poslední osmá. Finále se dvěma českými reprezentantkami se poplave v 18 hodin a 40 minut.
4: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku většinou skoro jasno, kolem poledne vyjasnění, teploty 25 až 28, na horách 22 až 25 stupňů. Povane mírný severovýchodní vítr, rozptylové podmínky během dne dobré a BioDvojka, střední stupeň zátěže.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 přibylo omezení na kilometru 51 u Mýta na Rokycansku ve směru na Prahu. Důvodem jsou práce údržby, stejně tak od kilometru 34 u Žebráku ve směru na Plzeň. A u Stříbra na Milíkov se opravuje vozovka, i tudy projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Příjemné úterní ráno, máme 7:05. Na měsíci stoupala teplota, přestože tam není atmosféra ani běžné množství oxidu uhličitého. Znamená to, že jsme právě našli díru ve vysvětlení, proč se otepluje Země? No, rovnou vám řekneme, že nenašli. Jak to tedy je, to si povíme už za několik okamžiků. Teď je tady Leona Machalková.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Kterou práci byste nikdy nedělali? Zeptáme se dětí už za chvilku v rubrice Ahoj rádio. Ptá se doma táta syna, jakou by chtěl práci. Tati, vždyť je větší psina, celý život hrát si. Načež se chce otci plakat, hned otázku klade. Nechtěl bys jít hochu makat, když už je ti pade?

0: Jakou práci byste nikdy nedělali?
1: Nedělala bych kadeřnici.
2: Chtěla bych dělat veterinářku.
3: Pracovat v krámu.
4: Pracovat na úřadě.
5: Bych nechtěl dělat zedníka.
6: Nechtěl bych být popelářem.
7: Já bych nechtěl být malířem.
8: Já bych zrovna chtěl dělat prodavače.
9: Neuklízela bych na ulici.
10: Ahoj, rádio!
11: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Máme 7:45.
1: Počasí.
0: Zdravíme meteorologa Tomáše Vejvodu a ptám se na aktuální počasí. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, tak momentálně je na obloze jasno nebo skoro jasno a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 17 do 14 stupňů Celsia. V údolích může být ojediněle jen kolem 12 stupňů.
0: Vejdeme se dneska přes den do 30?
2: Ano, ty teploty budou nižší oproti předchozím dnům. A co se týče toho počasí, tak v těch dopoledních hodinách bude většinou skoro jasno, ale už během odpoledne očekáváme již celá jasnou oblohu a nejvyšší denní teploty tedy vystoupí na hodnoty od 26 do 29 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od 22 do 25 stupňů a k tomu povene většinou slabý, jen přechodně až mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Děkujeme a brzy se opět ozveme na slyšenou.
2: Děkuji, na slyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Když za změnu teplot může člověk, jak je možné, že se otepluje nejen Země, ale i Měsíc? Víte, na co narážíme? Možná jste i vy na sociálních sítích zaznamenali video, kde neurochirurg Vladimír Beneš na jedné ze svých přednášek ukazoval graf, podle kterého pod povrchem Měsíce stoupá teplota, i když tam není žádný oxid uhličitý. Na sociálních sítích potom toto video sdílel moderátor Luboš Xaver Veselý. No a někteří lidé v komentářích na základě toho začali zpochybňovat, že skleníkové plyny můžou za klimatickou změnu. Je tohle opravdu tak? Na to se podívali kolegové z iRozhlasu v novém díle seriálu Ověřovna. A na co přišli, to nám poví redaktorka Martina Klímová. Přejdi hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Tak rovnou můžeme říct, že někteří lidé si v komentářích video vyložili špatně. To, že roste teplota tam, kde není CO2, ještě neznamená, že CO2 nestojí za oteplováním Země. Hlavní problém je totiž v tom, že se nedá srovnávat Měsíc se Zemí, už jen proto, že na Měsíci není atmosféra. Vysvětlil to i odborník na Měsíc Pavel Gastbil, který působí třeba v brněnském planetáriu nebo na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědné fakulty Masarykovo univerzity. Podle něj by se dala Země srovnávat třeba s Venuší. Je podobně velká a má atmosféru. Ovšem právě kvůli vysokému podílu oxidu uhličitého je tam stálá teplota 460 stupňů Celsia. Takže každé vesmírné těleso má v zásadě své vlastní specifické podmínky a srovnávat je úplně nejde.
1: Pojďme to vysvětlit dál. Co tedy za oteplením Měsíce stojí?
2: Nejspíš taky lidská činnost. Ty sondy, které pod povrchem měří teplotu, jsou totiž v místech, kde nad nimi chodili astronauti. Ti svou chůzí narušili povrch, což způsobilo, že stmavnul. A kvůli tomu stmavnutí začal měsíční povrch v okolí vstřebávat víc slunečního tepla. To je alespoň tedy nejpravděpodobnější vysvětlení, i když není vyloučené, že skutečný důvod může být i jiný, protože prostředí Měsíce ještě zdaleka neznáme dobře.
1: A neurochirurg Beneš tedy na základě toho grafu, který prezentuje, popírá, že by na Zemi docházelo ke změně klimatu?
2: Právě že ne. iRozhlas vyloženě řekl, že k té změně dochází a že je pravděpodobné, že je způsobena CO2. Výňatek z přednášky, který se dostal na sítě, je jen odbočka, kterou v prezentaci má, aby popsal fungování dogmatických společností.
3: Já když jsem to viděl prvně, tak jsem si zjistil, jaký je to vysvětlení k tomu. Zdá se mi docela plauzibilní, takže v pohodě, ale přesto jako ten graf je natolik zajímavý.

0: přednáškou. Krátký úryvek se dostal na sociální sítě bez širšího vysvětlení a někteří lidé si z něj odnesli právě to, co Beneš podle svých slov nechtěl říct.
1: Tolik Martina Klímová, no a pokud chcete vědět, co přesně ukazuje původní studie z mise Apollo 15, kde se na měsíci oxid uhličitý přece nachází, nebo jak funguje skleníkový efekt na Zemi, všechny tyhle podrobnosti najdete v článku na iRozhlasu. Martino, díky, naslyšenou.
0: Příjemný den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji přibylo lidí bez práce. Na konci července jich úřady evidovaly bezmála 17 300, což je oproti červnu nárůst zhruba o 500. Nezaměstnanost vrostla v kraji o desetinu procentního bodu na hodnotu 4,1. Zároveň se podle krajské pobočky úřadu práce v Plzni zvýšil počet volných míst o 400. V plzeňském kraji zemědělci sklidili téměř všechny obiloviny. Zbývají necelá 2% z celkové sklizně obilí. Jedná se hlavně o žito a oves. Výnosy obiloviny jsou zatím v průměru o 4,62 tuny z hektaru, zhruba o pětinu nižší než loni na konci žní a nejhorší ze všech 14 krajů České republiky. Údaje zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Snížení energetické náročnosti se dočkají budovy gymnázia v Rokycanech. Technici v těchto dnech zateplují všechny pavilony. Na okna montují stínění a na střeše přibydou fotovoltaické panely. Modernizace se dočká i kuchyně gymnázia, jak potvrdila mluvčí krajského úřadu Eva Mertová. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by skončilo hnutí STAN s 15% a třetí ODS s 12%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD. Fotbalisté pražské Sparty budou hrát odvetu třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Francouzský tým v prvním zápase porazili 2-1. Utkání začne v 21 hodin. A ještě počasí. Dnes bude v regionu skoro jasno, postupně vyjasnění, nejvyšší teploty 25 až 28, místy až 29 a na horách vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pracuje se na jižním Plzeňsku na výjezdu z Chotěšova na Kotovice. Silničáři opravují vozovku. Na dálnici D5 čeká řidiče zdržení od kilometru 102,5 až po kilometr 100 u Heřmanovy hutě na Plzni severu. Vytvořila se kolona zhruba kilometr dlouhá. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nové prvky v zahradě jedné ze základních škol ve Stříbře, pozůstalost zvonařské rodiny Pernerů a plzeňská nejmenší chmelnice na světě. To je náplně dnešní rubriky O čem se píše, která to bude za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. A hladinu

7 hodin 40 minut. O čem se píše? Nové prvky obohatily školní zahradu základní školy Revoluční ve Stříbře. Na jejich realizaci se před prázdninami podíleli také starší žáci z druhého stupně. Výsledkem je originální našlapový chodník z dřevěných špalků, který odborně dokončila a zabezpečila správa majetku města Stříbra. Chodník bude sloužit k rozvoji motoriky, rovnováhy a zdravému pohybu dětí na čerstvém vzduchu. Na školním pozemku přibyly také nové barevné sedáky z velkých dřevěných špalků. Ty jsou celé dílem chlapců z druhého stupně a využijí je nejen školáci, ale také rodiče a veřejnost během nejrůznějších školních akcí. Informuje o tom stříbrský zpravodaj. Plzeňské radniční listy v seriálu připravovaném archivem města Plzně představují osobnosti, jejichž pozůstalost archiv schraňuje. V posledním vydání se věnují významné zvonařské rodině Pernerů. Její pozůstalost archiv získal v roce 1959. Obsahuje osobní dokumenty, obsáhlý rodokmen a také rodinné paměti sepsané Luizou Zikmundovou, rozenou Pernerovou. Plzeňské počátky rodiny Pernerů sahají do konce 17. století. Pouhých 8,5 metrů čtverečních, tak malá je plzeňská nejmenší chmelnice na světě. Vznikla letos na jaře u historického pivovarského dvora v Plzni Černicích a chmelu se tam výtečně daří. Všech 8 sazenic se uchytilo a roste jako z vody. Dočtete se na našem rozhlasovém webu. Součástí článku je i reportáž z místa a fotografie černické pidi chmelnice.

0: Máme 7:45, do 8 hodiny ještě uděláme radost milovníkům audioknih. Jednu, kterou načetl herec Miroslav Táborský, dáme do hry. Počasí. Dopoledne bude většinou skoro jasno, kolem poledne a odpoledne už jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29 stupňů Celsia. Na horách by mělo být do 25 stupňů. Mírný severovýchodní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7:50 si pojďte zahrát o audioknihu Andrease Pitlera Horký červenec 1927 ze série Vídeňské zločiny. Na obalu se píše, každý z příběhů série Vídeňské zločiny se odehrává ve významném roce rakouské historie. Hlavní postavou je v nich svérázný vyšetřovatel Bon Vivant a poněkud neúspěšný milovník žen David Bronstein. Skvěle zachycená atmosféra staré Vídně, dramatické zápletky a propojení fiktivních a skutečných historických postav jsou zárukou zábavného a napínavého příběhu. Vídeňské zločiny 3, 1927, Horký červenec, audionahrávku načetl Miroslav Táborský a to v režii Romana Štolpa. Ta nahrávka vyšla v nakladatelství Tebenas. Teď ji můžete získat na čísle 221 554 222. Autor, spisovatel a novinář Andreas Pitler se narodil, žije a pracuje ve Vídni. Jeho dědeček ale pocházel buď z Domažlic, z Klatov, anebo z Plzně. Dejte nám vědět na čísle 221 554 222. Tak já už se ptám, koho tam máme a přeju vám hezké ráno.
1: Dobrý den, Honzo.
0: Honzo, zdravím vás. Bude to jenom tip?
1: Bude to jenom tip, určitě bude to jenom tip. A zkusil bych ty Klatovy.
0: Ty Klatovy. Co vás k tomu vede, k tomu typu?
1: Nevím, Plzeň velká. Doufám, že to mají, nevím, je to typ, vyloženě typ.
0: A je to typ, který vám vyšel.
1: Díky.
0: Já k tomu dodám jediné. Babička byla z Ostravy a za dob monarchie se Pitlerovi prarodiče přestěhovali do Vídně. Takhle je to celé. Ať se vám audiokniha líbí a mějte se moc hezky.
1: Děkuju moc. Díky, naschledanou, děkuju.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Přehrada Hracholusky má kvůli suchu nejnižší přítok za téměř 100 let měření. Rabí na Klatovsku odstranilo havarijní stav střechy na městské budově na náměstí. Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtu a dnes bude skoro jasno, postupně jasno, teploty do 28 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Přehrada Hracholusky, největší rekreační plocha v Plzeňském kraji, má kvůli suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice Stříbro. Do přehrady přitéká téměř 500 litrů za vteřinu. Odtok je 2,5 tisíce litrů, uvedl Karel Zelenka, dispečer povodí Vltavy v Plzni, závodu Berounka. Zatím se ale žádná opatření nechystají. Cílem je podle Zelenky udržet rekreaci. I na dalších místech regionu jsou nejnižší průtoky v řekách a potocích za celou dobu měření. Lepší situace je pouze pod vodními nádržemi, na Mži pod Lučinou a pod Hracholusky a Úhlavou pod Nýrskem. Rabí na Klatovsku dokončilo rekonstrukci střechy na bývalém domu služeb na náměstí, která byla v havarijním stavu. Práce přišly na 1 800 000 korun, z toho necelou polovinu přidal Plzeňský kraj. Dvoupatrový dům město odkoupilo před 4 lety. Zatím ho využívá pouze částečně, říká starosta Miroslav Krauchr ze Sdružení nezávislých kandidátů.
2: Je tam řezník každou sobotu v jedné z místností. Jedna kapela tam má zkušebnu, paní tam má dílnu na obrazy, ale v horním patře je obrovský, jako řekněme, sál a tam se nabízí taková možnost, že bychom si tam udělali takovou jakousi veřejnou posilovnu.
0: Vysoké školy potřebují více peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
2: Je tam řezník každou sobotu v jedné z místností. Jedna kapela tam má zkušebnu, paní tam má dílnu na obrazy, ale v horním patře je obrovský, jako řekněme, sál a tam se nabízí taková možnost, že bychom si tam udělali takovou jakousi veřejnou posilovnu.
0: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%, třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali i Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé.
1: Sport.
0: Nováček nejvyšší basketbalové soutěže Lokomotiva Plzeň zahajuje letní přípravu. Mezi českou elitou si Západočeši zahrají po 14 letech. Jednou z nových tváří v týmu je rozehrávač Michal Svojanovský, který přichází kvůli malému hernímu vytížení v dresu vicemistrů z Pardubic.
3: Mě osobně nejvíc láká ten rozvoj kariéry, abych posouval svoji hru a hlavně ta herní vytíženost. To si myslím, že moje kariéra nebyla tak velká a právě to se mi líbilo, co mi tady poskytli za možnost.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku většinou skoro jasno, kolem poledne vyjasnění, teploty 25 až 28, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane mírný severovýchodní vítr, rostlové podmínky během dne dobré a bio dvojka, střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 u Štěnovic na Plzeňsku na kilometru 78 ve směru na Plzeň, kde havarovalo osobní auto. A pozor také na kilometru 48 za mýtem na Rokycansku ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Víte, co jsou to mofety? Jestli ne, počkejte si, už za chvilku se to dozvíte od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Pokračuje 11. srpen roku 2026, na hodinách máme aktuálně 5 minut po 8. hodině a už vám hrajeme Ivetu Bartošovou společně s kapelou Balet. Ať se vám daří.
7: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému Mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Jak šijí a uzlují chirurgové, jak se poskytuje první pomoc, anebo jak se pracuje v laboratořích, to všechno si můžou vyzkoušet žáci v rámci prvního ročníku příměstského tábora Lékařské fakulty v Plzni. Získají tak praktické zkušenosti, které jim můžou pomoct při rozhodování o budoucím studiu. Veškeré podrobnosti připojíme za chvilku. 8 hodin 14 minut.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje. Máme 8 hodin a skoro 17 minut.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude většinou skoro jasno, kolem poledne a odpoledne už jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Mírný severovýchodní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: na čase být.
1: Tolik dobrý kafe, v tomto případě bílé, za chvilku od nás taky Meky Žbirka, máme 8 hodin a 21 minut. Lékařská fakulta v Plzni letos poprvé otevřela letní příměstský tábor MediSummer. Žáci základních a středních škol si tam můžou vyzkoušet například chirurgické šití na prasečích pacičkách, budou pracovat s mikroskopem a dozvědí se také víc o genetice nebo tkáňovém inženýrství.
2: Dělají jednotlivé stehy na prasečích packách.
3: Co se zrovna žáci učí, vysvětluje student lékařské fakulty Daniel.
2: Učíme vlastně, jak se správně drží nástroje, jak se dělá ten chirurgický uzel přes nástroj.
3: Teďko začali tím jednodušším.
2: Ano, teď to je úplně nejjednodušší. Přímo se jmenuje jednoduchý uzel a potom postupně budeme dělat ty složitější.
3: Jak se jmenuješ?
4: Karolina.
3: Kolik uzlů už jsi zvládla udělat?
4: 3 a ještě mi chybí asi 2, jestli počítám dobře.
2: Ještě no?
4: Tak ještě asi 2.
3: Jak ti to jde?
4: No, tak chirurg ze mě očividně asi nebude. No, já nemám moc tady ty chvaty těma rukama, takže jako tak průměrně, no.
3: Je to těžké?
4: Jo, docela jako obdivuju ty, co to dělají na denní bázi.
3: Přišla jsem do jiné třídy a tady se skupina žáků vzdělává v zobrazovacích metodách. Třeba ultrazvuk jim ukazuje akademický pracovník lékařské fakulty Petr Hošek.
5: Zkoušíme si tady ultrasonografii, takže tady frekventanti tábora si tady hrajou s ultrazvukem a zkouší si zobrazovat lidské tělo.
3: A co na té obrazovce teď vidíte?
5: Teď se momentálně snažíme najít játra.
3: Pro děkan pro rozvoj a vnější vztahy lékařské fakulty Václav Liška říká, jak vznikl nápad založit tento tábor.
6: My jsme vycházeli z předpokladu toho, že v Plzni chybí přírodovědná fakulta, chybí tu Akademie věd. Na druhou stranu máme tu poměrně hodně středních škol a ten zájem o studium nejenom medicíny, to je samozřejmě pro nás klíčové, ale i přírodních věd může být poměrně velký. Ti studenti se rozhodují na základě toho, že se jim to líbí, něco viděli, někdo jim něco řekne, ale není to jejich zážitek a rozhodli jsme se jim to umožnit.
3: Co všechno uvidí během toho týdne?
6: Začínáme anatomií, pak je tam možnost vyzkoušet si chirurgické šití, pak je tam práce s buňkami, ale pak jsou tam i obory, které přímo nesouvisí úplně s medicínou a to je třeba robotika. No a chceme studenty seznámit s naším velmi dobře vybaveným a dobře provozovaným simulačním centrem, takže tam si budou moct vyzkoušet vlastně to, co si zkouší naši medici, než jdou pracovat s našimi pacienty.
3: Na konci tábora budou mít žáci slavnostní zakončení s předáváním diplomů. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň.

se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Přehrada Hracholusky, největší rekreační plocha v Plzeňském kraji, má kvůli suchu nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření v roce 1930. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu ze stanice Stříbro. Do přehrady přitéká téměř 500 litrů za vteřinu. Odtok je 2,5 tisíce litrů. Žádná speciální opatření se zatím podle Povodí Vltavy v Plzni nechystají. Nostalgickou jízdou vlakem na domažlické chodské slavnosti Vavřineckou pouť tentokrát neobstará parní lokomotiva, ale motorová lokomotiva nazvaná Hektor. Potvrdil to Martin Fencl, specialista na veřejnou dopravu ze společnosti Poved. Důvodem je přetrvávající sucho. Domažlické slavnosti začnou už tento pátek. Česko nemá dost rezerv pitné vody. Českému rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda, protože vrtů je naopak dostatek. Správa se kvůli tomu obrátila na několik ministrů. Obcím je zatím schopná zajistit cisternu, pitnou vodu si ale musí obstarat sami. Český statistický úřad dnes zveřejní, jak se v červenci vyvíjely spotřebitelské ceny. Podle předběžného odhadu inflace meziročně zrychlila z červnového 1,5 na 1,7%. Podle ekonomů se na tom podepsalo hlavně zdražování pohonných hmot, především nafty. Inflaci naopak dál tlumí ceny potravin. Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat v finále na trati 100 metrů volný způsob, na níž na minulém šampionátu obsadili první dvě místa. Finále odstartuje v 18 hodin a 42 minut. A ještě počasí. Dnes bude v regionu zpočátku většinou skoro jasno, kolem poledne vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda blokuje provoz na dálnici D5 Uštěnovic na Plzeňsku na kilometru 78 ve směru na Plzeň, kde havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením a projíždějte úsekem opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když se vydáte na zálety, mějte na místě zmapované únikové východy. Tato rada vychází ze situace, kterou kdysi zažil herec Jiří Kodet. Nechte si o tom za chviličku vyprávět. Přejeme hezké úterý, na hodinách máme 3 minuty po 8:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 8 hodin 40 minut. S nadsázkou se dá říct, že díky rozhlasovému archivu máme zmapovaný i milostný život filmových hvězd. O jednu příhodu se s vámi podělí herec Jan Přeučil.
1: Já si vzpomínám na jednu situaci, kterou zažil kolega, který už bohužel není mezi námi, ale když to jméno řeknu, herec Jirka Kodet. A to byl ohromně pěkný kluk a byl ve velkém obdivu dam. Dámy ho milovali a on to svým způsobem i využíval a měl jednu takovou situaci, kdy jednou byl u jedné dámy nahoře v 5. poschodí, krásný romantický milostný večer, bylo vše v nejlepším a když bylo vše nejlepším, zachrastili klíče, ta dáma zešílela a řekla, manžel se vrací a vyhodila ho na terasu. A ten Jirka tam stál úplně nahatej a ona za ním hodila košili. Tak on si vzal tu košili a teďka světlíkama se dostal dolů, prostě k hlavnímu vchodu, vzal za kliku a teďka bylo zamčeno. Byla půlnoc, co teď? Ale v té košili nahmát zápalky. Tak škrtnul ty zápalky a šel k tomu seznamu a tam bylo napsáno Šváchová domovnice. Tak šel k Šváchové domovnici, zazvonil, tam otevřela nějaká rozcuchaná baba, Ježišmarja, on škrtnul sirku, dal si jí k obličeji, říkal, nelekejte se mě, jsem Jiří Kodet, znáte mě z filmu, otevřte mi. Ona šla a otevřela mu dveře, on si vzal tu košili, balil si na ohanbí a na nohu a šel takhle pražskou ulicí, zastavil taxika, škrtnul v zápalku a říkal, nelekejte se, jsem Jiří Kodet, znáte mě z filmu, odvezte mě domů, přepadli mě.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 46 minut a hlásí se opět plzeňská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu jmenovitě Tomáš Vejvora. Tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak momentálně je jasno, v severní polovině kraje až skoro jasno a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 17 do 20 stupňů Celsia.
1: A už nás zajímá, v jakém duchu se ponese celý dnešní den.
2: Tak v těch ranních a dopoledních hodinách bude většinou skoro jasno, ale již během odpoledne bude převažovat celá jasná obloha a nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 26 do 29 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
1: Co přinese zítřek?
2: Sluneční charakter počasí bude panovat i během zítřka. Po celý den očekáváme většinou zcela jasno a nejvyšší denní teploty budou podobné těm dnešním. Nejčastěji se vyšplhají na hodnoty od 26 do 29 stupňů Celsia a ještě doplním ranní minima. Ty se budou pohybovat v rozmezí od 13 do 10 stupňů Celsia, ale v údolích může být až 8 stupňů Celsia.
1: My už jenom děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tanaka v písničce Cowboy o těže vysílání přichází převzít Stanislav Jurík, který vás provede rozhlasovým dopolednem, zatímco Vladimír Šťovíček se loučí. Hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že nedaleko Čachrova na Klatovsku najdete pozůstatky zaniklé obce Suché Studánky? Do dnešních dob se zachovala pouze Boží muka a kaplička Panny Marie. Jde o nejvýše položenou kapličku na české straně Šumavy. Stojí ve výšce 1050 metrů nad mořem. Nejsnáze se sem dostanete po modré turistické stezce od onoho světa. Čeká vás 2,5 kilometru dlouhé stoupání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: O zeleň v Klatovech se v extrémně horkých dnech starají i hasiči. Stát připravuje veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. A bude skoro jasno, postupně jasno, teploty do 28 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V Klatovech v těchto dnech pomáhají zalévat i hasiči. Technické služby mají denně v provozu 3 velké cisterny a 2 menší nádrže. V době extrémního horka to ale na údržbu zeleně nestačí, říká ředitel technických služeb Libor Hošek.
2: V rámci dobrých vztahů, které máme s dobrovolnými hasičema v Klatovech, tak nám jednou až dvakrát do týdne dle možnosti jejich vypomáhají cisternou, kdy zalívají třeba kruhový objezdy podobně, kde oni mají možnost tím velkým autem dosáhnout snáš, než my s těma malýma autama.
0: Veřejný zátěžový test e-dokladů chystá ve čtvrtek digitálně a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními volbami plánuje stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se mohou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu, uvedl ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban.
3: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
0: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokazovat už při loňských sněmovních volbách, tehdy ale systém kolaboval. Energetická skupina ČES v první polovině roku vydělala přes 18 miliard korun. Čistý zisk společnosti se tak meziročně zvýšil o 10%. Přispělo k tomu hlavně ukončení výběru daně z neočekávaných zisků. Oproti loňsku naopak klesl provozní zisk a výnosy firmy. Vyplývá to z údajů, které dnes ČES zveřejnil. Vedení společnosti zároveň navýšilo výhled hospodaření pro celý letošní rok. Čistý zisk aktuálně očekává ve výši 31 až 35 miliard korun. Sport. Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesků se zápasy uskuteční dnes. Všechna 4 čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menčíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci středoevropského času. Počasí. Dnes bude zpočátku skoro jasno, postupně jasno, teploty do 28, na horách do 25 stupňů. Povane mírný severovýchodní vítr, rozptylové podmínky během dne dobré a bio 2, střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se stala na silnici 193 na silnici z Horšovského Týna na Domažlice u Třebnice, kde havarovalo osobní auto. Stejně tak v Plzni na silnici z Doudlevec na Radobičice v ulici Doštěnovic také skončilo auto po havárii v příkopu a na dálnici D5 stojí kolona od kilometru 110 u Kladrub v místě omezení ve směru na Plzeň. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přejeme příjemné úterní dopoledne v rubrice Úsměv. Prosím, si dnes nenechte ujít ukázku z legendárních Pelíšků. Ještě předtím ale přijde na řadu pravidelná úterní dopolední rubrika, a to Zdraví v cajku. Příčinu vzniku rakoviny dělohy odborníci neznají, za to s určitostí vědí, že k nejvýznamnějším rizikovým faktorům patří obezita. Spoustu dalších informací připojíme už za chvilku právě v novém díle rubriky Zdraví v cajku.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Julík.

0: Zdraví v cajku.
1: Rakovina dělohy, ryze ženské téma a s ním u mikrofonu dva muži. Příjemný poslech. Vítám u nás doktora Miroslava Šutu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak často české ženy slýchají diagnózu rakovina dělohy?
2: Bohužel poměrně často. Každý rok si tuto diagnózu u nás vyslechne asi 2000 žen. A co je horší, zhruba kolem 400 žen každý rok na tuhle nemoc umírá. Dobrá zpráva je ta, že existují možnosti prevence, čili pokud se zaměříme na prevenci a včasnou diagnostiku, mohli bychom do budoucna tato smutná čísla snížit.
1: K té prevenci se určitě ještě dostaneme, ale teď mi povězte, o jaké nemoci přesně mluvíme, jaké má příznaky.
2: Tato nemoc vlastně začíná ve vnitřní výstelce dělohy, která se nazývá endometrium, proto odborníci nazývají tento nádor také jako karcinom endometria a hlavním příznakem je krvácení. Nejčastěji tato rakovina postihuje starší ženy po menopauze a ty by neměly váhat, jakmile dojde ke krvácení z pochvy, oni už nemenstruují, čili každé krvácení je něco abnormálního, hned by měly vyhledat svého gynekologa. Nicméně tahle nemoc může postihnout i plodné ženy, čili pokud je nějaká nepravidelnost v menstruačním cyklu, pokud se objeví krvácení v době, kdyby se objevit nemělo, opět by měly ten problém konzultovat s odborníkem.
1: Pane doktore, co všechno dneska víme o faktorech, které se na vzniku takového nádoru podílejí?
2: Asi bych předem řekl, že přesnou příčinu vzniku tohoto nádoru neznáme. Nicméně velké studie, které zahrnovaly obrovské množství žen, ukázaly na celou řadu rizikových faktorů. Část těch nádorů je takzvaná závislá na estrogenech, to jsou ženské hormony a ty se podílejí na menstruačním cyklu. Čili zvýšené riziko tohoto typu nádoru mají ženy, u kterých se menstruace objevila ve velmi nízkém věku nebo které menstruovaly naopak do velmi vysokého věku a ve vyšším riziku jsou také bezdětné ženy, které nebyly těhotné. Nicméně existují další rizika, která mohou ženy ovlivnit. Rizikovým faktorem je určitě kouření a rizikovým faktorem jsou také některé chemikálie, například z životního prostředí, z domácí chemie, ale vůbec nejvýznamnějším faktorem, který mohou ženy ovlivnit, je obezita. Snížením obezity se výrazně snižuje riziko vzniku tohoto nádoru.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Čím rychlejší odhalení, tím úspěšnější léčba. To se často říká o nádorových onemocněních. Platí to i v tomto konkrétním případě?
2: Ano, platí. Dá se říci, že v posledních desítkách let medicína velmi postoupila, to znamená, zvyšuje se šance na vyléčení, i když v onkologii se mluví o pětiletém přežití u všech stádií tohoto nádoru, ale pořád jsou ty rozdíly velmi vysoké. Pokud se podaří tento typ rakoviny zachytit v prvním stádiu, šance na to vyléčení je 90%. Pokud ženy přijdou pozdě, znamená to, že ty zákroky musí být komplikovanější a to přežití se pohybuje někde mezi 30% a 40%. Základem té léčby je odstranění dělohy, což zvlášť u těch starších žen může být operace poměrně šetrná. Pokud je to stádium už vyšší, je to náročnější jak pro toho operatéra, tak pro tu pacientku a je potom nutné podstupovat chemoterapii nebo radioterapii.
1: Teď něco málo k tomu, co jsme už nakousli. Co dělat, aby se té nemoci podařilo předejít? Překvapíte nás nějakým nečekaným preventivním opatřením, anebo skončíme u toho obligátního zdravého životního stylu?
2: Posluchači možná ví, že se věnují životnímu prostředí, proto významným rizikovým faktorem, kterému se v poslední době věnuje pozornost, jsou takzvané endokrinní disruptory. Jsou to látky, které se mohou chovat podobně jako lidské hormony, v tomhle případě podobně jako estrogeny. Sem patří například některé pesticidy nebo některé látky, které se mohou uvolňovat z čisticích prostředků, například alkylfenoly nebo z plastů. Mluvili jsme v minulosti třeba o bisfenolech. Ale životní styl je určitě důležitý. Čili pokud se ženy chtějí vyhnout tomuto nádoru, měly by si udržovat přiměřenou hmotnost, neměly by kouřit, měly by se věnovat pravidelnému pohybu, nemusí to být běh, může to být rychlá chůze, tanec, jízda na kole, plavání a podobně.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A dneska to bude scéna z legendárních Pelíšků, měření medvěda.
2: Nesem vám nohy.
3: Zas byli nějakou koledu.
4: Narodil se...
5: Drž hubu, nemůžeš se to zbavit aspoň na Vánoce, člověče, tyhle ty politické provokace.
6: Luci, ne, abyste se zase sázeli.
7: Václavé, babi.
6: No,
3: Ševak, řice má milovaná.
6: Magda.
3: Ty máš ségru?
6: To přijde až zítra.
7: Babi. Má vážnou známost.
6: Zaplať pán, že už si našla mužskýho.
7: Pozor. Profesora biologie.
3: Profesor biologie?
7: Profesora biologie.
5: Maminko, ty mám jenom hořč.
7: Vážně. Já se úplně umím.
5: Podívej se, no.
7: Já! Prována, zubí mi to!
5: To je dobrý děře. Pokud se já to sundám. Tak.
7: Já se vůbec nezměnil. Ty mě vždycky dostaneš. Tohle to jsou Vánoce.
5: Měš, no pojď sem, přezol, máme nový koberec.
4: Večer na
5: žubu. Přezuj se.
3: To je fasovaný, ne?
5: No ti mám fasovaný. Je úplně nový.
3: Tak vidíš, brašule. Profesor.
8: Ano,
3: profesor biologie.
6: Aha.
3: No, teď ti to vysvětlí s tím tvým medvědem.
6: Dobře.
3: 4 metrový.
5: Já jenom říkám to, co říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3,70 m, mami, víš, no, on se toho hned chytá.
3: Ještě.
5: Nebo panáčka dá.
3: 3,70 m.
6: Prosím tě, co to je?
5: To je lva, no.
3: 3,70 m má slon.
5: A co?
3: Africký.
5: A co?
6: Kluci, prosím vás.
3: Bohoušku, nesmíš věřit všemu, co se říká v televizi.
5: Já nevěřím všemu, co říkají v televizi. Říkám jenom tam říkali, on si stoupne na zadní, vstyčí přední tlapy, měří 3,70 m, možná víc.
3: Brašule, nevěř tomu, já měřím 185.
7: No tak, ty si dej Indiánka.
5: A měří 1,83 m, no co?
3: Tak mě vlez na záda.
5: Nech toho. Nech
3: zkus se do konstropu, ty vole. Když se dotkneš stropu, zkus se dotknout stropu a uvidíme hned, jak je ten tvůj Kodiak velký.
5: Tak Maruš, a pozor a bude Kodiak.
4: Já se na
7: tebe
5: vylezu, tady se opřím. Opři se, já tam vylezu.
3: No opatrně.
5: No opatrně, počkej. Tak, teď musím na tebe nějak hrgotat.
3: Jistě, no ty, ale musíš.
5: Takhle?
3: Ty musíš na zadní.
5: No ty děláš zadní, já vstyčuju přední. Stůj, opatrně, jo, já jdu nahoru, jo. Já jdu nahoru.
3: Udělej tak, to je vůl. Udělej tam značku.
5: Ty vole. Jak mám udělat značku, ty vole?
3: Drápem, ne, ty vole?
5: Vole.
3: Ježišmarja. Uzinko, podej mi vidličku, jo?
9: Tati, zabruč.
3: Co říkáš?
9: Zabruč.
3: Tati, zabručím, až slezu dolů, podej mi to opatrně, ať se nic nestane.
5: Tak.
3: No,
5: co?
3: Teď to mám. Tak, mám značku.
7: Vám to minule nestačilo.
3: Dobrý. Nečum na mě, za město, pro boha.
7: Kouzelný slůvko.
3: Prosím?
7: Kouzelný slůvko.
3: Ty, já tě zapiju, ty. Parchantel. Ty vole, no nebázi.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na náplavce na Mži v Plzni se od 18 hodin představí folkoví písničkáři. Zahraje například plzeňský Hynek Kočí anebo také takzvaný průkopník folkového minimalismu Michal Knebel. V kempu Keramika u Hracholusek vystoupí hudební skupina Ticket. Koncert začíná v 19 hodin. Pokud hledáte program pro děti, můžete vyrazit na hrad Velhartice. V 10.30 a v 11.30 tam začínají netradiční dětské prohlídky gotického hradu s Bílou paní, které dětem přiblíží historii hradu zábavnou formou. Dozvíte se o bydlení na hradě za času Buška z Velhartic, o středověkém jídle, zábavě, o životě dospělých i životě dětí. Do doby, kdy děti vyrůstaly na šlechtických sídlech, se můžete podívat na zámku v Žihobcích. Muzeum Lamberská stezka tam nabízí výstavu Život dětí na zámku za císaře pána, která ukazuje, jak vypadalo dětství na zámku v minulosti. Otevřeno je mezi 10. a 16. hodinou. V Sužické galerii Cirkus můžete navštívit výstavu ilustrátora Jindřicha Janíčka s názvem Noční směny. Výstava je určena dětem i dospělým a nabízí pohled na autorovu ilustrátorskou tvorbu. Otevřeno je od rána až do 16 hodin a 30 minut. Dětský divadelní festival Kapsa plná pohádek pokračuje v Mariánsko-Lázeňském městském divadle. Pozor, už od 10 hodin, tedy za půl hodinky. Tam začne pohádka Kterak Beruška Uška o sedmou tečku přišla. Připravilo ji divadlo Kapsa z Andělské hory. A ještě upozorňujeme, že technická poradna pro seniory právě probíhá a má otevřeno do 12 hodin v městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí třeba, jak obsluhovat chytrý telefon nebo notebook a jak nastavit určitou aplikaci. Místo je potřeba si předem rezervovat. No a naše další téma po tipech pro volný čas. Armáda spásy vede v Plzni azylový dům pro lidi závislé na alkoholu. Jak sociální pracovníci přizpůsobují provoz domu vysokým teplotám, to uslyšíte v reportáži už po písničce. Tohle je Martin Maxa a Salavi.
2: A co má být, tak jsem to já.

0: Azylový dům Patronus v Plzni jako jediný v republice poskytuje dočasné ubytování lidem s problémovým užíváním alkoholu. Provozuje ho armáda spásy. Současné vysoké teploty ale zhoršují zdravotní stav některých klientů a komplikují běžný provoz. Sociální pracovníci proto vybavili společné prostory větráky a dohlíží na rozpoložení klientů.
1: Tady je to 100x lepší než na ulici.
2: Říká klient azylového domu Patronus pan František.
1: Za prvé tady dostáváme potraviny, pití dostáváme, přestal jsem chlastat. Já se tady cítím velmi dobře.
2: Jednou ze sociálních pracovnic azylového domu je Barbora Lavičková.
3: V těchto horkách klienti můžou využít jak nápoje na recepci, tak i máme potravinovou místnost, kde máme nápoje, takže když nemají prostě co pít, tak si můžou takhle požádat u sociálního pracovníka o mimořádný výdej nějakých jak nápojů, tak i potravin. Spoustu klientů tady má problémy s dýcháním nebo se srdíčkem a to horko na to je prostě fakt špatný, takže pak s nimi řešíme doktory.
2: Sociální pracovníci totiž doprovází klienty například na úřad práce nebo k praktickému lékaři. I to můžou vysoké teploty zkomplikovat.
3: Už ta cesta jakoby pro ně byla nepříjemná. Tím, že oni třeba nemají na lístek a tak, takže jsme museli i nějaký úsek jít pěšky. A ještě pro klienta, který má chodítko, to bylo fakt hrozný. No. Že jsme se museli několikrát zastavovat během toho doprovodu a i tak je to náročné pak čekat i v těch ordinacích, když je takovýhle horko.
2: Do azylového domu vlivem počasí přichází s prosbou o pomoc i bývalí klienti.
3: Mě právě bývalý klient prosil, jestli bych nemohla vydat aspoň kšiltovku, tak jsem mu ji vydala. Říkal, že mu to moc pomohlo, že se bál, že by měl jinak úpal a říkal, že už to taky nezvládá. No.
2: Současná opatření blíže popisuje ředitel azylového domu Patronus Martin Hruška.
4: Sledujeme rozhodně víc ten jejich stav i na základě toho, že u nás smí konzumovat ten alkohol, tak je důležitý s nima pracovat právě na doplňování tekutin, takže máme připravený barel, kde mají nealkoholický nápoj. Občas se stává, že ty klienti i v tutich vedrech mají na sobě 3 vrstvy mikin a člověk jim musí říct, že je lepší si trochu odložit. Taky tu máme zdravotní sestru, která sleduje přesně nějaké zhoršení jejich zdravotního stavu i vlivem toho vedra.
2: Azylový dům Patronus poskytuje přístřeší 26 klientům. Smlouvu mají až na jeden rok. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Německé léto.
1: Úspěšné úterý 11. srpna vám přeje Pavel Kudrna. Před námi je další horký letní prázdninový den. Já doufám, že ta horka snášíte dobře. Zem je vyprahlá, chtělo by to na mnohých místech, říkám na mnohých místech, trochu toho zalévacího deště, protože někde si vody užili dost. Tak já doufám, že ten náš vzdělávací a soutěžní pořad o zámecké léto vás alespoň v následujících 15 minutách osvěží. My vám nabízíme návštěvy našich zámků, představujeme vám jejich zajímavosti, taky pak soutěžní otázky, které z toho rozhovoru nebo té reportáže vycházejí. Takže pěkně postupně, jo, abych nezapomněl, o zajímavé ceny hrajeme pochopitelně, o zámecký cestovatelský balíček, o soukromou prohlídku na zámku anebo o zámecké víkendové pobyty. Jaký zámek navštívíme dnes, tak to už je v rukách či v ústech našeho vlastně průvodce zámeckým létem Františka Kinského. Kam nás zve?
0: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labirintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Bratislavem Zákulckým.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labirint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědavá.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvou nohy, víte. Půlka Loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007. Prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, jestli si pamatujete něco málo našeho vysílání, tak také výlety právě z Loučeně vysílali a bylo to hodně zajímavé. Já jenom k tomu labirintárium, víte, že to je nejenom český, ale dokonce evropský unikát. Tam je těch, jak bylo řečeno, 12 různých labirintů nebo bludišť z různých materiálů. Jsou tady třeba keřová z buxusu, z tisu nebo palisádový labirint, bludiště z provazu, kameny, pískovcový, světelný labirint. No, pan Zákoucký vlastně vysvětlil ten labirint Karla IV. Ale tady třeba prstový nebo travnatý labirint. No, zabloudit se v nich nedá, to předesílám. A jenom návod. Kdybyste se někdy dostali do skutečného bludiště, opravdu ne takto, řekněme, dekorativního, tak stačí jednu ruku dát na jednu stěnu a neustále se jí držet a jít. Tedy pokud nebude mít to bludiště 50 kilometrů, tak zase vyjdete. No, tak návod na bludiště jsem vám dal na naší soutěž snad jediné. Zavolejte, buďte třetí a mějte hodně štěstí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: ještě dál.
1: Neplakej. No já myslím, že paní Jana z Frýdlantu v Čechách, pokud bude plakat, tak jedině radostí, protože je třetí, dovolala se. Já vás zdravím, paní Jano. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No ve Frýdlantu je přeci nádherný zámek, úžasné interiéry, svérázný kastelán, ten má takový ten humor, který já miluji, takový ten satirický, jak bych řekl, občas šlehne krásně a musím říct, že jsme odtamtud vysílali také výlety, takže pokud jste pamětníky našeho vysílání, tak Frýdlant znáte alespoň takto, ne-li osobně. A jinak doporučuji, pochopitelně. No, paní Jano, soutěžní otázka pro vás, mohu?
2: Ano.
1: Jste taková zakřiklá trošku, co pak se děje? V pohodě všechno?
2: Ne, nic se mě neděje, já jsem právě na tom frýdlantském zámku provázela, ale...
1: No tak vidíte, tak krásný, potvrdíte, vidíte.
2: Krásný, nádherný.
1: No, je to tak. A pan Kastelán, zažila jste už pana Kastelána?
2: Zažila jsem nového pana Kastelána, ano.
1: Jenom připomeňte mi jméno, Holub, ne, takový ptačí jméno, ne?
2: Ano, on se jmenuje Holub, ale teď se nemůžu vzpomenout na křesní jméno.
1: Ptačí Holub. Tak jsem rád, že jsem si vzpomněl, protože moje skleróza už začíná být pověstná. Tak pojďme na tu soutěž. Otázka zní, jak se jmenuje bílá paní na zámku Loučeň? Za A. Perchta z Rožmberka. Za B. Berta z Mikulova. Za C. Terezie Berková z Dubé.
2: Za C. Terezie Berková z Dubé.
1: To nemá žádnou cenu, vždyť vy to máte nacvičené, vy víte, že Perchta byla úplně jinde, v jižních Čechách třeba, Mikulov zase Morava. No je to tak, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a jenom od vás jedna třeba krásná věc z toho zámku, z Frýdlantu, na co byste nalákala, vzpomeňte.
2: Já bych nalákala na obrazárnu.
1: Výborně.
2: Tam jsou krásné obrazy. Jsou i v rytířském sále, nejen v obrazárně, ale určitě na obrazy. Mně se tam líbily hrozně moc obrazy.
1: Tak moc vám děkuju. Paní Jano, gratuluju, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou. No a já vás nalákám na zítřek, opět krátce před 10. hodinu se vypravíme na další zámek, tentokrát na zámek Slavkov. A nebude chybět ani soutěž, slibuje Pavel Kudrna, mějte se hezky a hezké úterý.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Architekti navrhují zastřešit zříceninu hradu Radyně. Na univerzity míří silné populační ročníky, rektoři se ale obávají snížení rozpočtů. A bude skoro jasno až jasno s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Starý Plzenec má studii, jak proměnit a obnovit hrad Radyně. Cílem je ochránit původní části, omezit zatékání dešťové vody do hradu a zvýšit bezpečnost a komfort návštěvníků. Jak uvedl starosta Jan Erec, zvolený za nezávislé, studie počítá se zastřešením Radyně na úrovni třetího podlaží prosklenou střechou.
2: To znamená, že střecha bude zapuštěná a nebude zvenku vidět. A tahle střecha má odvést srážkovou vodu z interiéru zříceniny a usnadnit pravidelnou údržbu koruny zdiva, aniž by byla narušena charakteristická silueta hradu. Doplněné schodiště má umožnit přístup na střechu, která by současně sloužila i jako vyhlídková plošina.
0: Studie ale neznamená začátek stavby, jedná se pouze o dokument, na základě kterého se rozhodne o dalším postupu. Vysoké školy potřebují více peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů hrozí naopak snížení rozpočtu. Univerzity by mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
3: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
4: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
5: Kdybychom že nabrali se další počty studentů, navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
4: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených zemětřesením. Na nouzovou linku české diplomacie se podle úřadu zatím nikdo z Čechů neobrátil. V systému Drost ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí, dnes to uvedl mluvčí úřadu Adam Čerge. Podle agentury Reuters zahynulo při zemětřesení nejméně 164 lidí, ale pátrání po nezvěstných stále pokračuje. Sport. Na mistrovství Evropy v Birminghamu budou dnes o medaile bojovat další dva čeští atleti. Kladivář Myslivčuk dokonce vyhrál pondělní kvalifikaci. Finále čeká i dálkaře Petra Mindlschmidta. Kladiváři začnou ve 20 hodin, finále dálkařů zhruba o hodinu později. Osmička českých atletů se pokusí uspět v kvalifikaci.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až jasno, teploty do 28, na horách do 25 stupňů, fouká mírný severovýchodní vítr a biozátěž na druhém, tedy středním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se došetřuje na silnici 193 z Horšovského Týna na Domažlice u Třebnice, stejně tak v Plzni na silnici z Doudlevec na Radobyčice. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V Plzni brzy proběhnou hned dvě mistrovství republiky v lukostřelbě a bude to atraktivní podívaná i pro laickou veřejnost. Na šampionáty mládeže i dospělých, které jsou skuteční v centru města, nás přijdou už za chvilku pozvat organizátoři, včetně mistryně světa Marie Horáčkové. Už za chvilku začíná rozhovor s našimi dnešními dopoledními hosty.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Julík.

0: Už se ani nepamatuji, kdy jsme tady naposledy měli tři hosty ve studiu Českého rozhlasu a ještě navíc na sportovní téma. Tak budeme se bavit o lukostřelbě s dnešními dopoledními hosty. Vítám předsedu klubu Arkus Plzeň Zdeňka Horáčka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A jeho dvě dcery, které teď ještě nevím, jestli je to aktuální, stále trénuje nebo minimálně trénoval a k lukostřelbě přivedl. Mistryně světa Marie Horáčková, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
0: A druhá dcera Johanka, která organizuje, spoluorganizuje šampionáty, o kterých budeme mluvit, a taky závodí a trénuje děti. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak já jsem vás velmi stručně představil, ale teď mě zajímá ten příběh rodiny. Jak do vašeho života ta lukostřelba vlastně vstoupila? Asi by měl začít taťka, si tak myslím.
1: Tak to je jednoduchý. 50 let zpátky jsem se dostal na střelnici a od té doby jsem tam.
0: Takže, to je zajímavý příběh.
1: Takže 59. rok jsem u lukostřelby a jsem šťastný, že jsem toho sportu, protože mi dal hodně, hodně mi pomohl a je to moje velká rodina, takže nejenom ty dvě dcery, ale i dalších 80 členů v klubu.
0: Bylo to tak nějak jako doma logické, že jste dcery přivedl k lukostřelbě, když jste si ji sám zamiloval?
1: Ano, to vypadlo z toho, že když Čech jezdil na tréninky s jejich mámou, tak museli jít s náma, tak tam byli od batolat a hodinky u toho zůstali taky. No.
0: Tak v tom případě je na zadě otázka na tělo pro obě dcery. Maruško, jak jste snášela lukostřelbu jako dítě?
2: Já si myslím, že tohle je takový základ v podstatě každého sportu, jak jako přivést dítě ke sportu, a tím, že naši to dělali teda ve velkém a nejenom, že vedli klub, tak sami reprezentovali republiku. Táto teda potom vzal trošku tu roli starat se o rodinu a vlastně možná jsme měli malinko i výhodu v tom, že jsme měli v obou dvou vzor a i vlastně trenérské vedení. A pak už to bylo samozřejmě pár rozprav, ale nechali to na nás rozhodnout, jak s tou lukostřelbou naložíme dál.
0: Skutečně, byla to vaše volba, nebylo to nic jakoby povinného, teď budete dělat lukostřelbu, protože my ji děláme taky.
2: No, tak oni by z toho pak asi nebyly ty úspěchy, jaký teď jsou.
0: Přesně tak. No, mistryně světa, vítězka světového poháru, a to jsou asi největší úspěchy, které máte za sebou na kontě, nebo?
2: Jo, já ještě bych k tomu přidala dvě účasti na olympijských hrách.
0: Přesně tak. Tak výborně, děkuji, že jste to doplnila. Co Johanka a lukostřelba? Svezla jste se s tím jako sestra, nebo?
3: Ne, já musím říct, že jsem vždycky měla na výběr, co dělat. A pamatuju si fotku, jak ležím jako miminko na té střelnici, to jo. Ale dělala jsem ji od malička a vlastně nikdy jsem s ní nepřestala a ani nechci přestat. Měli jsme na výběr, tancovali jsme, hrála jsem na klavír, stepovala jsem, ale u lukostřelby jsem zůstala.
0: Měli jste někdy chvilky, kdy jste s tím lukem a šípy chtěli opravdu praštit, kdy prostě se řeklo tak a dost, nechám toho. Začneme u Zdeňka, protože i to mohlo přijít vlastně v průběhu těch 59.
1: To bylo moc krát, protože je to vždycky o tom, když člověk jde cestou nahoru a občas klopítne, padne na zem, tak se musí rozhodnout, co dál, a vždycky se musí rozhodnout pozitivně, to znamená pokračovat dál, což tlukáme do hlavy všem našim svěřencům a dcerám a všem, který střílí, protože to je smysl života, že?
0: Co dcery udrželo u lukostřelby? Byly to ty úspěchy, Maruško, nebo?
2: U mě si myslím, že to mělo velkou zásluhu, protože mě to vlastně šlo už v žákyních a v těch jako kategoriích raných, a pak ale jsem tak nějak vzhlížela jako výš a chtěla jsem se dostat do reprezentace a chtěla jsem jít na olympiádu jako mamka, a tak nějak jsem asi pak začala chápat i s tím, že mi to vlastně táta i dost vysvětloval, co všechno je proto potřeba dělat, tak jsem tou cestou šla. A já jsem jenom chtěla doplnit Johanku, protože ona tak jako, že tu lukostřelbu pořád dělala a že jí to baví a že u toho zůstává. Tak já si pamatuju, když jsem dostala první svůj luk jako pořádnej k 5. narozeninám, tak ona tam byla 3 letá a 2 letá a hnedka mi ho vzala, jo.
0: Vy jste si kradli luky, holky.
3: No, tak trošku jsem záviděla jako malá.
0: Už ve 3 letech, takhle. No, tak to začalo tedy hodně časně. Mimochodem, soupeříte spolu nějak, nebo spíš se respektujete jako sportovkyně?
3: Já Marušku hodně respektuju, protože vím, že je o několik úrovní napřed a hlavně vím, co tomu obětovala. Byla jsem s ní donedávna v jedné domácnosti, takže vím co jí to stálo, úsilí. A takže dneska už jí určitě nezávidím, dneska jí to přeju.
1: No, jenom když má slovo Johanka, tak první Johanky slova ve vodicích na závodech, těch bejbat takzvaných, přijela na střelnici do haly a první, co bylo, je tady bedna pro vítěze? Takže takhle začínala Honka s Jirkou Střelkou.
0: Tak proč nezačít hned úspěchem na bedně?
1: Samozřejmě.
0: Horáčkovi jsou naši dnešními hosty. Bavíme se o lukostřelbě, budeme vás zvát na dvě velké akce, které se konají v centru Plzně a nejen tam. Za chvilku pokračujeme.

0: Dneska si s našimi dopoledními hosty povídáme o lukostřelbě. Máme tady Zdeňka Horáčka, Marii Horáčkovou, Johanu Horáčkovou. A chystá se velká akce, respektive už dá se říct dvě, ještě na konci prázdnin. Budeme zvát nejen do Šafaříkových sadů, ale také na střelnici v Lobzích. Než se tak stane, tak pro ty, kteří vůbec neví nic o lukostřelbě, jaká jsou pravidla toho sportu? Vím, že jsou různé luky a různě se to počítá. To je tak zhruba můj náhled na věc. Tak kdo to řekne, Johanka?
1: Máme tři základní divize. Je to reflexní luk neboli olympijský, potom kladkový a holý luk. Nadcházející akce budou hlavně pro reflexní a kladkový luk.
0: A střílí se na jakou vzdálenost? To možná by si lidé představili.
1: Mm-hmm. A s reflexním lukem střílíme dospěláci a junioři na 70 metrů, kadeti na 60. S kladkovým lukem je to pro všechny na 50 metrů.
0: A je to tak jako obyčejně, že se prostě nasčítají ty jednotlivé nástřely, ty jednotlivé body, sečtou se a ten, kdo nastřílil víc, vyhrál? Nebo?
2: Tam vlastně probíhá i ten program toho těch šampionátů budoucích je daný, takže v pátek se odstřílí kvalifikace, to znamená, že každý z těch zúčastněných závodníků odstřílí 72 šípů na tu svou vzdálenost. Potom v sobotu budou probíhat eliminační souboje, což znamená, může si to člověk představit jako tenisového pavouka, což znamená, že první z kvalifikace bude střílet proti poslednímu z kvalifikace a mají spolu souboj eliminační, který vítěz pokračuje dál, prohravší bohužel končí. A takto potřebuje se člověk dostat přes několik kol, aby se dostal do semifinále, které teda ho potom pošle až na nedělní finálové souboje do Šafaříkových sadů.
0: Šafaříkovy sady, centrum Plzně. Za chvilku se tam dostaneme. Ještě se zeptám na to, jestli se střílí na nějaké, nevím, viděl jsem někde sety nebo endy. To bychom také možná mohli stručně posluchačům vysvětlit.
3: To je u reflexního luku, ty eliminace se střílí na sety, kde je 10 bodů, který se rozdělilo. V případě 6-0 už se dál nestřílí, takže 3 sady stačí závodníkovi, aby suverénně vyhrál, třeba jako Maruška, to myslí si ta ve 23 Berlíně. A u těch kladkových luků tam je to součtem, to znamená, oni odstřílí 500, mají maximální počet bodů 150 a ten, kdo střílí víc, tak postupuje do dalšího kola.
0: Mm-hmm. Takže taková jsou pravidla. Aby se člověk dostal do finále, tak musí porazit opravdu hodně soupeřů. Máte už představu o počtech účastníků těch šampionátů? Jedno to je tedy dorostenecký šampionát a o týden později šampionát dospělých?
3: Teď máme už uzavřené přihlášky na šampionát dorostu. Tam je dnešnímu dní přihlášeno 127 střelců v těch 4 kategoriích, 5 kategoriích. A když jsme se bavili o těch eliminacích, tak jestliže bude 33 juniorů, tak jich postupuje jenom 32 do těch eliminací, když bude 25, tak jich postupuje 16, tam jsou nějaký klíče, ale je to u všech kategorií stejný a na ty dospěláky tam ještě přihlášky probíhají, ale očekáváme podobnou účast.
0: Všechno to bude probíhat tedy v Lobzích a také v Šafaříkových sadech pod náměstím Republiky. Všechno to organizuje Lukostřelecký svaz a také Arkus Plzeň, což je vlastně váš lukostřelecký klub, který teď slavil docela významné výročí.
3: Ano, my jsme letos připomněli jsme si 30 let činnosti našeho klubu a těch 30 let bylo hodně, hodně intenzivních, úspěšných, protože máme téměř 600 medailí za těch 30 let ve všech kategoriích. Máme spoustu zlatých medailistů, máme 3x účast na olympiádě, jednou teda máma děvčat a 2x Maruška. Máme úspěchy nejenom teda na tom poli mezinárodní tým Marušky, ale hlavně na těch současných holky už letos po 4. vyhrávají za sebou první ligu žen. Dorost nám vyhrává nebo se umístuje na předních příčkách. Tak jako těch 30 let bylo hodně zajímavých, prošlo klubem asi přes 300 lidí. Dnes současnou by nás něco přes 84, myslím, přesně, takže není něco. A budeme pokračovat dál dalších 30 let. No.
0: Říkáte 84 jaksi členů klubu. Tak mě napadá, jestli je mezi mladou generací zájem u lukostřelbu jako takovou, jestli třeba nevévodí, nevím, florbal, atletika tady v Plzni, hokej a takovéhle věci. Johanka trénuje děti, to je dobrá otázka možná pro ní.
1: A já bych řekla, že ten zájem stoupá a stoupá. Děti se nám hlásí, přibíráme nové a možná potvrdí to i letošní účast na olympiádě dětí a mládeže, kdy naši 3 žáci se tam zúčastnili. Vlastně 3 ze 4 možných, takže z toho jsem měla jako trenérka velkou radost.
0: Výborně. Jak probíhá takový trénink lukostřelby? Je to o tom, že se sejdete prostě v sídle klubu a střílí se do terčů, nebo je to taky o něčem jiným? Chodíte taky třeba běhat, nebo jezdíte na kole? Nebo...
1: Já s těmi dětmi se to zatím snažím dělat, že to je obecná příprava sportovní s lukostřelbou. U těch dorostenců už je to pak více o lukostřelbě. Můj trénink probíhá tak, že s dětmi se vždycky krz nějakou hru zahřejeme, potom jdeme na rozcvičku, pak jdeme na rozestřílení a pak tedy po zbytek tréninku střílíme, ale určitě se jim to snažím doplňovat nějakými jinými sportovními aktivitami.
0: Je lukostřelba hodně o síle? To je možná otázka na Marušku.
2: Velmi. Je to, já bych řekla, že lukostřelba se dá zařadit mezi silově vytrvalostní sport, proto vlastně já jako vrcholový sportovec, lukostřelec, trávím poměrně hodně času v posilovně silovým tréninkem, ale je minimálně potřeba to doplňovat i nějakou kardioaktivitou, to znamená běh, kolo, cokoliv dalšího. A řekla bych, že ačkoliv je to lukostřelba, je to možná pro strašně moc lidí specifický, tak je to stejně sport jako každý jiný a je potřeba v tom mít, jak Johanka řekla, správný obecný základ a potom nacházet ty specifika, tu jemnost, přesnost a to, co lukostřelbu dělá lukostřelbou.
0: Jak na tom jsme jako Česká republika v konkurenci s ostatními státy? To mě ještě zajímá. Jsme lukostřelecká velmoc, anebo spíš ne?
3: No, nejsme lukostřelecká velmoc, protože nejsme ani velmoc, co se týče počtu obyvatel, i když jsme osmí v Evropě nejvyšší, ale máme přes 3000 lukostřelců, takže si myslím, že nejsme ten nejmenší sport a ve světě nás uznávají, už jenom díky úspěchům teda Marušky, dneska nejenom Marušky, máme i juniory úspěšný, tak ta lukostřelba je pořád na vzestupu, což je dobře.
0: V rámci chystaných lukostřeleckých šampionátů České republiky v Plzni si lidé budou moci lukostřelbu také osobně vyzkoušet. Za chvilku řekneme podrobnosti.

0: Ještě chvilku se budeme povídat o lukostřelbě na vlnách Českého rozhlasu Plzeň a Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zveme na dva termíny, to jsme vlastně ještě jako jediné neřekli. Kdy se vlastně ty dva šampionáty republikové konají a kde přesně? Zdeněk Horáček.
1: Tak ten první termín, to je mistrovství České republiky v terči lukostřelbě dorostu, což je kategorie U18, U21. Ty proběhnou 21. až 23. srpna letošního roku. 21-22 v Lobzích a 23. srpna od 8.20 v Šafaříku Osadech v Plzni.
0: Takže to bude první šampionát. O všech těch vlastně medailistech se rozhodne až v neděli, jestli to chápu dobře. Takže tam budou všechny finálové závody. Jak to tam bude vypadat? To mě zajímá. Tam postavíte nějakou, nevím, hlediště, tribunu?
1: Šafaříku Osady jsou krásné sady. My tam postavíme tak zvanou safety wall, ochranou zeď, aby za ní mohli jezdit tramvaj, budeme střet jakoby odkašný směrem k hotelu Continental a všechny ty chodníčky malatový, co jsou tam, tak budou přístupný, takže po celý dílce těch 70 metrů můžou být diváci, tribuny tam nestavíme z nějakých důvodů. A ty dospělí jsme neřekli, ty budou o týden později, takže 28, 29, 30 a 30. to bude zase v těch Šafaříkových Osadech. A běží tam nejenom finálový souboj jednotlivců, ale i mix týmu a družstev.
0: Dobře, takže vlastně dvě neděle po sobě v Šafaříkových Sadech bude k vidění lukostřelba na špičkové úrovni a budeme zvát i posluchače, kteří by si to chtěli vyzkoušet. Jakým způsobem to bude probíhat? To jim prostě dáte do ruky lukačípy a necháte je střílet do terčů, nebo jak to bude vypadat?
2: Já bych jménem obecně České lukostřelby a teda hlavně i lukostřeleckého klubu Arkus Plzeň chtěla posluchače pozvat na lukostřelbu pro veřejnost, kterou budeme organizovat a zajišťovat od pondělí do čtvrtku, to znamená od 24. do 27. srpna. Právě v těch Šafaříkových Sadech můžete přijít od 14 do 16 do 18 hodin si vyzkoušet lukostřelbu. Budou tam k dispozici naši členové klubu, někdo z trenérů nebo nějaké děti třeba, které jsou ale velmi zkušené, třeba právě ti, kteří se účastnili olympiády dětí a mládeže. Takže si můžete s nimi i popovídat, oni vám o lukostřelbě ledacos řeknou a můžete si to sami vyzkoušet.
0: Není to trochu nebezpečné nechat střílet lidi takhle v centru města, Johanko, jak to vidíte?
3: Ne, nebezpečné to není, necháme je střílet na blízkou vzdálenost, maximálně na 10 metrů a budou dobře instruováni, takže si myslím, že se nemusí bát.
0: Dobrá, pozveme ještě alespoň na internetové pozvánky a podrobnosti ohledně programu, kam se lidé mohou podívat ohledně těch dvou šampionátů a střílení pro veřejnost.
2: Nejaktuálnější informace naleznete na Facebooku lukostřeleckého klubu Arkus Plzeň anebo na Instagramu. Jedeme v podstatě totožné informace na obou dvou platformách.
0: Ten samotný šampionát pak bude i přenášen snad na YouTubeový kanál. Mám ten dojem, ano. To znamená, že se lidi budou moci podívat v přímém přenosu na internet.
1: Je to tak. My budeme vysílat ty finálové souboje na YouTubeový kanál. Bude na těch platformách bude odkaz, kde to můžou diváci sledovat, ale budeme radši se přijou podívat.
0: Samozřejmě, osobní účast, to se cení. Zdeněk Horáček, Marie Horáčková, Johanka Horáčková, naši dnešní dopolední hosté. Ať vám to všechno klapne, hlavně po organizační stránce. Ještě poslední otázka. Lukostřelba a počasí. Máte to nějak zajištěno?
1: No, když vidíme předpovědi, tak asi jo. Asi bude sucho a nebude žádný déšť, ale

0: nás počasí neovlivní, ať prší nebo je horko, prostě ty závodníci to musí zvládnout.
1: Děkuji, že jste přišli, ať se šampionáty podaří. Hodně štěstí a nashledanou.
0: Děkujeme, nashledanou.
2: Děkujeme, nashledanou.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála, s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zbývá nám Céline Dion, za minutu bude 10:45. V Ostrově u Karlových Varů dokončují dělníci sanaci torza loveckého zámečku z 18. století. Než se k němu ale dostali, museli z blízkosti historické stavby odklidit 260 tun suti. Podrobnosti za chvilku v naší reportáži.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Ostrov u Karlových Varů dokončuje sanaci zříceniny barokního loveckého zámečku v osadě Moříčov. Historická stavba v hustém lese je oblíbeným turistickým cílem v západní části pod Krušnohoří. V posledních desítkách let ale stavba začínala být pro návštěvníky nebezpečná.
1: Zvuk bagrů a nakladačů se rozléhá hustým lesem v blízkosti torza někdejšího loveckého zámku Moříčov. Město tady dokončuje sanaci starých zdí, které jsou vyhledávaným cílem turistů.
2: Takže tady bylo, řekněme, tolik sutě, že to bylo tak 2 metry. Jo, část vlastně těch oken byla normálně zasypaná a původně tyhle ty zdi ani nebyly vidět.
1: Popisuje dění na stavbě starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní. Stojí přitom uprostřed místa, které ještě před několika týdny pokrývaly tuny kamení, cihel a sutin. Odkrývala je firma pana Lukáše Mílinga.
3: Musel se to všechno přebrat, protože veškerý ten kámen se nechal tady v místě památky a odvezlo se 260 tun. A ještě tady zbývá kolem 130 tun, co město teď zajistí jakoby recyklaci toho materiálu a použije se tady na terénní úpravy.
1: Někdejší barokní lovecký zámek je kruhovitého tvaru a mezi nejzajímavější části dochované konstrukce patří okna s klenbami anebo části původních omítek, bohužel poškozené letitými turistickými nápisy.
3: Jak památka byla zbořená dovnitř, tak oni měli větší šanci se dostat do vyšších pater, škrábali si tam různý ty svý iniciály a tak. To se tam bude nechávat, nechá se to, protože ty původní omítky, ty jsou asi tady nejvíc hodnotný, tak ty se zakonzervovaly, zafixovaly a zůstanou tady.
1: Historická památka je více než 150 let zříceninou. Současné úpravy objekt zajistí a lépe zpřístupní veřejnosti. Kvůli záchraně objektu prý navíc stavbaři používají kvalitní cihly z Plzeňska z počátku 20. století.
2: Ta zřícenina bude udělaná tak, že by se měl být i přístup pro imobilní lidi, to znamená, je tady nástupní plošina, měl by být teda přístupný v podstatě úplně všem, kteří se sem nějakým způsobem dostanou. Máme malinko posunutý termín, ale máme to i schválený, protože jsme v dotaci a měli bychom být hotoví do konce září, to znamená, máme na to necelý 2 měsíce.
1: Dodává starosta Pavel Čekan, podle kterého město do obnovy významného turistického místa investuje s výraznou podporou evropské dotace více než 10 milionů. Korun. Z Ostrova u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Zprávy v 11 to budou za 3,5 minuty, nenechte si je ujít a v našem programu odpoledne si pak nenechte ujít Humoriádu dnes s hostem Petrou Černockou. Začínáme po 16. hodině.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň rozdělí mezi inovativní firmy a startupy 50 milionů korun. Inflace v červenci meziročně zrychlila. A čekejte jasno, přechodně polojasno, teploty do 29 stupňů. Pěkné dopoledne přeji, Andrea Samešová. Plzeň podpoří začínající podnikatele a inovativní firmy. Zapojit se mohou do inkubačního programu BITS Plzeň a získají podporu zkušených odborníků, včetně konzultací nebo i možnost navázat cenné kontakty s podnikatelskou a inovační komunitou, říká z Městské inovační a poradenské společnosti Lucie Trinerová.
2: Součástí programu je více než 100 hodin konzultací na míru, zaměřených například na obchodní strategii, vývoj produktu, marketing, financování nebo ochranu duševního vlastnictví. Vybrané startupy mohou zároveň získat až 1 milion korun na nákup externích odborných služeb, které podpoří jejich další rozvoj. Do podzimního kola bude vybráno 8 projektů, mezi které bude rozdělena podpora v celkové hodnotě 5 milionů korun.
0: Přihlášky je možné podávat do pátku 14. srpna. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. V porovnání s červnem je to nárůst inflace o 0,2% bodu. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Nejvíce zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
3: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
0: Potraviny a nealko nápoje naopak zlevnily. Do Hradozámecké noci se v Plzeňském kraji zapojí 11 státních památek. Akce se uskuteční v sobotu 22. srpna a nabídne mimořádný večerní program. Například zámek Kozel připravuje 5 prohlídek. První začne v 18 hodin a poslední ve 22 hodin. Podrobnosti má kastelánka Věra Polanová.
4: Návštěvníci zažijí opravdu noční prohlídku a bude se odehrávat za doby Valdštejnů a v duchu tématu Šlechta na cestách, tak my tady na zámku přivítáme návštěvu ze zahraničí, bude to španělská návštěva a budeme vstaženi do doby šermířů, pletich a zápletek romantických.
0: Celkem centrem celorepublikové akce bude Státní hrad a zámek Horšovský Týn. Akce s podtitulem Po stopách Mitsuko se inspiruje japonskou kulturou. Součástí budou samurajské souboje, bubenické show, ukázky oblékání kimona anebo ochutnávky koktejlů a sushi.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sparty se mohou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Úvodní domácí duel vyhráli 2-1. Dnešní zápas začne v 21 hodin.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů, fouká slabý, odpoledne přechodně až mírný vítr ze severních směrů a bio dvojka střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Benešovic na Tachovsku na kilometru 119 ve směru na Plzeň zasahují hasiči. U dálnice hoří louka. Buďte proto za volantem velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I teď po 11. hodině vám přejeme hezké dopoledne. Víte, kterému druhu ořechů Římané říkali Jupiterův žalud? A proč arašídy známe i jako buráky? Nejen tyto jazykové oříšky rozlouskneme za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Juríček.

0: Jazykový koutek.
1: A dnešní téma i jazykovou odbornici představí Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát se zastavíme u původu názvů jednotlivých druhů ořechů. Ořechy jsou součástí našeho jídelníčku od pravěku, ale zamysleli jste se někdy nad tím, jak vznikly jejich názvy? Je to s námi Helena Chýlová, dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejznámější jsou pro nás vlašské a lískové ořechy. Vlašský ořech je pojmenován názvem odvozeným ze starého označení Itálie, vlachy. Název dokumentuje cestu těchto ořechů do Evropy. Nejprve se dostali přes Středozemí do Itálie a následně do Evropy. Jde o plody ořešáku královského. Římané je označovali jako Jovis glans, tedy Jupiterův žalud, a byly vnímány jako symbol plodnosti. V angličtině nesou název anglické ořechy. Lískový ořech je pojmenován podle keře, na němž roste. Původ názvu tohoto keře je v češtině nejasný. Může souviset se slovem les, ale i s indoevropským názvem pro prut.
2: Pro mě od dětství jsou nejznámějšími ořechy arašídy.
3: Máte pravdu. Jsou dnes velmi oblíbené. Ořechy pocházejí z Jižní Ameriky a vlastně se nejedná o ořechy, ale o plody podzemnice olejné. Jde tak o příbuzné luštěnin. Název pochází z řečtiny, je odvozen od pojmenování arákos, označující právě luštěninu. A do češtiny se dostal francouzským prostřednictvím.
2: Ještě jedna věc, proč arašídy označujeme jako buráky?
3: To je vlastně náhoda. Arašídy se k nám dostaly jako exotická potravina na přelomu 19. a 20. století. V té době probíhaly pro nás ve vzdálené Africe takzvané bůrské války, v nichž bojovali bůrové z Brity o vliv v oblasti a zprávy ze vzdáleného exotického kraje se promítly i do názvu ořechu. Začalo se jim říkat bůrské. No a pak vznikl i název jednoslovný burák.
2: Hej ho, nač chodit do války. Loučíme se Zelenou Chýlovou, děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: A který oříšek rozlouskneme příště? Vaše náměty můžete posílat i dál na adresu info@pl.rozhlas.cz.

0: Svátek má dneska 11. srpna. Zuzana, myslím, že se to významně projeví v dnešních písničkách pro vás, které vysíláme tradičně mezi 12. a 13. hodinou. Teď další téma v našem dopoledním vysílání. Dnešní díl seriálu Tajemství technických památek se zaměří na komín Grand Hotelu Pup v Karlových Varech. Proč vznikl, jak fungoval a čím je dnes mezi lázeňskými stavbami výjimečný? To prozradíme v díle Tajemství technických památek za pár okamžiků. Teď zpívá Lenka Filipová.
1: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: technických památek. Technických památek.
1: V Karlových Varech se obvykle díváme na kolonády, prameny a elegantní hotely, jenže k místní architektuře patří i technické stavby a některé mají překvapivě noblesní podobu. A i když jsou vidět z dálky, často zůstávají bez povšimnutí. K jedné takové se vypravila redaktorka Jana Staríčková.
2: S památkářem Karlem Hambergerem stojíme na terase nad Grand Hotelem Pup před Mariánskou kaplí a před námi kromě lázeňského centra

0: ale také vidíme takovou ventilační arkádu, kudy byl odváděn vzduch. Komín má oktogonální půdorys. To vlastní architektonizované tělo je omítané s tou ventilační arkádou a na ní navazuje ta komínová část, mírně konicky uklánějící a vrcholí takovou římsičkou,
1: která krásně zapadá. Komín Grand Hotelu Poop je věc, které si každý člověk nevšimne.
0: Nevšimne si toho komína protože byl pojednán tak, aby zapadl do esteticky náročného prostředí lázní, a tím, jak byl vnějškově pojednán, tak dával najevo a symbolizoval postavení rodiny Poop. V podstatě tím řekli, zmodernizovali jsme hotel, přizvali jsme si renomované vídeňské architekty a disponujeme moderním technickým zázemím, pravděpodobně v podobě té centrální kuchyně, a tím jako výrazným projevem tohoto zázemí je právě ten komín, který tu vystupuje nad střechami toho Grand Hotelu Poop, byť teda již ne tolik jako v době výstavby, protože se tady udály různé stavební fáze, jako navyšování těch dvorních křídel nebo výstavba slavnostního sálu.
1: Jak je možné, že při rekonstrukcích ten komín vlastně zůstal takhle?
0: Musíme ocenit přístup hoteliérů, kteří ten komín nevnímají jako utilitární, řekněme, nosič různých technických zařízení, antén a podobně, jak se často stává. Je to právě výsledkem toho, jak ten komín je kvalitně architektonicky navržen.
2: Podle památkáře Karla Hambergera jde o vůbec poslední dochovaný lázeňský komín. Podobným v minulosti disponovala například budova císařských nebo alžbětiných lázní. Ani u jedné z nich se ale komín nedochoval. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Jedno ze zajímavých výročí na dnešní den, 11. srpna 1866, považte, bylo v Newportu otevřeno první kluziště pro kolečkové brusle. Zní to naprosto neuvěřitelně. Dneska je to na den přesně 160 let, kdy inliny byly in. No, za chvilku dostane slovo Petr Jungmann a kalendárium, tak si ho nechte ujít. Teď Gibson Brothers.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Zuzano. Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
3: Všechno nejak.
2: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V Maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Rio rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl dvě auta. V tom druhém ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Už se blíží poledne. Zalévání, to je téma v těchto tropických dnech velmi aktuální. Při zalévání zahrady nezáleží jen na množství vody, ale také na tom, kdy ji rostlinám dopřejete. Babské rady vysvětlí, proč ranní a večerní zálivka nepřinášejí stejné výsledky. Podrobnosti už za chvilku. Tak teď jsem si tady odhodil písničku, nevadí, zahrajeme si jinou. Doufám, že to bude fungovat. Něco se stalo špatně, tak si babské rady možná dáme rovnou.
1: Babské rady.
2: Proč hraje při zalévání zahrady roli načasování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu sákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5 a 7 hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je ranní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vtřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A ranní pohled do svěží zahrady bude radostný.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Sucho, to je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a taky méně peněz, ale kdy je ten správný čas pověsit práci na hřebík v 60, 70 nebo snad možná i dřív? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude prodlužovat. Odchod do penze určitě není jen politické téma, jiný názor mají vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali, jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například ve slévárně. Proč o tom mluvím? Co si o tom myslíte vy? Na vaše názory se totiž zeptáme v noční lince, bude to dneska po 23. hodině a ptát se bude moderátorka Jitka Lukešová. Tak si noční linku nenechte ujít. My teď pro vás máme polední zprávy. No teď, za 4 minuty, tady bude 12. hodina. Přeju hezký den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Stát připravuje zátěžový test e-dokladů, žádá o pomoc i uživatele aplikace. Bezvěrově na severním Plzeňsku otevřeli komunitní zahradu. Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO, motoristé by propadli. Bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin.
4: Stačí provést otevření té aplikace.
5: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
4: Ano, je to tak.
5: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
4: Přesně tak, tohle to relativně triviální aktivitu.
5: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
6: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
5: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než milion uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Lidem v Bezvěrově na severním Plzeňsku začala sloužit nová komunitní zahrada. Prostor nabízí možnost pěstovat vlastní zeleninu nebo bylinky a zároveň vytváří místo pro sousedská setkávání. Obec na místě připravila záhony i zázemí pro odpočinek, jak říká nezávislá starostka Bezvěrova Jana Petrů.
7: Komunitní zahrada je dnes součástí nového společenského centra a je otevřená všem 24 hodin denně. Děti se tu učí poznávat přírodu, 4 dřevěné tabule s informacemi o hmyzu, ptácích, bylinkách a tmavé obloze poskytnou zajímavé informace a pomohou lépe poznat život, který se v zahradě i nad ní odehrává.
3: Plzeňské Černice dokončují rozšíření sportovního areálu. Jeho součástí je fotbalové hřiště s moderním umělým povrchem, multifunkční hřiště pro míčové sporty i areál pro nejmenší. S kolaudací obvod počítá v první polovině září. Kdo může nové hřiště využívat, řekne nezávislý starosta Černic Vladislav Sloup.
8: Jak pro černický fotbalisty, tak pro veřejnost, děti z černické školy a mateřské školy, tak i z druhé škol ze Slován a podobně. Ta akce je rádově za 60 milionů, začala se loni v srpnu a teďka jsme těsně před dokončení.
3: Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Sport. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak a plavkyně Semanová a Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod začne v 18 hodin a 42 minut.
2: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 25. Povane slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Nýřan na severním Plzeňsku pozor na práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
0: Zuzana je hebrejské jméno a znamená lilie. Stejného základu je také sasanka. Představte si to. Tak Zuzana, přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Máme 11. srpna a hrajeme do 13. hodiny na vaše přání. Tady je Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík. Samozřejmě to nebude jen o Zuzanách. Je tady spousta narozenin, vzkazů a tak dále. To vše do 13. hodiny vyřídíme. Telefonní linka do studia 221 554 222.

0: Jako první čeká na telefonu paní Lenka ze Zruče a bude gratulovat mamince, pokud jsem to dobře pochytil. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ano, já bych chtěla pozdravit všechny z Českého rozhlasu, všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: A přála bych si zahrát pro moji mamku k dnešním krásným 80. narozeninám. Je to paní Hana Vladařová ze Starého Plzence, rozená Staňková, původem z Velkého Boru u Horažďovic. Takže mamčo, chtěli bychom ti popřát všechno krásné, hlavně zdraví, štěstí, zdraví, štěstí, zdraví a ještě jednou zdraví. Moc si užij dneska krásný den a určitě to ještě dooslavíme a už jsme i přáli, ještě budeme přát. No prostě užij si krásný den a přejí teda celá rodina Folkovi z Osence a Vladařovi z Losiny.
0: Dobře, děkujeme za gratulaci, samozřejmě se připojujeme k 80. nám, to se negratuluje jen tak, krásné výročí. Tak ať se vaší mamince daří, pevné zdraví přejeme a zase někdy zavolejte, mějte se hezky.
1: Děkujeme, děkuji,
0: naschledanou.

0: teď už vítám vysílání Českého rozhlasu Plzeň pana Rodolfa z Přeštic. Máte slovo, dobrý den.
1: Přeju dobrý den a děkuji, že jsem se vůbec dovolal. Prosím o zahrání pro paní Šindelářovou z Vyprnit k jejím narozeninám. Přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví a štěstí, ale hlavně to zdravíčko.
0: Dobře.
1: Děkuji za zahrání a někdy zase nashledanou.
0: Díky a nashledanou.

0: a nám stačí, že žijí.
1: Máme tu i několik vzkazů v dnešním pořadu písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň, tak si první teď můžeme přečíst. Dobrý den, prosíme o písničku pro naši kamarádku Míšu Urykovou. Moc by si přála návrat od svého oblíbeného zpěváka Jakuba Smolíka. Naše milá Míšo, ať se ti písnička líbí a už se moc těšíme na setkání v klubu. Podepsáni jsou kamarádi z hudebky.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák, baskytarista a bavič Vilém Čok.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Pokračujeme v písničkách pro vás. Slovo má pan Václav Zebřezí. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání. Zdravím vás z rádio, zdravím všechny posluchače, kamarády, kamarádky. Písnička jdí do Přeštěc pro paní Zuzanko, která má dneska svátek. Přejeme jí hodně štěstí, co nejce zdraví, lásky, spokojenosti. To jí přejí Věnca a Věra. Dále ve čtvrtek mají Alenky svátek. A to písnička poletí do Vojovic pro Alenku Kohoberglovou a pro Alenku Horovou. Oběma přejeme hodně štěstí, co nejce zdraví, lásky, spokojenosti, radost vnoučka. A to jí přeje celá velká rodina. Přidávají se známí, kamarádi a přátelé. A dále pro pana Vladimíra do Radkovic, který má chudák nějaký oubytě, tak aby byl takovej veselější.
0: Dobře.
1: A já, pane Standa, moc děkuji a těším se někdy na shledanou.
0: Díky, mějte se krásně, Václave, na shledanou. Přidáváme ještě písemné přání, které přišlo doslova před třemi minutami, protože je pro tutéž Zuzanu z Přeštic, která dneska slaví svátek. Dneska slaví svátek maminka a babička, paní Zuzana z Přeštic, přejeme jí příjemný den, mnoho energie. Je to obdivuhodné, co všechno dělá. To vše přejí a pusu posílají syn Michal s manželkou Kristý, vnoučata Berenika a Bartoloměj posílají babče štípanou pusu. Tak teď už je to komplet.

0: Do Nýřan už teď zdravím naši další posluchačku paní Věru. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a chtěla bych, mám toho hodně, tak bych chtěla pozdravovat k narozeninám bratra Zdenka Murina, Dolitohlav, Míšu Baškovou, Lucii Bláhovcovou, to jsou narozeniny, a k svátku má je Alenky, tak já mám Alenu dceru Bláhovou ze Zbuchu, panta je tady Zuzana Najmanová, paní Helena Bimbaurová a Hana Zahrádková. A nekončí to, já bych ještě poslal pozdrav všem záchranářům, ať jsou to hasiči, zdravotníci, policajti, a nebo ať jsou to ještě popeláři. Všem vám posílám krásnou písničku a hodně zdraví vám přeju a pohody. Pane redaktore, vám děkuju moc.
0: Taky děkujeme, ať se vám daří, hezké léto a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Máme chvilku po půl jedné, posloucháte Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás. Další vzkaz je od pana Jana. Dobrý den všem, dnes bych si rád poslechl písničku od Sophie Hawkins, Right Beside You. Rád ji posílám všem posluchačům a zdravím vás z Klatov, napsal Honza. Tak, taky zdravíme, dlouho jsme tuhle písničku nehráli, tak proč ji nepřipomenout?

Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: Tady jsou Bízničky pro vás, Český rozhlas Plzeň a také paní Anna Sklenčí pod Čerchovem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům i vám. Rozhlase přeju hezký den. Má gratulace letí až do Chlumčan, kde ve čtvrtek oslaví svůj svátek má kamarádka a zároveň spolužačka Alena. Aleno, přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, hodně lásky a božího požehnání a se ti vyplní všechna tvá přání. Gratulace i písnička patří i mé sousedce Aleně Fogltancové, která má teď svátek. Děvčata, pořádně to oslavte, dejte si něco dobrého, k tomu vína skleničku a Jirka Schillinger vám zaspívá oblíbenou písničku. A vám děkuji za zahrání a někdy naslyšenou.
0: Vynikající příprava, paní Aničko. Děkuju a naslyšenou.

Další písemný vzkaz v dnešním pořadu. Dneska má 34. narozeniny Miraj Navrátil, zpěvák kapely Miraj, a zítra má 33. narozeniny zpěvačka Eva Farna. Proto dnes vybírám jejich společný duet, a to písničku Vzpomeneš si. Zuzanám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a taky k vám do rádia. Napsala paní Silvie. Tak tady je ten duet oslavenců.

Dnešní oslavenec Miraj Navrátil společně s Evou Farnou, která slaví narozeniny zítra. No a vyřídíme ještě jeden vzkaz, prosíme zahrát písničku a předat gratulaci našemu členovi, panu Václavu Buršíkovi z Dílů k 80. narozeninám. Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a dobrou náladu. To přeje výkonný výbor zasloužilých hasičů okresu Domažlice a přejou si přesně tuhle písničku, možná, že ji poznáte podle prvních tónů. Prý chlapi nebrečí. Jakub Smolík. Stanislav Jurík vám přeje příjemný den, hezké odpoledne a zítra zase naslyšenou.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň kvůli vysokým teplotám zintenzivnila zalévání městské zeleně. Správa Horního hradu na Karlovarsku pokračuje ve stavebních úpravách historického areálu. Bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Současná vlna veder zaměstnává správce plzeňské městské zeleně. V okolí historického centra města zalévají trávu a květiny větším množstvím vody. Péče o stromy popisuje mluvčí plzeňské správy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.
2: Na území města se staráme asi o 50 tisíc stromů. My je nemůžeme všechny zalévat, ale staráme se o ty, co jsme nově vysadili. Zálivku v létě děláme ne častěji, ale větší, protože ten strom potřebuje spíš větší dávky vody. Se snažíme, aby si vybudoval vlastní kořenový systém, který mu potom umožní, aby to zvládnul už ty další roky bez jiné větší péče.
0: Na Horním hradě u Karlových Varů pokračují práce na úpravě interiéru. V letošním roce stavební firmy dokončily části vnitřních omítek a zrekonstruovaly hradní kuchyň. Investicky za stovky tisíc korun správa areálu zajistila postupně, aby byla připravená na hlavní letní sezonu, vysvětluje majitel hradu Pavel Palacký.
3: Takže máme prezentaci už na webu a splňuje veškeré požadavky, které jsou potřeba pro stravování, a to je taková naše velká radost. Samozřejmě stálo to mnoho set tisíc korun a souběžně samozřejmě pokračujeme v údržbových pracích v celém areálu hradu.
0: V letošním roce na Horním hradě budou pokračovat parkové úpravy v okolí a úpravy přístupových cest. Letošní žně jsou nejslabší za posledních 14 let. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda Agrární komory kraje Vysočina Jaroslav Michal. Jarní mrazy a následné sucho podle něj neovlivnily jen množství, ale i kvalitu sklizených plodin. A v ohrožení je úroda brambor, pokračuje Jaroslav Michal.
4: Brambory teď by měly narůstat a teď jim chybí voda, takže výnosy brambor letos budou nízký a brambor bude málo a troufnu si říct, že brambor bude i nedostatek.
0: V Ostravě dnes začíná celostátní setkání katolické mládeže. Do města míří více než 3000 mladých lidí. V jednotlivých farnostech se mohou setkat také s biskupy a dalšími duchovními. Program nabídne přednášky, workshopy, tvůrčí dílny a koncerty.
1: Sport.
0: Fotbalová Sparta přišla o dalšího hráče. Po odchodu Kuchty na hostování do polské Legie Varšava opouští klub Pítr Vandal. Dánský brankář jde na roční hostování bez obce do italské druholigové Sampdorie Janov. Sparta dnes bude hrát odvetu třetího předkola Ligy mistrů na stadionu Olympiku Lyon. První duel Sparta vyhrála 2-1, odveta začne v 21 hodin.
1: Počasí.
0: Čekejte jasno nebo skoro jasno, přechodně bude polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25. Povane slabý, odpoledne přechodně mírný vítr severních směrů. Pro stylové podmínky většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov dejte pozor na porouchané auto kilometr 78, je to u tunelu Valík. A nákladní auto překáží na vozovce na D5 ve směru na Prahu, nedaleko svaté Kateřiny na Tachovsku, i tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje Tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, jo, jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na placce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude ano. Taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli ano. Tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a řvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, tož můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, kde to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je. A vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci.

0: A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utekl, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kortochýlovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
1: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
0: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
1: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
0: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. To byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocnej. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
1: A pak hnedka zpátky k výběru.
0: Jo.
1: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: si povídám s Vilémem Čukem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli v 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku, a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka, a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli, a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej, mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhle těma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pinadní, docela jako nedoceněnej a skvělej, takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak, a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím mít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete dodnes.
1: Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: To ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila, se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakový soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo? A já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a
1: jo.
0: Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem, A v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědeček, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem Čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo. A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažeři nebo manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat. Jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý. Je to čas.
1: No, to je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že je teď celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase, když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Mm. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschlánou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň rozdělí mezi inovativní firmy a startupy 50 milionů korun. Město Starý Plzenec má k dispozici studie, jak celkově proměnit a zastřešit hrad Radyně. Policie šetří nepovolený let dronu nad Prahou. Více než kilometr nad zemí se objevil u dopravního letadla. Zítra čekejte jasno a teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Plzeň podpoří začínající podnikatele a inovativní firmy. Mohou se zapojit do podzimního kola inkubačního programu BITS Plzeň. Díky němu získají individuální podporu zkušených odborníků, mentoring, konzultace i možnost navázat cenné kontakty s podnikatelskou a inovační komunitou, říká pracovnice Městské inovační a poradenské společnosti BITS Plzeň Lucie Trinerová.
2: Součástí programu je více než 100 hodin konzultací na míru, zaměřených například na obchodní strategii, vývoj produktu, marketing, financování nebo ochranu duševního vlastnictví. Vybrané startupy mohou zároveň získat až 1 milion korun na nákup externích odborných služeb, které podpoří jejich další rozvoj. Do podzimního kola bude vybráno 8 projektů, mezi které bude rozdělena podpora v celkové hodnotě 5 milionů korun.
1: Přihlášky do inkubačního programu je možné podávat do pátku 14. srpna. Architekti navrhli, jak celkově proměnit zříceninu hradu Radyně. Studii si nechalo zpracovat město Starý Plzenec, které zříceninu vlastní. Studie počítá se zastřešením Radyně na úrovni třetího podlaží převážně skleněnou střechou, která by sloužila i jako vyhlídková plošina. Střecha navíc umožní i budoucí opravy zdiva. Studie počítá také s novým méně příkrým schodištěm ve věži nebo s novou pokladnou. Jak upřesnil starosta Jan Eret, zvolený za nezávislé, cílem navržených opatření je chránit původní části hradu, omezit zatékání vody do zdiva a nabídnout návštěvníkům větší bezpečí a komfort.
3: Studie je podkladem pro další rozhodování města, nejedná se o finální projektovou dokumentaci, takže tahle studie sama o sobě neznamená, že by bylo možné okamžitě zahájit stavební práce, ale jejich realizace bude vyžadovat další přípravu a potřebná povolení a zároveň bude město Starý Plzenec jako vlastník hradu zajišťovat financování.
1: Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahlédli ve výšce kilometr a 300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzyni. Řídící letového provozu následně varovali i další posádky v okolí a nikomu se tak nic nestalo. Policie teď podle Kropáčové zjišťuje všechny informace a poté stanoví přesnou právní kvalifikaci. Incidentem se zabývá také Úřad pro civilní letectví. Sport. Výškař Jan Štefela nepostoupil na mistrovství Evropy do finále. V kvalifikaci skočil na podruhé 219 cm, laťku o 4 cm výš už bronzový medailista z loňského mistrovství světa nepřekonal. V kvalifikaci skončil také diskař Marek Bárta. Dařilo se naopak sprinterům. Jonáš Kolomazník a Štěpán Števka postoupili do semifinále závodu na 110 metrů překážek. Nováček nejvyšší basketbalové soutěže Lokomotiva Plzeň zahajuje letní přípravu. Mezi českou elitou si Západočeši zahrají po 14 letech. Jednou z nových tváří v týmu je rozehrávač Michal Svojanovský, který přichází kvůli malému hernímu vytížení v dresu vicemistrů z Pardubic.
4: Mě osobně nejvíc láká ten rozvoj kariéry, abych posouval svoji hru a hlavně ta herní vytíženost. To si myslím, že v mojí kariéře nebyla tak velká a právě to se mi líbilo, co mi tady poskytli za možnost. Počasí.
1: V noci bude většinou jasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, v údolích až 7 a na horách 11 až 8. Zítra čekejte také jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25. Povane slabý severovýchodní vítr. Rostylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na dvojice, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici třetí třídy na trase Kazmijov Plasy se dělají práce údržby, počítejte s dopravním omezením. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A
5: po zprávách ve 14 hodin už je s vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Víte, co jsou to takzvané mofety? Právě o nich vám povíme už za chvilku. Také představíme jednu novinku Lékařské fakulty v Plzni a pochopitelně dojde třeba i na rozhlasové tržiště. Tak vám přejeme pohodové letní odpoledne a pěkný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému Mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Přemýšlíte, kam dnes vyrazit za kulturou? Pár hezkých letních tipů pro vás máme. Na náplavce na mši v Plzni se třeba od 18 hodin představí folkoví písničkáři. Zahraje například plzeňský Hynek Kočí a nebo také průkopník folkového minimalismu Michal Knébl. V kempu Keramika u Hracholusek vystoupí hudební skupina Ticket. Koncert začíná v 19 hodin a letní hudební večer tak můžete spojit s příjemným pobytem u přehrady. V Sušické galerii Circus můžete navštívit výstavu ilustrátora Jindřicha Janíčka s názvem Noční směny. Výstava je určená dětem i dospělým a nabízí pohled na autorovu ilustrátorskou tvorbu. Otevřeno je do 16.30. A pokud patříte mezi diváky seriálu Policie Modrava, zajímavým typem může být výstava fotografií z jeho natáčení. V galerii na radnici v Kašperských horách si můžete prohlédnout snímky, které pro výstavu poskytl režisér seriálu Jaroslav Soukup. Výstava je otevřená v době otevření městského úřadu, tedy od 7:30 ráno do 17 hodin.

0: A tak to byla skupina Elán v našem odpoledním vysílání a teď jedna aktualita. Lékařská fakulta v Plzni letos poprvé otevřela letní příměstský tábor nazvaný MediSummer. Žáci základních a středních škol si tam můžou vyzkoušet například chirurgické šití na prasečích pacičkách, budou pracovat s mikroskopem a dozví se také více o genetice nebo tkáňovém inženýrství.
1: Momentálně tady šiju pacičku a upřímně jsem nečekala, že to bude docela jednoduchý a moc mě to baví.
2: Říká účastnice tábora Naty.
1: Mamka je

0: z lékařství a myslím, že k tomu mám taky docela blízko a v budoucnu bych to chtěla dělat taky.
1: Chtěla bys být lékařkou?
0: Rozmýšlím se a zatím směřuju, že ano.
2: Dělají jednotlivé stehy na prsičích packách.
1: Co se zrovna žáci učí, vysvětluje student lékařské fakulty Daniel.
2: Učíme vlastně, jak se správně drží nástroje, jak se dělá ten chirurgický uzel přes nástroj.
1: Teďko začali tím jednodušším.
2: Ano, teď to je úplně nejjednodušší. Přímo se jmenuje jednoduchý uzel a potom postupně budeme dělat ty složitější.
1: Jak se jmenuješ?
3: Karolina.
1: Kolik uzlů už jsi zvládla udělat?
3: 3 a ještě mi chybí asi 2, jestli počítám dobře.
4: Ještě no?
3: Tak ještě asi 2.
1: Jak ti to jde?
3: No, tak chirurg ze mě očividně asi nebude. No, já nemám moc tady ty chvaty těma rukama, takže jako tak průměrně, no.
1: Je to těžké?
3: Jo, docela jako obdivuju ty, co to dělají na denní bázi.
1: Přišla jsem do jiné třídy a tady se skupina žáků vzdělává v zobrazovacích metodách. Třeba ultrazvuk jim ukazuje akademický pracovník lékařské fakulty Petr Hošek.
5: Zkoušíme si tady ultrasonografii, takže tady frekventanti tábora si tady hrajou s ultrazvukem a zkouší si zobrazovat lidské tělo.
1: A co na té obrazovce teď vidíte?
5: Teď se momentálně snažíme najít játra.
1: Pro děkan pro rozvoj a vnější vztahy lékařské fakulty Václav Liška říká, jak vznikl nápad založit tento tábor.
6: My jsme vycházeli z předpokladu toho, že v Plzni chybí přírodovědná fakulta, chybí tu Akademie věd. Na druhou stranu máme tu poměrně hodně středních škol a ten zájem o studium nejenom medicíny, to je samozřejmě pro nás klíčové, ale i přírodních věd může být poměrně velký. Ti studenti se rozhodují na základě toho, že se jim to líbí, něco viděli, někdo jim něco řekne, ale není to jejich zážitek a rozhodli jsme se jim to umožnit.
1: Co všechno uvidí během toho týdne?
6: Začínáme anatomií, pak je tam možnost vyzkoušet si chirurgické šití, pak je tam práce s buňkami, ale pak jsou tam i obory, které přímo nesouvisí úplně s medicínou a to je třeba robotika. No a chceme studenty seznámit s naším velmi dobře vybaveným a dobře provozovaným simulačním centrem, takže tam si budou moct vyzkoušet vlastně to, co si zkouší naši medici, než jdou pracovat s našimi pacienty.
1: Na konci tábora budou mít žáci slavnostní zakončení s předáváním diplomů. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
2: A teď už otevíráme rozhlasové tržiště. Právě teď nám můžete volat na číslo 221 554 222 a my začínáme. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, já bych touto cestou, ať posluchači poslouchají, jsou to velké gramofonové desky, je to různých žánrů, rocková hudba, olympiky, mám tam Beatles, populární hudbu, všechno možný. Dále velkou elektrickou sekačku, lehkou, je tam velký záběr, je to i ze strany Bihos a je to na elektriku, jo? Je tam velikanský sběrný koš a je lehoučka. A pak ještě, kdo by chtěl, velkou sbírku poštovních známek z roku 1860, první republika, Československo, všechno možný, vaše prezidenti a tak, jo, pana Masaryka a tak dále. A pak ještě, jestli můžu do čtyřice, bych prodala sazenice malin, robusy stromkové. Velké, snáší velký hice, nemusí se tak zalejvat a velký mrazy.
2: A teď na už telefonní... poprosíme vaše telefonní číslo, ano, příště prosíme pouze tři položky, ať se dostane dobře, i na jo, ostatní, dobře. Děkujeme.
3: Ano, ano, 722 249 923, opakuji, 722 249 923, děkuji, naschledanou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou a tržiště pokračuje. Dobrý den.
4: Dobrý den. My bychom rádi prodali domácí vajíčka z domácího chovu. Cena je 7 korun. Můžete volat na číslo 606 574 850. Je to Plzeň.
2: Plzeň a vaše číslo 606 574 850. Máme zapsáno. Naslyšenou.
4: Děkuju. Mějte se hezky. Naschle.
2: A v tržišti teď vítáme vás. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já bych rád koupil lištovou sekačku MF70 s lištou 120 nebo 140 cm a koupil bych ještě mulčovač. A za třetí, jestli by měl někdo šrotovník, buď kladívkovej, nebo bubnovej, nebo mačkač, něco takového. Nechci ten kamenej. A telefonní číslo je 737 163 425.
2: A vy voláte, ano, odkud voláte, prosím?
5: Jdu si kamkoliv.
2: Dobře, já zopakuji vaše číslo 737 163 425. Mějte se fajn.
5: Moc a děkuju, naschledanou.
2: Zač, naslyšenou a ještě jeden inzerát, tady máme. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já bych prodal 4-plotinkový sporák, je to kombinovaný, trouba je plynová, je to všechno v chodu. Dále bych prodal boiler na vodu 60-litrový, a koupil bych závažové hodiny, ale jenom jedno závažové hodiny. A můžou být i povadné, rád si upravím, protože jsem hodinář. A je to na telefonní číslo 722 903 801. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Ještě nám prosím řekněte, odkud voláte.
6: Je to Plzeňich.
2: Plzeňich, děkujeme a vaše číslo tedy 722 903 801. Mějte se hezky, naslyšenou.
6: Ano, naslyšenou.
2: A dnes tady máme ještě jeden písemný inzerát. Prodám pěkné zánovní a málo jeté chlapecké kolo značka Forever 17 na výšku 155 až 175 cm. Má 27 převodů, hydraulické brzdy, uzamykatelné vidlice a je odpružené. Kolo se bude prodávat s velkou slevou, asi třetina původní ceny, dohodou. Informace na telefonním čísle 776 172 253. A poslední dnešní inzerát. Prodám nový zabalený žebřík topení do koupelny. Výška 130 na 85 cm, bílá barva a cena bude dohodou. Telefonní číslo 776 011 423. 776 011 423.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Slovičkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Škvár. Je to označení pro špatné literární či filmové dílo. Horší už to asi být nemůže. A nás bude zajímat, jestli má něco společného se škvárou, tedy se spečenými pourovitými kusy popela, jak to vidí etymolog Jiří Rejzek. A tady můžeme jednoznačně říci, že má. Dokonce dokážeme docela přesně určit, jak to vzniklo. 31. května 1836 vyšla v časopise Česká včela kritika, v níž Jan Slavomír Tomíček o jednom díle doslova píše, že jest škvára, která z vymřelé sopky mezi květiny padla. Chtěl tak vyjádřit kontrast mezi nádhernými květy a nevzhledným odpadem. Asi byste neuhodli, na koho tahle přísná kritika mířila. Na v současnosti už přímo modlu české poezie Karla Hynka Máchu a jeho nejslavnější dílo Máj. Ale abych se ještě vrátil k etymologickému původu škváru, potažmo škváry, jazykovědci mají za to, že tu jde o zvukomalbu, o zvuk škvr při škvaření sádla.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzně-Liticí směrem k Přivaděči zasahují hasiči, hoří tam dvě chaty. V Plzeňském kraji jsou sízné řeky Berounka, Otava a Mže. Zájem vodáků je velký. Na zámku Kozel na Plzeňsku plánují renovaci hospodářského dvora. Zítra čekejte jasno a teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. V Plzni-Liticích v oblasti ulice pod Třešňovkou směrem k Přivaděči zasahují hasiči. Požár tam zasáhl dvě chaty a plameny se šířily přes jednotlivé zahrady. Pokračuje mluvčí hasičů Petr Poncar.
2: Zasaženo bylo i elektrické vedení a proto jsme na místo vyžádali pohotovostní službu rozvodných závodů. Na místě zasahují jednotky z druhého stupně požárního poplachu a hasiči aktuálně hasební práce provádějí za nasazení 6 vodních proudů C. Ve 14.27 jsme dostali požár pod kontrolu a z jedné z chat jsme vynesli propanbutanovou láhev. Ke zraněním naštěstí nedošlo.
1: V Plzeňském kraji jsou sízné řeky Berounka, Otava a Mže, i když všechny jsou kvůli suchu na nižších stavech, než je v tuto dobu běžné. O lodě je v půjčovnách stále zájem, jsou ale hodně rozpůjčované. Ve vedrech ale jezdí méně rodiny s menšími dětmi. ČTK to dnes zjistila v největších půjčovnách v regionu. Na zámku Kozel nedaleko Plzně chtějí vylepšit hospodářský dvůr. Aktuálně připravují správci zámku projektovou dokumentaci na jeho obnovu. Práce jsou naplánované na příští rok, říká kastelánka Věra Polanová.
3: Budeme pracovat s vrtem pitné vody, s jeho zlavím, budeme ho usazovat do země, takže nám zmizí ta rozvalená část vlastně vrtu, která byla odhalená po odtěžení zeminy ještě v minulých letech a dojde teda k rekultivaci a osetí té plochy, která je přímo po levé straně, když návštěvníci vstoupí.
1: Současně na Kozlu chystají také rekonstrukci sociálního zázemí pro návštěvníky. Oba projekty by měly být hotové do začátku příští návštěvnické sezóny. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval očitého svědka takzvaného číhošského zázraku Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara, který byl umučený komunistickou státní bezpečností. Z rozhodnutí soudu vyplývá, že byl Trtík ve věci nezákonně zadržován. O očištění Trtíka, který zemřel v roce 2007, usiluje jeho dcera. Rozsudek soudu ale není pravomocný, státní zástupce si nechal lhutu na podání stížnosti. Sport. Kladivář Volodymyr Myslivčuk bude na mistrovství Evropy v atletice bojovat o medaily. Birminghamu vyhrál kvalifikaci a večer po 8 hodině vstoupí do finále. Český reprezentant s ukrajinskými kořeny moc neví, co od závodu čekat.
4: Já nevím, protože já jsem do toho finále nedokázal dospěl, jak se dojít. Tak jsem právě strašně rád, že už konečně se to užívám tu finále. Prostě udělat svůj maximální výkon a právě nevím, či se to mně podaří, ale budu makat nad tím, co nejvíc.
1: Mezi 12 nejlepších prošel i dálkař Petr Meindl-Schmidt. O jeho finále začne po 9:45. V kvalifikaci výšky naopak neuspěl bronzový medailista z loňského mistrovství světa Jan Štefela, když překonal 219 cm, ale na 223 cm už úspěšný nebyl. Počasí. V noci bude většinou jasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, v údolích až 7 a na horách 11 až 8. Zítra bude také většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách maximálně 25. Povane slabý severovýchodní vítr. Roztylové podmínky ráno mírně nepříznivé, postupně většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: K dopravní nehodě došlo v Plzni v sadech 35. nedaleko synagogy. Bourala tam dvě osobní a jedno nákladní auto. Jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hodin a 4 minuty, to je aktuální čas, kdy pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. V podhůří západní části Krušných hor, jen 5 kilometrů od Nejtku na Karlovarsku, najdete obec s názvem Černava a právě tam se podíváme už za chvilku v rámci seriálu Místopis západních Čech. Také vás naučíme připravovat paštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou a přidáme i zajímavost o místu turistu zvaném Čachrov Surché Studánky. Přejeme i nadále pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: V podhůří západní části Krušných hor, jen 5 kilometrů od Nejtku na Karlovarsku, najdete obec s názvem Černava. První písemná zmínka o ní pochází už z roku 1489. Její součástí jsou také malé osady Kobelec a Rájec, kde stojí půvabná dřevěná zvonička. Ta je dnes symbolem obce i připomínkou její bohaté historie.
2: Tak my jsme s paní místostarostkou Milanou Částkovou v půvabné dřevěné zvoničce.
3: No já vám tady ukážu, na tomhletom obrázku je vidět stará zvonice, která tady v Rájci stála ještě pár let po válce. A my jsme se to dozvěděli od starousedlíků, kteří sem přijížděli po roce 89, tak jsme usoudili, že by bylo dobré tu zvonici obnovit. Tady v okolí bylo spoustu domů, které po válce byly zbořené, takže z těch základů to jsou ty kameny. Mm-hmm. A tady, jak vidíte, to zdobené průčelí, to je bývalé školy v Černavě, která dneska slouží jako dům seniorů a ty artefakty staré se tady uchovaly.
2: Ten název Černava, od čeho pochází?
3: Tady u nás jsou Černý potok a podle toho Černava. Zřejmě domníváme se takhle. My jsme v roce 1989 slavili 500. výročí první zmínky o Černavě a vlastně od toho roku taky, nebo od roku 90 jsme jako samostatná obec.
2: Uvnitř zvonice jsou vystavené historické fotografie.
3: To jsou fotografie, které jsme obdrželi od starousedlíků, kteří tady po válce žili. A chtěli jsme je někde prezentovat, aby se dali, naprvé, když se sem přijedou, tak aby je viděli, aby taky lidé věděli, jak ta obec vypadala. A kromě jiného tady třeba mapa, když se podíváte, tak to je mapa konkrétně Rájce, který má tu zvláštnost, je to teda určitě malovaná mapa, je vidět, že lesy už okolí byly, ale jsou tady jména obyvatel, ne vlastně jako původní jména nebo správná jména, ale jsou to jejich přezdívky, což tady bylo zvykem, že každý osadník tak měl svoji přezdívku, takže třeba jméno Lil se tady vyskytovalo strašně moc krát, tak každý měl svou přezdívku.
2: Ano, Lil Wenzel, v závorce Schnitzer.
3: Tady jsou obrázky kapely, která tady v roce 1929 působila, což samozřejmě už nikdo z nás nepamatuje, ale je to o tom, že se lidé shromažďovali, že se združovali a to bylo typické pro tu obec. Tady je další mapka, tady vidíte Rájec, Kofl byl Kobelec a Černava je Schwarzenbach.
2: A vidíme tady na obrázku i fotbalisté v Černavě, škola a školka v Černavě.
3: Tady bylo třeba 7 hospod, takže už podle toho by bylo vidět, že byla početnější a samozřejmě počet domů, který je tady dnes, tak neodpovídá tomu, když se podíváte, jak je hustě osídlená ta obec. Tak no, vlastně my jsme náplavová oblast, tady víc jak 90% obyvatel je těch, kteří přišli z jiných míst, dokonce i ze Slovenska.
2: A když jsme ve zvoničce, tak mi to nedá, můžeme si zazvonit?
3: Určitě. Jestli chcete, tak zkuste.
2: Spolu s přilehlými osadami Rájec a Kobelec žije v Černavě zhruba 300 obyvatel. Život těch původních tu dodnes připomíná nejen obnovená zvonička, ale i malé vesnické muzeum. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes máme 11. srpna, tak už to určitě dobře víte. Každé všední prázdninové dopoledne s námi můžete poznávat naše zámky a soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. O víkendu vám pak nabízíme velké rozhovory se současnými majiteli zámků. Ano, to vše v našem zámeckém létu. A pokud vám dopolední vysílání uteče, máte šanci poslechnout si povídání o vybraném zámku vždy odpoledne v tomto čase. Kam zámecké léto zamířilo dnes, nám právě teď prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labirintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labirint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem Kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo a v tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vody a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou noví a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohodle zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007. Prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kdo to je hejtman?
1: Třeba policajt.
2: Nebo může být sanitka.
3: Třeba tam může být upír.
4: Netopír. Zombík.
5: Třeba zabije lidi.
6: Třeba hejkal.
7: Třeba je to jo.

0: Karel Gott dospíval v 15 hodin 36 minut a teď navštívíme azylový dům Patronus v Plzni. Jako jediný v republice poskytuje dočasné ubytování lidem s problémovým užíváním alkoholu. Provozuje ho Armáda Spásy. Současné vysoké teploty ale zhoršují zdravotní stav některých klientů a komplikují běžný provoz. Sociální pracovníci proto vybavili společné prostory větráky a dohlíží na rozpoložení klientů.
1: Tady je to stokrát lepší než na ulici.
2: Říká klient azylového domu Patronus pan František.
1: Za prvé tady dostáváme potraviny, pití dostáváme, přestal jsem chlastat. Já se tady cítím velmi dobře.
2: A co myslíte, když jsme takhle stáli na tom sluníčku, jestli jste zažil už nějaký takovýhle horka, když jste musel být na ulici, jaký to bylo?
1: Zažil ještě, jak se nosili roušky.
2: Bylo to těžký?
1: Jo.
2: Jednou ze sociálních pracovnic azylového domu je Barbora Lavičková.
3: V těchto horkách klienti můžou využít jak nápoje na recepci, tak i máme potravinovou místnost, kde máme nápoje, takže když nemají prostě co pít, tak si můžou takhle požádat u sociálního pracovníka o mimořádný výdej nějakých jak nápojů, tak i potravin.
2: A to v normálním provozu neděláte?
3: Taky, ale ne v takové míře jako při takovýchhle horkách, že když je normální provoz, tak se hlavně zaměřujeme i na to, jestli klient má ještě nějaký finance, jestli si to může koupit ze svých vlastních zdrojů. Spoustu klientů tady má problémy s dýcháním nebo se srdíčkem a to horko na to je prostě fakt špatný, takže pak s nima řešíme doktory.
2: Sociální pracovníci totiž doprovázejí klienty například na úřad práce nebo k praktickému lékaři. I to můžou vysoké teploty zkomplikovat.
3: Už ta cesta jakoby pro ně byla nepříjemná. Tím, že oni třeba nemají na lístek a tak, takže jsme museli i nějaký úsek jít pěšky. A ještě pro klienta, který má chodítko a má amputovaný dolní končetiny od chodidla dolů, to bylo fakt hrozný. No, že jsme se museli několikrát zastavovat během toho doprovodu a i tak je to náročné pak čekat i v těch ordinacích, když je takovýhle horko.
2: Do azylového domu vlivem počasí přichází s prosbou o pomoc i bývalí klienti.
3: Říkají, že už je to právě na tom sluníčku, jako že už to nezvládají. Mě právě bývalý klient prosil, jestli bych mu nemohla vydat aspoň kšiltovku, tak jsem mu ji vydala. Říkal, že mu to moc pomohlo, že se bál, že by měl jinak úpal a říkal, že už to taky nezvládá. No.
2: Současná opatření blíže popisuje ředitel azylového domu Patronus Martin Hruška.
4: Sledujeme rozhodně víc ten jejich stav i na základě toho, že u nás smí konzumovat ten alkohol, tak je důležitý s nima pracovat právě na doplňování tekutin, takže máme připravený barel, kde mají nealkoholický nápoj. Zdůrazňujeme jim, že je důležitý doplňovat minerály. Občas se stává, že ty klienti i v těch vedrech mají na sobě 3 vrstvy mikin a člověk jim musí říct, že je lepší si trochu odložit. Taky tu máme zdravotní sestru, která může klientům měřit tlak a sleduje přesně nějaké zhoršení jejich zdravotního stavu i vlivem toho vedra.
2: Azylový dům Patronus poskytuje přístřeší 26 klientům. Smlouvu mají až na 1 rok. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sledujete náš pochoutkový rok? V neděli vám Patrik Rozehnal připomněl nejlepší recept roku 2023. Šlo o taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou. Původně od Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu. My se je teď naučíme dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A pozor, záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Roman Paulus. Ten je udělal téměř stejně, jako je ve výherním receptu, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Kdyby se nám jako chtělo, tak bychom nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý.
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, 2 vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno.
2: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama.
2: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
2: Kolečko.
1: Já tady mám přímo takové to tvořítko.
2: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
2: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
2: Teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
2: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: Tak 2 lžičky, ano, ano. Necháme rozpustit.
2: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
2: A tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku. A podlijeme.
2: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bechamel. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám. Tak a musíme samozřejmě také osolit, opepříme a necháme ještě provařit. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. A to máme rozehráté a zarestujeme do zlatova.
2: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
1: My si ještě na sádle ty taštičky opečeme. Hele, jdeme na to.
2: Mhm.
1: Hezký šťavnatý.
2: Yeah.
1: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
2: tečou sliny. Ahoj, Roman.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
0: A my věříme, že taštičky z tvarohovo bramborového těsta plněné masem a klobásou určitě zachutnají i vám. Recept Romana Pauluse najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě také původní recept od Rudolfa Cibulky. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 nejvíce líbil vám, tedy posluchačům. Půjde o sladké kynuté rohlíky, které se svým vylepšením upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Věděli jste, že nedaleko Čachrova na Klatovsku najdete pozůstatky zaniklé obce Suché Studánky? Do dnešních dob se zachovala pouze Boží muka a kaplička Panny Marie. Jde o nejvýše položenou kapličku na české straně Šumavy. Stojí ve výšce 1050 metrů nad mořem. Nejsnáze se sem dostanete po modré turistické stezce od onoho světa. Čeká vás 2,5 kilometru dlouhé stoupání.
1: Teď už znáte Suché Studánky a my vyhlížíme 16. hodinu. Ta nám přinese humoriádu dnes s Petrou Černockou. Tak se mějte krásně. Z odpoledního vysílání se loučí Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň kvůli vysokým teplotám zintenzivnila zalévání městské zeleně. V Horšovském Týně připravují stavbu bydlení pro seniory a samoživitele. Vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Zítra čekejte jasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpán Kazíková. Současná vlna veder zaměstnává správce plzeňské městské zeleně. V okolí historického centra města zalévají trávu a květiny větším množstvím vody. Péči o stromy pak popisuje mluvčí plzeňské správy veřejného statku města Plzně Radka Žáková.
2: Na území města se staráme asi o 50 tisíc stromů. My je nemůžeme všechny zalévat, ale staráme se o ty, co jsme nově vysadili. Zálivku v létě děláme ne častěji, ale větší, protože ten strom potřebuje spíš větší dávky vody. Se snažíme, aby si vybudoval vlastní kořenový systém, který mu potom umožní, aby to zvládnul už ty další roky bez jiné větší péče.
1: Hasiči kolem 14. hodiny vyjížděli k požáru v Plzni Liticích. Původně oznámili, že oheň zasáhl dvě chaty, později upřesnili, že šlo o chatu a přístřešek. Na vedlejšímu pozemku, kam se požár rozšířil, chatu před plameny uchránili. Podrobnosti dodává mluvčí hasičů Petr Poncar.
3: Jednotky z druhého stupně požárního poplachu zasahovaly v Plzni Liticích u požáru chaty a přístavku. Požár se šířil travou a zasáhl částečně i elektrické vedení. My jsme k jeho hašení nasadili 6 vodních proudů C a ve 14.27 jsme dostali požár pod kontrolu. Z chaty jsme vynesli jednu propanbutanovou láhev a příčinou požáru i výší škody se bude zabývat vyšetřovatel.
1: Horšovský Týn na Domažlicku chystá výstavbu bydlení pro potřebné. Město proto zbouralo objekt bývalé školy a na uvolněném pozemku projektuje nový městský areál. Náklady na jednotlivé stavební etapy dosáhnou až 200 milionů korun a radnice proto prověřuje dotační možnosti. Pokračuje starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
4: V současné době jsou projektové přípravy. Máme toto místo vyhrazeno pro bydlení pro seniory nebo potřebné. Toto je investice v řádu 100 milionů. My to máme rozetapizovaný po 150-200 milionech. Samozřejmě se budeme pokoušet o získání nějaké dotace.
1: Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. Na univerzity totiž přicházejí silné populační ročníky a školy letos přijímají výrazně více uchazečů než dřív. Pokud stát financování nezvýší, nebudou podle rektorů moci v navyšování počtu studentů pokračovat. V roce 2027 by se tak na veřejné vysoké školy mohlo dostat maximálně 59 tisíc nových studentů, tedy asi o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom navrhovalo na vzdělávání na vysokých školách 4 miliardy korun navíc. Teď situaci nekomentuje. O konečné podobě rozpočtu se teprve rozhodne.
0: Počasí.
1: V noci i zítra bude většinou jasno, nejnižší noční teploty 12 až 9 stupňů a nejvyšší denní teploty 26 až 29. Povane slabý severovýchodní vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v Sadech 35. nedaleko synagogy bourala dvě osobní auta a jedno nákladní. Jeden jízdní pruh je tam neprůjezdný, je to ve směru na Bory. Jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
6: Ano, hezký den.
5: Jaké je léto u Petry?
6: Trošičku teploučko.
5: Dneska je to lepší.
6: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
5: Ano.
6: A pak zase přitopěj.
5: Zpívá se hůř ve vedru?
6: No takhle. Zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Arnenská pouť a Krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
5: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu na živo.
1: Ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: života. Trošičku na chvilku není vidět.
0: Ale prý pak dělala i jiný typ muziky než
1: Já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě tím zaskočá, ona je prostě má opravdu jako muzikální... Jako
0: talent.
1: Ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice a já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo tý mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka? Nebo
1: no, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se... tak no, jako usnesl, že je to Petr Černocký.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Kdyby to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhle tom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty. Vždycky. To se šili na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesníčky k tomu.
1: No, kapesníčky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde nenápadně. My je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch sečernocké.
1: Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšim, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No, ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No, ale mohli to využít, to je
1: mohli,
0: zase
1: aha,
0: práce.
1: Ty kostymérky. No, no já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono. To by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co no, třeba?
1: Já nevím, pládavý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně, jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si ji opravdu vzadu trošku zaštukuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam je zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit si rádio, ať si dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku, volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
4: Víte, pana Kopeckého. Pan Kopecký, to byl...
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru,
6: pana moderátora a paní Peťulku.
3: Děkuji.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, pač ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo. Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný, protože když tady mají na dveřích baby's room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích baby's room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem myslela, no, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, když on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, tu podobu. Že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si myslela, Ježíše, prostě, co to, co mi to vyšlo? Tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, že teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňouka. Tak on to začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocený i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím si, že to nenašel nikdy. To je zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
9: Jo, myslím,
3: chtěla jste
9: že
3: vědět,
9: byl.
3: Co přijde na svět?
9: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno. Že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
9: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko, to kotě, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
9: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná, jo. Ale fakt mě to, a nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
9: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
9: No jasně.
3: Se
9: jasně.
3: Prostě ozývá.
9: No pozor, vnučka tý je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
9: Aha.
3: No,
9: to se budu muset
3: to
9: hodně držet.
3: Jo, no, jasně, se držíte dobře, Petro.
9: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co když se dožije 15 let?
3: No. Tak prožijete spolu krásnou dobu.
9: Hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
10: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje. Tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o Milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o Milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra, starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva

0: pitomá spomla. Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal, to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat. Odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám. Už se sereme. Už nám ani páp bude pomůže.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když už jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
3: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
2: Ano.
3: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy...
2: Hráli ochotníci.
3: Ženy šily.
2: Ano.
3: A pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to leckdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude. A manažer řekl, no helejte se, jo Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
2: A my zatím postavíme.
3: Ano, a tomu aparaturu. Se říkalo, kde jsou ty kluci, ježiš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
2: To no, zažilo tolik, ale i herců,
3: určitě,
2: kolegů,
3: zpěvaček. Určitě, v té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jakou tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
2: Ano.
3: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem, no.
2: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Haló.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Černocko.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampol.
3: Dobře, děkujeme. Kdo dál?
7: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím Petrušku.
4: Díky.
7: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod. Děkuju. Ještě jeden hlas někomu.
8: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
9: Pak vyprávěl doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. Pan, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, ale to zase nevidím na televizi. Ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet. Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
10: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
9: Pa, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
10: Žába pa, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší. Jiří Krampol.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to byl geroj. To je takový jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu? Dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do
3: školy.
2: Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla a já jsem pokračoval dál. A normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dobře. Dal bych si Krampoula.
1: Dobře,
3: Krampoula.
1: Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Tady Marie Snědnice by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem? Poprosím nestišit. Ano.
5: Prošla bych Krampola,
1: dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Ondro Zlokavý, já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrál to.
7: Ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa opři čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebu. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: Tak jsem přišel
8: druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pán Nong. Já pán Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pán Mičoken. Pán cože? No Mičoken. No pán, já ti nerozumím. No Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv ano. Nějaká dovolená bude, nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý
3: no
1: tím
3: právě.
1: Suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Ze staré nemocniční ubytovny ve Stodě na Plzeňsku vznikly při rekonstrukci nové ordinace a byty pro zdravotníky. Plzeňský multižánrový letní festival na ulici se letos přesune do Depo 2015. Policie řeší čím dál víc případů zneužití identity k výrobě pornografie. Zítra čekejte jasno a teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově dvě ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat budovy vedle nemocnice.
3: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Klatovským technickým službám pomáhají se zálivkou i hasiči. Technické služby mají denně v provozu 3 velké cisterny a 2 menší nádrže. V době extrémního horka to ale na údržbu zeleně nestačí, říká ředitel služeb Libor Hošek.
4: V rámci dobrých vztahů, které máme s dobrovolnými hasičema v Klatovech, tak nám jednou až dvakrát do týdne dle možnosti jejich vypomáhají s cisternou, kdy zalivají třeba kruhové objezdy podobně, kde oni mají možnost tím velkým autem dosáhnout snáš, než my s těma malým autama.
2: Plzně začne v pátek multižánrový festival na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě potrvá do 22. srpna. Letos se kvůli rekonstrukci centrálního náměstí a střechy katedrály přesune do areálu Depo 2015. Další scény budou v docházkové vzdálenosti a vstup je zdarma, jak informoval Lukáš Krásný z pořadatelské agentury Naschledanou. Hudební program nabídne přes 150 účinkujících. Festival v pátek otevře Marpo se současnou kapelou a například neděle bude patřit Plzeňské filharmonie. Policisté od začátku roku do konce června řešili celkem 28 případů zneužití identity lidí k výrobě pornografie. Pachatelé přitom často využívají umělou inteligenci a z původních fotek nebo videí vytvářejí snímky se sexuálním obsahem. Do statistik se nezapočítávají nezletilí školáci. Právě ti se ale často takového jednání dopouštějí, popisuje vedoucí krizové linky stoponline.cz Kateřina Vokrohlíková.
5: Děti zneužili takzvané svlékací aplikace, pomocí umělé inteligence vytvářeli falešný intimní obsah nebo intimní fotografie svých kamarádů, vrstevníků. Často děti natáčí i třeba svoje učitele při výuce a pak videa pomocí umělé inteligence předělávají.
2: Sport. Plavkyně Sémanová a Janíčková budou bojovat o medaily na mistrovství Evropy. Čeká je finále na 100 metrů kraul. Závod začne v 18 hodin a 42 minut. A znakaři Čejka a Knedla se krátce po 19. hodině představí v semifinále dvoustovky.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou jasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů, v údolích až 7 a na horách 11 až 8. Zítra bude také většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25. Povane slabý severovýchodní vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Plzně na Rokycanské ulici ve směru na Prahu nedaleko zahradnictví pozor na odstavené nákladní auto překáží na vozovce, počítejte se zdržením.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Ano, je 5:05, právě začíná přehled událostí dnešního dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. A tak například od našeho regionálního stopaře uslyšíte příběh o jednom dědictví bez dědice, ze kterého se vyklubala vzácnost. Připomeneme si naše dnešní hosty, lukostřeleckou rodinu Horáčkových. No a v těchto horkých dnech je důležitá i každá zpráva z meteorologického ústavu. I tam zavoláme, tak příjemný poslech.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a u mikrofonu už je Štěpánka Zíková.
2: Hezké odpoledne. Chirurgické šití, poskytování první pomoci, práce v laboratořích nebo lékařské zobrazovací metody. To vše si mohou vyzkoušet žáci základních a středních škol na prvním ročníku příměstského tábora Lékařské fakulty v Plzni s názvem MediSummer. Nabité zkušenosti jim mohou pomoci při rozhodování o příštím studiu. A proč fakulta pořádá MediSummer, to vysvětluje proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Lékařské fakulty Václav Liška.
3: My jsme vycházeli z předpokladu toho, že v Plzni chybí přírodovědná fakulta, chybí tu Akademie věd. Na druhou stranu máme tu poměrně hodně středních škol.
2: Podrobnosti v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Plzeň podpoří začínající podnikatele a inovativní firmy. Mohou se zapojit do podzimního kola inkubačního programu BIC Plzeň. Díky němu získají individuální podporu zkušených odborníků, mentoring, konzultace i možnost navázat cenné kontakty s podnikatelskou a inovační komunitou. Přihlášky do inkubačního programu je možné podávat do pátku 14. srpna. Zámek Nebílovy na jižním Plzeňsku láká kromě dalších zajímavých expozic i na set dobových palných zbraní, které připomínají poslední pistolový souboj u nás. K tomu se váže příběh o lásce a smrti, který vám představíme v našich zajímavostech. Co se před 150 lety odehrálo, přiblíží kastelán Nebílovského zámku Milan Fiala.
4: Souboje byly zakázané už od Marie Terezie a pochopitelně ne všichni to dodržovali. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valdštejnu.
2: Více uslyšíte ještě v této hodině. V Plzeňském kraji jsou sízné řeky Berounka, Otava a Mže, i když všechny jsou kvůli suchu na nižších stavech, než je v tuto dobu běžné. O lodě je v půjčovnách stále zájem a jsou hodně rozpůjčované. Ve vedrech ale jezdí méně rodin s menšími dětmi. ČTK to dnes zjistila v největších půjčovnách v regionu.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Cenná pozůstalost po zemřelém sběrateli z Klatovska, který po sobě nezanechal žádné dědice, měla původně skončit jako odpad. Nakonec se ale obří sbírku zápalkových nálepek v hodnotě přes 300 tisíc korun podařilo zachránit pro muzejní depozitáře. Podrobnosti nám teď živě prozradí náš regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne ze Sušice.
1: Tak ten případ sběratele zněl ze začátku jako docela smutný příběh, ale nakonec to tedy má skvělý konec. Co přesně se tedy v té pozůstalosti našlo a kam věci putují?
2: Jde o ucelenou sbírku zhruba 40 alb, ve kterých jsou tisíce zápalkových nálepek z celého 20. století. Celý tento poklad teď Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zdarma předal do Muzea Šumavy v Sušici. Pro Sušici jako kolébku českého sirkarství má tenhle nález obrovskou cenu.
1: No a jak se vůbec přišlo na to, že ty krabice mají hodnotu přes 300 tisíc korun českých a že patří vlastně odborníkům?
2: Při sepisování majetku po zesnulém si úředníci všimli, že nejde o obyčejný odpad, ale o mravenčí celoživotní práci. Oslovili proto sušické muzejníky, ti přijeli na místo a potvrdili, že v albech leží extrémně vzácné kousky, třeba unikátní nálepky dokonce z období protektorátu.
1: Takže kdy se na tyhle vzácné nálepky budeme moci přijít podívat my všichni?
2: Dejme čas na práci, jak se říká, kurátoři v Sušici teď mají před sebou mravenčí práci, protože musí každé jedno album detailně zdokumentovat, katalogizovat. Jakmile to dokončí, počítají s tím, že z téhle sbírky udělají samostatnou výstavu, na kterou si pak budeme moct skočit v Sušici a budeme žasnout nad tím, jak jsou to krásná díla.
1: Tak budeme se těšit, Jiří Trnka, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

Vinicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň.

0: počasí.
1: Jen už zdá se, že oproti včerejšku to letošní léto na teplotách poněkud ubralo, což určitě vítáme s povděkem a zároveň nás zajímá, jak to bude dál a právě proto mám teď u telefonu Tomáše Vejvodu z Meteorologického ústavu. Tomáši, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak já jsem se doslechl, že už by měla přijít nějaká chladná z rána. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Čekají nás poměrně chladnější noc. V průběhu večera noci bude většinou jasno a ty minimální noční teploty klesnou poměrně nízko. Nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí od 12 do 9 stupňů Celsia. V údolích může být až 7 stupňů Celsia.
1: No a co zítra přes den? Zase se ohřejeme?
2: Zítra očekáváme podobné teploty jako dnes. Jinak zase bude panovat ten sluneční charakter počasí a po celý den očekáváme většinou zcela jasno a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat většinou rozmezí od 26 do 29 stupňů Celsia. Na horách to bude rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia.
1: No jen tak pro jistotu, včerejší informace od vás zněla, že srážky můžeme čekat až koncem týdne, tak nezměnilo se to a nešlo by to dřív?
2: Bohužel tady to stále platí. Až do soboty očekáváme slunečný charakter počasí a bez srážek. První srážky se mohou objevit až v průběhu neděle a pak v dalším týdnu, takže na ty se ještě budeme muset počkat.
1: Tomáš Vejvoda, díky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Za 2 minuty bude 17:30, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. Hned 2 mistrovství republiky v lukostřelbě se uskuteční v Plzni a bude to atraktivní podívaná i pro laickou veřejnost. Šampionáty mládeže i dospělých se uskuteční dokonce i v centru města. Hosty Českého rozhlasu Plzeň byly dnes předseda lukostřeleckého klubu Arkus Plzeň Zdeněk Horáček a jeho 2 dcery, mistryně světa Marie Horáčková a lukostřelkyně a trenérka Johana Horáčková. Moderátor Stanislav Jurík se kromě informací týkajících se šampionátů zajímal i o tom, zda lukostřelba láká nové adepty a jestli je vůbec náročným sportem.
1: A já bych řekla, že ten zájem stoupá a stoupá. Děti se nám hlásí, přibíráme nové a možná potvrdí to i letošní účast na olympiádě dětí a mládeže, kdy naši 3 žáci se tam zúčastnili. Vlastně 3 ze 4 možných, takže z toho jsem měla jako trenérka velkou radost.
2: Výborně. Jak probíhá takový trénink lukostřelby? Je to o tom, že se sejdete prostě v sídle klubu a střílí se do terčů, nebo je to taky o něčem jiným? Chodíte taky třeba běhat nebo jezdíte na kole? Nebo?
1: Já s těmi dětmi se to zatím snažím dělat, že to je obecná příprava sportovní s lukostřelbou. U těch dorostenců už je to pak více o lukostřelbě. Můj trénink probíhá tak, že s dětmi se vždycky skrz nějakou hru zahřejeme, potom jdeme na rozcvičku, pak jdeme na rozestřílení a pak tedy po zbytek tréninku střílíme, ale určitě se jim to snažím doplňovat nějakými jinými sportovními aktivitami.
2: Je lukostřelba hodně o síle? To je možná otázka na Marušku.
3: Velmi. Já bych řekla, že lukostřelba se dá zařadit mezi silově vytrvalostní sport, proto

0: No a teď jedna zajímavá záležitost. Lékařská fakulta v Plzni totiž letos poprvé otevřela letní příměstský tábor MediSummer. Žáci základních a středních škol si tam můžou vyzkoušet například chirurgické šití na prasečích pacičkách, budou pracovat s mikroskopem a dozví se také víc o genetice nebo tkáňovém inženýrství.
1: Momentálně tady šiju pacičku. A upřímně jsem nečekala, že to bude docela jednoduchý a moc mě to baví.
2: Říká účastnice tábora Naty.
1: Mamka je z lékařství a myslím, že k tomu mám taky docela blízko a v budoucnu bych to chtěla dělat taky.
2: Chtěla bys být lékařkou?
1: Rozmýšlím se a zatím směřuju, že ano.
3: Dělají jednotlivé stehy na prasečích packách.
2: Co se zrovna žáci učí, vysvětluje student lékařské fakulty Daniel.
3: Učíme vlastně, jak se správně drží nástroje, jak se dělá ten chirurgický uzel přes nástroj.
2: Teďko začali tím jednodušším.
3: Ano, teď to je úplně nejjednodušší. Přímo se jmenuje jednoduchý uzel a potom postupně budeme dělat ty složitější.
2: Jak se jmenuješ?
4: Karolina.
2: Kolik uzlů už jsi zvládla udělat?
4: 3 a ještě mi chybí asi 2, jestli počítám dobře.
5: Ještě no?
4: Tak ještě asi 2.
2: Jak ti to jde?
4: No, tak chirurg ze mě očividně asi nebude. No já nemám moc tady ty chvaty těma rukama, takže jako tak průměrně, no.
2: Je to těžké?
4: Jo, docela jako obdivné.

0: ty, co to dělají na denní bázi.
1: Přišla jsem do jiné třídy a tady se skupina žáků vzdělává v zobrazovacích metodách. Třeba ultrazvuk jim ukazuje akademický pracovník lékařské fakulty Petr Hošek.
2: Zkoušíme si tady ultrasonografii, takže tady frekventanti tábora si tady hrajou s ultrazvukem a zkouší si zobrazovat lidské tělo.
0: A co na té obrazovce teď vidíte?
2: Teď se momentálně snažíme najít játra.
1: Pro děkan pro rozvoj a vnější vztahy lékařské fakulty Václav Liška říká, jak vznikl nápad založit tento tábor.
3: My jsme vycházeli z předpokladu toho, že v Plzni chybí přírodovědná fakulta, chybí tu Akademie věd. Na druhou stranu máme tu poměrně hodně středních škol a ten zájem o studium nejenom medicíny, to je samozřejmě pro nás klíčové, ale i přírodních věd může být poměrně velký. Ti studenti se rozhodují na základě toho, že se jim to líbí, něco viděli, někdo jim něco řekne, ale není to jejich zážitek a rozhodli jsme se jim to umožnit.
0: Co všechno uvidí během toho týdne?
3: Začínáme anatomií, pak je tam možnost vyzkoušet si chirurgické šití, pak je tam práce s buňkami, ale pak jsou tam i obory, které přímo nesouvisí úplně s medicínou, a to je třeba robotika. No a chceme studenty seznámit s naším velmi dobře vybaveným a dobře provozovaným simulačním centrem, takže tam si budou moct vyzkoušet vlastně to, co si zkouší naši medici, než jdou pracovat s našimi pacienty.
1: Na konci tábora budou mít žáci slavnostní zakončení s předáváním diplomů. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: No a teď se krátce podíváme do zámku Nebílovy na Jižní Plzeňsko. Rezidenční funkce zámku tam skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům. Valštejnové už dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jako hospodářskou jednotku. V současnosti zámek láká návštěvníky mimo jiné na set dobových palných zbraní, které připomínají poslední pistolový souboj u nás. Na místě natáčela kolegyně Anděla Blašková.
1: Pistolový souboj se odehrál před 150 lety v květnu a došlo k němu na pražské Klamovce. V souboji sehrála roli jistá nebílovská komtesa. Kdo se souboje účastnil a kvůli komu se vůbec odehrál, řekne kastelán zámku Nebílovy Milan Fiala.
2: Ty souboje byly zakázané už od Marie Terezie a pochopitelně ne všichni to dodržovali. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu.
1: Jak ten poslední pistolový souboj dopadl?
2: Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat. Ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska.
1: Wilhelm Vincenz, princ Auersbergu, tedy umírá. Jaký byl další osud Leopolda Filipa, hraběte Kolovrata krakovského?
2: Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
1: Čili hrabě z Kolovrat pistolový souboj vyhrál, ale ruku nebílovské komtesy Anny Eleonory Valštejn-Wartenberg mu to nezajistilo.
2: Když to řeknu natvrdo, ona měla to máslo na hlavě a celý život se vlastně trápila, protože kvůli ní zahynul princ Auersbergu. On byl trefen, nezemřel na místě, ale cestou snad do nemocnice. I takhle končily lásky v 19. století.
1: Seznamuje s posledním pistolovým soubojem na území Českého království kastelán zámku Nebílovy Milan Fiala. Pokud byste si chtěli prohlédnout tuto sadu pistolí, můžete v otevírací době zámku, a to během prohlídky. Do konce srpna je zámek otevřen od úterý do neděle v čase od 9 do 17 hodin.
2: Pochopitelně nikoho nevyhodíme ani po té 17. hodině. Funguje i kavárna, takže není důvod tady nezůstat o chvilku díl. Vzadu kvetou růže, přivonět si, dát si deku na zahradu, není to vůbec problém.
1: Zároveň si můžete ve zdejší Tuvora galerii prohlédnout výstavu Prolínání. Jedná se o výstavu tvůrčí skupiny P89 Plzeň. Výstava zde potrvá už jen do 13. srpna. Z Nebílov Anděla Blašková, Český rozhlas.

17 hodin a 52 minuty. Dnešní den v kraji Českého rozhlasu Plzeň už se chýlí ku svému konci, tak ještě tradičně pár slov o zítřejším vysílání. 5 hráčů opustilo po mistrovské sezóně kádr házenkářů plzeňského talentu. Dvojice Šindelář Šafránek ukončila kariéru, mladí reprezentanti Bláha se Skopárem přestoupili do Drážďan a gólman Grabeman do Dukly. Sportovní ředitel klubu Jan Štochl přivítal v Plzni naopak 3 nové tváře. Takže rozhovor s Janem Štochlem si můžete poslechnout v našem zítřejším vysílání. No a řeč bude také o jednom pracovitém a oddaném hajném, který kdysi působil pro Lamberky ze Žichovic, jistý hajný Felix Nás. A ten bude zase námětem příběhu nejen šumavských. No a teď už za chvíli po zprávách pro dechovkáře muziky a pak špalíček lidových písní. No a příjemný poslech vám i nadále přeje Roman Stupka.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Blíží se Hradozámecká noc, zapojí se 11 památek v Plzeňském kraji. Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Zítra čekejte jasno a teploty do 29 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. 11 státních památek v Plzeňském kraji se letos zapojí do Hradozámecké noci. Uskuteční se v sobotu 22. srpna a návštěvníkům nabídne mimořádný večerní program. Například zámek Kozel na Plzeňsku připravuje 5 prohlídek. První začne v 18 hodin a poslední bude vycházet ve 22 hodin. Jak dodává kastelánka Věra Polanová, vstupenky jsou už teď k dispozici.
2: Návštěvníci zažijí opravdu noční prohlídku a bude se odehrávat za doby Valdštejnů a v duchu tématu šlechta na cestách, tak my tady na zámku přivítáme návštěvu ze zahraničí, bude to španělská návštěva a budeme vstaženy do doby šermířů, pletich a zápletek romantických.
1: Hlavním centrem letošní celorepublikové akce bude Státní hrad a zámek Horšovský Týn. Hradozámecká noc tam bude s podtitulem Po stopách Mitsuko, inspirovaná japonskou kulturou. Součástí programu budou samurajské souboje, bubenická show, divadelní představení, ukázky oblékání kimona, kaligrafie a také ochutnávky japonských koktejlů a sushi. Snížení energetické náročnosti se dočká gymnázium v Rokycanech. Technici v těchto dnech zateplují všechny pavilony. Na okna montují stínění a na střeše přibydou fotovoltaické panely. Modernizace čeká také kuchyni gymnázia, říká mluvčí krajského úřadu Plzeňského kraje Eva Mertlová.
3: Zahrnuje moderní gastrotechnologie, dispoziční úpravy a zároveň vnitřní rekonstrukci, která na to navazuje. K tomu se váže instalace kompletních rozvodů, které souvisí s výměnou vybavení v celém stravovacím zařízení. Na samotné energetické úspory má kraj vyčleněno pro letošní rok 45 milionů korun, které už jsou schválené zastupitelstvem.
1: Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informuje o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
4: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
5: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
4: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny, zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
6: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
4: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na zítřejší úplné zatmění slunce jsou na Islandu a ve Španělsku připraveni brněnští vědci. Na 5 stanovištích mají speciální fotografickou techniku. Pozorování úplného zatmění jim pomáhají lépe poznat slunce a jeho chování. Pozorovat zatmění můžete zítra například v Plzni na vyhlídce Švabiny a také ve hvězdárně Rokycany.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík zabojuje o postup do semifinále turnaje elitní kategorie Masters Montrealu. V duelu o účast v elitní čtveřici nastoupí český reprezentant proti Američanu Benu Sheltonovi, který zatím v Kanadě neztratil ani set. Zápas začne krátce po půlnoci českého času.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou jasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů a na horách 11 až 8. Zítra bude také většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25. Povane slabý severovýchodní vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Ledová v Červeném hrádku platí uzavírka. Stavební práce potrvají do pátku. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. V dnešním pořadu si budeme hrát písně z texty Václava Bárty. Na úvod jsme slyšeli polku Pěknej den v podání kapely Rustika Dalibora Bárty. Texty k Grechovkovým písním z pera Václava Bárty možná nejsou ty nejznámější, ale stojí za to si je poslechnout. Jsou spojeny téměř výhradně s hudbou zmiňovaného textařova synovce Dalibora Bárty, skladatele, pedagoga Zuš Třemošná, dirigenta divadla J.K. Tyla v Plzni. A dále s hudbou Jiřího Pohnána, rodáka z Chebu, skladatele, hudebního režiséra a trumpetisty hudby Hradní stráže a policie ČR. Z jeho narozeninového alba si poslechneme píseň K narozeninám v podání Křídlovanky.

Václav Bárta se narodil na svatého Václava roku 1937 na Plzeňsku v Hromnici. Zde vychodil obecnou školu. Od malička se věnoval po vzoru rodičů ochotnickému divadlu a taktéž v raném věku začal psát básně. Rok po válce se rodina přestěhovala do Horní Břízy. Jeho první básnička vyšla v časopisu Mateří douška. Další následovaly ve vojenských časopisech během studia na vojenském gymnáziu. V této době se naučil hrát na dudy pod vedením Zdeňka Bláhy a k tomu zpíval. Taktéž se aktivně podílel na kulturním dění v plzeňském kraji. Nyní nám zaspívá Václav Dolejš a zahraje rozhlasová plzeňačka Baladu ryze mysliveckou.

Asi ve 20 letech se Václav Bárta přestěhoval do Prahy, kde se stal vychovatelem v učilišti In Klemo. Zde založil stejnojmenný divadelní soubor malých forem, který se stal postupem času senzací. To nastartovalo jeho pestrou autorskou činnost, která zahrnuje texty, scénky, knihy a rozhlasové inscenace. Mimo jiné je autorem textu k písním, pohádky Princezna Zemlejna Zdeňka Trošky.

0: Muselo ho to stát spousta peněz, aby ten poukaz dostal.
1: Kolipa?
2: Ani se neptej. A nakonec to nemělo být pro Máňu pořádný auto.
0: To se ví, že ne. Ondy přijel za Máňou jeden Němec. A ten přijel tým...

písni Námluvy na Plzeňsku jsme slyšeli, jak dokáže Václav Bárta vystihnout textem prostředí, do kterého je píseň zasazena. Nejinak tomu bude v další písni Barborka, kterou zahraje křídlovanka z Přelouče nedaleko Kutné hory.

Václav Bárta má 7 dětí. Jedním z nich je Václav Neut Bárta, zlatý slavík roku 2025. Na jehož mnoha písních se jeho otec podílel jako textař. Na Plzeňsku je Václav Bárta znám pro projekt Paměti vrby. Balady zhudebněné synovcem Daliborem a naspívané synem Neutem. Se synovcem Daliborem taktéž vytvořil muzikál pro plzeňské divadlo s názvem Kozí válka. Jeho děj je inspirovaný dětstvím v Hromnici, kterou vedla demarkační linie. Václav je autorem mnoha knih pro dospělé i děti. Nyní si poslechneme píseň s hudbou Josefa Krčka Všude se točí pivo z Plzně. Zpívá Jan Ježek a hraje rozhlasová Plzeňačka.

Po působení v Inklemu přešel Václav Bárta do Ústředního domu pionýrů a mládeže. Odsud vzešlo spoustu známých herců, zpěváků a jiných umělců. Spolupracoval také s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika. Po velkém úspěchu společných režírovaných folklorních pořadů byl osloven Zdeňkem Bláhou a souborem Úsměv z Horní Břízy a tato spolupráce opět zajistila úspěch a absolutní vítězství na celostátní přehlídce. Následovala spolupráce se Škodováky z Plzně, Šumavanem z Klatov, Rokytkou a Sluníčkem z Rokycan a mnoha dalších.

Myslím si, že Václav Bárta se svými texty řadí mezi nejzajímavější autory písniček pro dechovku, i když se tímto žánrem zabývá pouze okrajově. Dokáže vystihnout náladu, prostředí a básnicky popsat i obyčejné, mnohdy intimní záležitosti. Doufejme, že se jeho tvorba rozšíří mezi více kapel a že ještě doplní své autorské portfolio. Na závěr si poslechneme dvě písně na stejné téma, jedna od Dalibora Bárty, druhá od Jiřího Pohnána. Pro dnešek se s vámi loučí Věra Kystřánková.

Ach, mi milí husy, co každá z vás kusí. Zamknutý jste v ženským klíně a hromický hospodyně šlejskama vás dusí.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu se hlásí pravidelný špalíček lidových písní. Tentokrát ho věnujeme starobylému českému lidovému tanci, který je na Chocku i jinde v jeho západních Čechách známý jako dokolečka. Příjemný poslech, dobrou náladu a třeba i chuť k tanci vám od mikrofonu přeje Zdeněk Vejvoda.

Stejně jako kdykoliv v minulosti i dnes je tanec a taneční hudba neodmyslitelnou součástí lidského života. A nejrůznější taneční zábavy vždycky byly zároveň společenskými příležitostmi setkání sousedů i přespolních, předcházely námluvám, provázely svatební veselí a jistá taneční znalost byla samozřejmá od útlého mládí do pozdního věku. Jak vypadal lidový tanec na českém venkově 19. století, nám prozrazuje řada zajímavých svědectví písňových a tanečních sbírek a dalších dokumentů. Zvláštní postavení má v nich tanec zvaný do kolečka.

Slyšeli jste písně k tanci Do kolečka. Jihočeskou v podání Jiřího Ici Pospíšila a v Chodské jste jistě poznali hlas Václava Švíka. Sice zde v rozhlase nemáme výhodu televizního vysílání, ale i tak si snad s troškou fantazie můžeme společně představit podobu zmíněného tance Do kolečka. A vezmeme si na pomoc popis výtečné pozorovatelky, spisovatelky Boženy Němcové, která pobývala v letech 1845 až 1847 na Chodsku. Již tehdy ji zaujal ten temperamentní a veselý tanec Do kolečka. Božena Němcová píše: Dva chlapci se postavili se džbánem před dudáka a začali dudáckou notu. Dudák se šklebil, huslař dával nohou takt a šest chlapců si přitáhlo své tanečnice. Stojíce porůznu, chlapec vedle děvčete, s rukama nazad spletenýma, začali se podle taktu pořád na jednom místě tak hbitě a šikovně točit, že jeden od druhého ani nezavadil, ani z taktu nepřišel. To jde všecko tak čerstvě a pořádně, že se vám zdá, jako by šest vřetének jedním kolečkem se točilo.

Tam ho všechen vtáček, máček, máček, máček, máček, odnes nám ho všechen vtáček, máček, máček, máček, máček, odnes nám ho všechen vtáček.

To byl Postřekovský soubor a Konrádyho dudácká muzika. Posloucháte dnes roztančený špalíček lidových písní věnovaný tanci do kolečka. Už jsme si představili, že jde o rychlé otáčení dvojice v pevném držení, avšak bez postupu po kruhu, jako je tomu třeba při polce nebo valčíku. Je třeba dodat, že starší melodie do kolečka jsou ve třídobém taktu a nejčastěji je doprovázela takzvaná malá selská muzika, tedy trio dudy, housle, klarinet. K popisu spisovatelky Boženy Němcové přidám ještě svědectví hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha, psané v chodském dialektu. Za starých časů se nejvíc hanýráči tancuválo kolečko. Napřed se obyčejně zaspíval první verš, potom mozika spustila variace ha tancuválo se. Mozika hrála často vtipnou dohrávku. Když skončila, třepli si páry do dlaní, zpěvácí si stoupli před moziku se džbankem nebo holbou piva, připíli si na zdraví, zaspívali písničku, zatupáli, zavískáli, mozika zahrála ha tancuválo se. Snad jenom dodejme, že texty tanečních písní do kolečka jsou někdy docela veselé až košilaté.

na víne uvěří, jak se znáší káčou leží, žádný neví, neuvěří, jak se znáší káčou spí. Káča lehne jak po jehně, celou noc se ani nehne, žádný neví, neuvěří, jak se

Na Plzeňsku a zvláště v jižních Čechách byl tanec do kolečka oproti Chocku poněkud volnějšího tempa, houpavý a vážnější jako Krčínova krajina plná velkých rybníků. Poučenou interpretkou jihočeských kolečkových písní s typickým zdobením nápěvu takzvaným prolamováním byla vynikající zpěvačka, tanečnice a výtvarnice Zora Soukupová. Právě v jejím podání v duetu s Evou Peckovou zazní následující taneční písně Do kolečka.

Tanec do kolečka, který má svoje obdoby na Moravě i na Slovensku, v německých i polských oblastech, byl až do 19. století rozšířen po celých Čechách. Zapravdu nám dávají stovky zápisů tanečních písní tohoto typu ze všech českých oblastí. Pouze samotný název do kolečka je mladší, pochází teprve ze záznamů našich obrozeneckých sběratelů. Dodnes je však tento tanec oblíbený především na Chocku, kde se bez něho neobejde žádná masopustní zábava. Milí posluchači, doufám, že vás dnešní špalíček lidových písní pěkně tanečně naladil. Ze studia Českého rozhlasu se pro dnešek loučí a brzy naslyšenou se těší Zdeněk Vejvoda.

0: studiu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň rozdělí mezi inovativní firmy a startupy 50 milionů korun. Sucho v Česku se dál prohlubuje. Tento rok zatím spadlo nejméně srážek od roku 1961. Zítra čekejte jasno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Plzeň podpoří začínající podnikatele a inovativní firmy. Mohou se zapojit do podzimního kola inkubačního programu BITS Plzeň. Díky němu získají individuální podporu zkušených odborníků, mentoring, konzultace i možnost navázat cenné kontakty s podnikatelskou a inovační komunitou, říká pracovnice Městské inovační a poradenské společnosti BITS Plzeň Lucie Trinerová.
3: Součástí programu je více než 100 hodin konzultací na míru, zaměřených například na obchodní strategii, vývoj produktu, marketing, financování nebo ochranu duševního vlastnictví. Vybrané startupy mohou zároveň získat až 1 milion korun na nákup externích odborných služeb, které podpoří jejich další rozvoj. Do podzimního kola bude vybráno 8 projektů, mezi které bude rozdělena podpora v celkové hodnotě 5 milionů korun.
2: Přihlášky do inkubačního programu je možné podávat do pátku 14. srpna. Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka. Suché a horké počasí nepřeje ani růstu hub. Podle České mykologické společnosti houby nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Čeští zemědělci pěstují stále více slunečnice, suchu a teplu odolávají lépe než například řepka. Podle údajů Českého statistického úřadu se slunečnice pěstovala loni na necelých 21 tisících hektarech, letos už je to na 33 tisících.
4: Třeba statek domašín na Benešovsku má slunečnici podle předsedy představenstva Jana Bursíka poprvé, a to hned na 45 hektarech.
5: Ty suchá zvládala očividně opoznání lépe než jiné plodiny.
4: Podle mluvčí agrární komory České republiky Barbory Pánkové zemědělci zkouší stále častěji plodiny, které lépe odolávají suchu a teplu.
6: Na jižní Moravě nebo v dalších teplejších oblastech se objevují i pokusy s pěstováním fíků nebo dokonce olivovníků.
4: Jde ale spíše o ojedinělé případy. Spíš se zemědělci snaží hledat podle Pánkové odolné odrůdy klasických plodin. Ani ty ale podle ní letošní extrémní rok nezvládají a výnosy budou nízké. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Plavkyně Barbora Janíčková skončila na mistrovství Evropy v Paříži pátá na kraulařské stovce. Časem 53 sekund 36 setin vylepšila o 14 setin národní rekord. Další česká reprezentantka ve finále Barbora Semanová doplavala sedmá. Zvítězila Nizozemka Stenbrchenová.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 1/27 u Borovna na jižním Plzeňsku se opravuje vozovka a funguje kivadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase je tu prosba o radu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsala nám jedna z posluchaček, paní Hana Jandelová, že prosí o radu, jaký tvar má mít sloveso sázet ve třetí osobě množného čísla. Před mnoha lety ji ve škole učili, že podle tohoto vzoru slovesa, která mají v rozkazovacím způsobu dlouhý tvar, jako například sázej, mají ve třetí osobě množného čísla oni sázejí. Takových sloves je prý dnes plno, ale slýchá tvar oni sází. Delší tvary úplně zmizely a ona se prostě ptá, co je správně a jestli to zkrácené je správně a jakými pravidly se máme řídit. Tak možná je to správně, špatně oni sází?
2: Je to správně už dneska. Mm-hmm. A proč? Já bych se trošičku vrátila do 90. let, když v roce 1993 vyšla zatím poslední nejnovější kodifikace pravidel českého pravopisu, kde se už právě objevily oba tvary jako správné. Takže ve třetí osobě můžeme použít buď sázejí, což bylo předtím jediné správné, anebo oni sází. A dospělo se k tomu s ohledem na běžné uživatele češtiny, kteří nejdříve v mluvených projevech, ale čím dál častěji i v písemných, přestali tohle rozlišovat. Tam jde o ty dva vzory slovesné, jak naznačuje paní Jandelová, a sice vzory sázet a prosit. Sázejí, oni sázejí, pros, oni prosí. To byla taková ta pomůcka při tom, když se to člověk měl naučit rozlišovat. Máme jednak slovesa, která kolísají mezi těmito dvěma vzory a tam bylo možné občas si rozhodnout, jaký tvar bude. No a pak máme slovesa, která jednoznačně patří k tomu sázet a přesto mluvčím nepřipadalo důležité to rozlišovat. Takže vznikla podle mě situace, kterou bylo možno řešit jediným způsobem.
1: Povolit
2: oba tvary, ano.
1: Takže říkám správně, když říkám, oni umí i oni umějí.
2: Ano, je to oboje dneska
1: ten samý případ.
2: Možné, ano.
1: Tak doufám, že jsme vás, paní Hano, potěšili, nebo možná naopak chtěla jste, aby to bylo správně tím dlouhým tvarem, jak jste se učili, no je doba benevolentní. Děkujeme, paní magistro, za odpověď.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Příjemný večer, Lačirathe Šukaršuniben. Dnes si představíme organizaci Klíče a klíčky, která sídlí v Mladé Boleslavi a pomáhá dětem s volnočasovými aktivitami. Ještě předtím se ale vydáme za hudbou. Narodil se na Slovensku a hudba ho provází celým životem, i když s přestávkami. Otto Bunda si velice váží rodinných hodnot svých romských kořenů, tradic i muziky. Za velkou životní šanci považuje spolupráci s pedagožkou a zpěvačkou Idou Kelarovou a jejím dětským sborem Čavorenge. V současnosti připravuje dokument o romských halgatech, tedy žalostných písních. Založil také vlastní organizaci a věnuje se hudebním workshopům. O tom všem si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Ottou Bundou, který dneska navštívil Český rozhlas. O to já jsem rád, že si tu, že si můžeme povídat. Já musím hned na úvod říct, že se známe strašně dlouho, tak si budeme tykat. Pověz mi vlastně, jak začal být známý Otto Bunda.
2: Tak v prvom rade by som sa veľmi rád poďakoval z celého srdca za toto pozvanie. Dobre, budem odpovedať k tej otázke, jak sa zrodil Otto Bunda. 22.10.1984 v Košiciach sa narodil Otto Bunda. Moja mama mi práve hovorila, že keď som sa narodil, tak vymýšľali všelijaké tie mená. A potom taká najväčšia autorita našej rodiny, dedo, prišiel tam a povedal proste Otto a konec. A nikto neoponoval, tak som bol Otto. A akurát pamätám, že mama mi hovorila, že keď som sa narodil, tak môj dedo tým, že bol známy, mal všade známosti, tak doktor vybehol von na chodbu a povedal dedovi, nie že máš vnuka, ale povedal, máš nového basistu. Naša rodina je ako... bola a ešte je známa ako tým, že boli nositelia tradičnej folklórnej hudby ako romskej, ale aj neromskej, keďže môj dedo bol v podstate spoluzakladateľom profesionálneho slovenského ľudového folklóru súboru Železiar, kde bol od jeho začiatku do nejakých asi 90. rokov a v rámci toho tam vychoval už aj môjho otca strýka a veľa skvelých muzikantov, s ním hral aj Desider Balog alias Čekaty, všetci ho tak poznali. A to bol človek, ktorého keď som počul hrať, tak to bol virtuóz. A až neskôr som sa dozvedel, že on nemal žiadnu školu.

0: Poslech nám zpříjemnil Otto Bunda. Pěkný večer. Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje dětem a mládeži v Mladé Boleslavi a Litomyšli. Založili ho manželé Juraj a Jana Hrehovi, kteří pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin. Na konci srpna v Mladé Boleslavi připravují pro děti a rodiny komunitní akci na rozloučenou s prázdninami plnou soutěží, tance a zpěvu. Co je vedlo k založení spolku, se Iveta Durdoňová zeptala Jany Hrehové.
1: Snažíme se pomáhat dětem, mladým lidem a celkově komplexně rodinám, který ten život nemají úplně tak jednoduchý. Hlavně ty děti a mládež, která tu startovací čáru má níž, než jak se může zdát. Společnost od nich očekává velký zázraky, ale ty děti se nemůžou naučit nic jiného, než co vidí svý rodiče. Tak my se snažíme vlastně vstupovat na ty místa, kde se ty děti zhlukujou a snažíme se je oslavit, přesvědčit, že můžou dokázat mnohem víc, než momentálně dokazují.
2: Jaká byla prvotní myšlenka, že si založíte sdružení Klíče a klíčky?
1: Pomoc dětem a mládeži na okraji společnosti a seznámit je s Pánem Ježíšem. To byla prvotní myšlenka. A pomoc jim dodělat vzdělání, pomoc jim dokončit školu, aby se vymanili z toho prostředí, v kterém žijí, aby mohli žít důstojný život. Jsem věřící a ta inspirace vlastně byla ze sboru, kam jsem chodila, do Církve Bratrský. Tam jsem viděla, každý pátek funguje klubík, to bylo pro děti od 5 do 10 let, dorost od 10 do 15 a mládež od 15 do 20. Tím, že jsem to viděla, fungovalo to pro jejich rodiny, tak jsem si říkala, ale tohle by prostě měli vědět a znát ty děti venku. Ty děti v těch parcích, v těch nákupních centrech, na těch zastávkách, v těch vyloučených lokalitách. A tak jsem se rozhodla jednoho krásného dne, že budu do parku a že prostě děti oslovím a řeknu jim, že jsou milovaní, že jsou vzácní, že Bůh je miluje a že můžou dokázat to, co prostě chtějí, že můžou mít svý sny, protože ty děti nemají sny, přichází o ně. Otevřeli jsme dveře našeho domu, dejme tomu 10-15 dětí a to bylo v roce 2022, v dubnu, 30. dubna, kdy jsme s tím začali a dnes vlastně se to rozdělo do tak široké škály, že máme v podvědomí více jak 250 dětí, působíme v Mladoboleslavském okrese, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bezno, působili jsme v Žebicích a nyní vlastně zakládáme službu v Litomyšli.
2: Co vás čeká do budoucna? Co tento rok jste si připravili pro děti?
1: Jezdíme na různý kempy, máme romský kemp, který vlastně poběží letos druhým rokem. Pak máme tábor pro menší děti. U nás to funguje tak, že ty děti si musí postavit tábor, složit si tábor, vaří na tom tábor, takže jsou zapojovaný do veškerých těch služeb. Chystáme podcast, který bude ve spolupráci s těma dětma. Máme divadelní kroužek, manžel jezdí po celé České republice s Mongaguou na různý fotbalové tréninky a trénujeme fotbal, kdy říkáme drogám ne sportu ano. Takže máme strašně moc aktivit a teďkon jako ta největší vize je mít vlastní komunitní centrum, kde budou různý chill zóny, kde přijdou děti jak romské, tak neromské a prostě si budou jen tak odpočívat bez drog a bez alkoholu a budou spolu si povídat. Ne každý vám řekne, vemte svý romský děti, vemte svých 50 dětí a pojďte k nám do prostoru a můžete tady působit, to je strašně těžký. A já to chápu i svým způsobem, ale zároveň jsem i z toho taková smutná, tak jsme hledali s Bohem řešení, co s tím. Tím, že mi umřel tatínek a měli jsme dům na hypotéku vázaný dluhama, do dneška je vázaný dluhama a je to takový spíš jako statek, barabizna by člověk řekl, ale má velký potenciál, já jsem tam toho ducha cítila. A říkám si, prostě neprodáme ho, necháme ho těm dětem a nějak se s tím dluhem prostě popasujeme. Takže dneska se tam dějou různý projekty v tom baráčku, jsou tam arteterapie, skupinky pro muže, pro ženy, rozdává se tam potravinová pomoc, děti tam přespávají, ty vztahy s rodičema máme moc dobrý, takže rodiče prostě ví, že k nám jedou, že u nás budou spát ty děti. Tam se učí prát, učí se uklízet, učí si vařit, takže tak nějak v tom fungujeme a mají tam i svoje místo, kde se pomodlí, kde můžou být sami sebou a kde někdo pochopí.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikera Utumenge. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do října budou silničáři opravovat dva úseky na Pražském okruhu. Obnovený prostor pod Žateckými hradbami je po půl roce znovu přístupný veřejnosti. Zítra nás čeká další slunečný den, teploty se přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Silničáři začali opravovat dva úseky Pražského okruhu. Musí zrekonstruovat vozovku mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí. Práce mají stát zhruba 144 milionů korun a potrvají do října, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz i během prací na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených jízdních pruzích. Prosíme řidiče o ohleduplnost a respektování dočasného dopravního značení.
2: V Žatci skončila první etapa obnovy prostoru pod městskými hradbami. Lidé se znovu podle webu města dostanou na 675 metrů dlouhou trasu od Husitské bašty až ke Kněžské bráně. Město tam nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení i upravit zeleň. Obnova stála víc než 50 milionů korun bez DPH.
4: Nové osvětlení hradeb je chytré a jeho intenzitu je možné měnit. Město zároveň připravuje druhou etapu revitalizace v prostoru pod pivovarem. Má už stavební povolení a chystá výběrové řízení na zhotovitele. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzim.
5: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úhlové prvky.
1: Sport.
2: Na znakařské dvoustovce na mistrovství Evropy prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách čekáme 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti na kilometru 189,5. Tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Zdržení v osobním autě je kolem 10 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou. Zhruba od Šelky před sjezdem na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čokev, Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo. Tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, ten kábel ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, jo, jsem starý, to je strašný. Ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude ano. Taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli ano. Tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, ano.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohypnolky, Ohory ohory, Nánáná a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, kteří jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě, tohle to já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý. Takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokový jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterém jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec poved, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma nestály nic. Jo, a o to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková úleťárna, že jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je. A vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatý, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kluci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí. No, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou Janou Kortochýlovou do Anglie. No a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tedy zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo? Jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. Byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1, 2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát. Jo? Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. No. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát. Jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální. Já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory. A druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako

0: muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhle těma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej, takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
1: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s ano, kterým vlastně hrajete
0: dodnes. Ano, ale William Choka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
1: Ale William Chok je věčnej.
0: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
1: William Chok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy ano. Bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: To ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila. Proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcenej v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo? A já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhru napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a Dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako, jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ji máte odpřemýšlenou a
1: jo.
0: Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: No, mě to zbudí ze spaní, mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo té formy, té písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Jsem postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, no je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. Já nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěst drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jsi dědeček, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškeré koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management. Já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně, jo. A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý. Je to čas.
1: No, to je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas, to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že je teď celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba si ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdéle. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschledanou.
2: Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Stavební práce na mostě Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pokračují podle plánu. A zítra čekáme slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvo.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 000.
2: Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově 2 ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
5: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem by se měl pro dopravu otevřít ještě letos. V současnosti stavbaři vyměňují nestabilní podloží na roudnickém předpolí mostu. Upřesňuje krajský radní pro investice Jiří Fedoriška z ANO.
6: Tak, jak se to odtěžilo, ten předek, tak tam se udělala zase nějaká betonová plomba, tam se bude dělat nějaké odvodnění, takže nic, co by mělo nějakým způsobem nabourat ten harmonogram, takže předpokládáme, že před koncem roku všechno by mělo být zprovozněno. Sport.
2: Fotbalisté Sparty před malou chvílí rozehráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Dnes večer hájí domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách může být 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Náhle se zpomaluje za zatáčkou kvůli nehodě 3 aut, její následky už se ale téměř podařilo odstranit a kolony čekat nemusíte. Na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů, na místě zasahují záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
0: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který začal v řeznictví a symbolickou roli v něm hraje číslo 13.
0: Vyprávět o svých citech budou 69letá Eva a 74letý Václav.
7: Oba už vědí, že láska žije v každém věku a je třeba o ní pečovat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
0: Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
1: Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
4: U Hrubých, ano, ano, ano.
3: To je Eva.
4: Ano, já jsem Eva. A manžel už je vevně, pojďte dál teda.
3: Manžel je Václav, nikoliv Adam.
4: Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
3: Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
4: No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc a kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí, no. Tak
3: třeba bude příležitost.
4: Jasný, tak jo, tak pojďte dál.
3: A tak vy budete Václav, dobrý den.
5: Václav jenom je, dobrý den.
3: Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václav, jak dlouho jste spolu?
5: 50 let. Já jsem pracovním, jo, takže.
3: A co vás čeká za práci?
5: Ne, tady zrovna broskvina, potom dostanete broskve taky, protože se urodilo tolik, že to rozdáváme.
3: Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
4: Ano, no, my taky, že jste nás našli.
3: A budeme si povídat.
4: Jo, tak se pojďte posadit tady.
1: Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
0: Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
1: Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tenkrát jsem říkal, tam vyseli ty úzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám vzít, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka. Tak slečno, půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž, já jsem si to tam byl jako špalek šunky, uříst, nasvačil a no a po té době už se si potom chodil pro ten nůž často.
4: No, bylo to tak a pamatujeme si to vlastně dodnes přesně to, slečno, počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
6: Takže vy jste začal tak ostře tu vaší lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
5: Asi tak, no.
6: Jak se vám Václav zdá, tak to bylo poprvé, půjčila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
4: No tak jako byl mi sympatický a hlavně
7: mladý,
4: no. A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky. Jo? Takže to bylo jedno s druhým. Prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo. No.
6: Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
4: Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
6: To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo se osmělil?
5: To byla si manželka, ne, to byla taková nesmělá, když bylo 17, mi bylo 22, jsme se opět starší.
6: Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
5: No to jo, to jsme se scházeli a...
4: No, tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku, ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně, takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
5: Pak jsme se nějak na chvilku, nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
4: Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu A už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako, nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned, jako na ostro byla malá pauza a pak už teda ne. No.
6: Kdy byla první pusa?
4: No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
6: Nevzpírala jste se?
4: V pátek, ne. Jsem ho, jako, líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
5: Košmačka byla tak až tak nesměla, že si myslela, že po líbení přijede do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
6: Takže jste jí musel pevně chytit? Jako.
5: Tak.
6: A vysvětlit jí, že už jste líbal víc žen a nepřišli do jiného stavu.
5: To jsem mi radši neříkal.
6: Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
4: No v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takovej, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký, co jsem neznala vlastně předtím, tak nějak.
6: Jak jste to prožíval vy, jak líbala Eva?
5: Asi dobře, ale já jsem to nějak neřešil.
4: Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domluvali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dosa, když už věděl, že přijedu z Brna. Já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech. Pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu. Já jsem jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký, no.
6: Co na to tedy maminky?
4: No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako, počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no, byla to dobře. Já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne? Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu. S manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centru v Doubravce. Datum byl 13. června. No a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
6: Až potom jste jí to řekla?
4: Jo, jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
6: Já bych nechtěl být vaše máma.
4: Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mami na to jenom řekla, pane bože, a jak po to řekneme babi? Já říkám, no tak babi to zna... Tak nejvíc řádila babička. Ta, školu nedoděláš, tuhle, to ty jsi splněla... Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
6: Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
5: No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, to ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je. No a dneska je to, že už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou, nebo to, my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže takhle jsme se aspoň užili.
6: To bylo takhle jako silné to vnímání té společnosti a těch ostatních?
5: Tenkrát, jo, no, tenkrát se jako ne, by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli. přes víkend.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Jsou pustá rána bez okén.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
2: Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
1: Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty a ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved? Ne, proved.
4: Jo, no se svědkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si becherovčičku to a já jsem byl lehce neovíněn omámen alkoholem, no. Ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, dali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
3: Ale nebrečela jsem tam teda ku podivu.
5: Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
3: Možná, já nevím, asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
5: Co ten polibek první manželský?
3: Asi dobrý.
4: Ale horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který si tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
5: Jako byste ho měl tak napůl nasazený?
4: Napůl nasazený, no na kousek na maličku, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si ho potom vyměnili.
5: Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
3: Ani nějak já nepoznala, protože my máme já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na tu jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstníky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako, jo, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší. A nestratil se prstínek z tahtu ruku a držel ho.
4: Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vydrželi.
5: Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
3: Já nevím, jestli jsme měli svíčkou, takový tradiční, co bylo.
4: Určitě pasíčka a polívka s knedlíčkama.
3: Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý nanukovej dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, ale druhá večeře. My jsme měli obřad v 5 hodin, takže ono toho moc...
4: Minimálně, že už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
5: Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
3: No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že? A už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli 3 živí, celá rodina, no.
5: Jak si to pamatujete? Vy třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
4: Šli jsme spát.
5: Tak dobrou.
4: Jo.
5: Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
3: No já spíš jako to posunutí. Než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální, tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
2: Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
1: V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalil je láskyplný pocit.
2: Eva ale ještě musela studovat a tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
4: Co jsem mu dal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu byly dva měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
5: No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, koupat, je to samá ruka, samá noha.
4: On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem tenkrát milicky jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a to a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
5: Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
4: Jo, to určitě, to tak to mělo být.
5: Kdo přišel dál tedy na svět a s jakým odstupem?
3: Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no, tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský, no, tak... Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
5: Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
3: Spíš bych řekla, že se to rozrůstá. Jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí nebo rozdělí, jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
5: Měl jste radost z dětí potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
4: No to určitě hlavně syn, protože já jsem dělal od jak živa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom se mu upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rosteneckého, takže z toho jsem měl radost pořád.
5: Takže sportovní rodina?
4: No asi tak, manželka za mlada běhala. A já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silovej trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho, no.
5: Od gymnastiky ke kulturistice, to je trošku rozdíl, ne?
4: To bylo do devítky, ta gymnastika, a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Mm-hmm. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyli proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobit něco jiného.
3: Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemyslíš si, že s tím sportem přestanu? A já jsem věděla, že to tak leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takový, a já jsem ještě dělala školu, ne? Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no na 4 vlastně. No, ale pak už taky poznal, že jako přeci jenom se takhle nedá živit, že má už tu rodinu, takže to pomalu opustil, no, ale...
5: Jak vypadal tedy váš muž, když takhle sportoval a věnoval se i kulturistice?
3: No, byl svalnatej. No, líbil se mi svalnatej a sice jsem předtím o kulturistice nikdy v životě neslyšela, ale měl pěknou postavu, no. Malej zadek a... Velký svaly.

0: pích.
1: V roce 2020 Václav dostal covid a 14 dní o sobě nevěděl. Vysoké horečky ho sužovaly celé 2 týdny. Přidal se zápal plic a potíže s dýcháním.
2: Jenom jsem spál prostě. Manželka mi dávala antibiotika. Já jsem přešel občas na toaletu. Zase jsem zalehl, já jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo a na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom říkal, jo, vy máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
3: Měla jste strach?
4: No, to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře. Ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vím si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice. Tak jsme šli na vyšetření a oni se ho tam chtěli nechat. A řekl, tady já nebudu v žádném případě. No, tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach. Vzít si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika. A ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
2: No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? že bych z toho covidu. Prostě se nemocnice pro mě hrob.
3: A jak je dobré a důležité, že vedle sebe máte ženu, která má starost?
2: No, nedovedu si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát ty antibiotika, že bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
3: No, za to podle mě Evě patří velký dík.
2: Jo.
3: Poděkoval jste jí?
2: Jo, moc krát.
4: Myslím si, že byl rád, že mi tady měl a že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak, nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
3: Václave, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
2: No, v podstatě po každý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
3: Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
2: No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne, to tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že bys to měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout. Udělali mi koleno a já jsem spokojený. Ne, že bych řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo, no. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, to ještě nebylo. Bylo mu 43, no. A máma ta zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za tři dny 70.
3: O to více asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
2: Taky, no. Ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
4: Tak já si jako nedostavit, jako zůstat tady sama. Jo, to, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba na jednou, no třeba. No, to nejde. Zůstat tady ty sám, nebo já sama. Ne. Ale, protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhla s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kubovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No, tak jsem ji tam trdlo odvezla. No a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala.

0: jsem, o, asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle, ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit a takže je to, není to jako, říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil, no to mi mrzelo nejvíc.
1: Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
0: Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě jo.
1: Václave, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrďák.
2: Je manželka taky.
1: Taky vám pomáhat.
2: Víte, že určitě.

0: Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
1: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal dva nádherné zlaté hrnečky zlaté lásky a také velké digitální rádio.
2: Tamhle to je vystavený. Dva hrníčky a digitální rádio.
3: Hezky. Tak děkujeme moc, že jim strašně děkujeme, ale že bych se s nima strašně ráda setkala. Takže jestli uděláte opravdu nějaký takový sezení, nějaký setkání, tak bychom byli hrozně rádi, protože děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Pojďte se... 50 let potom budeme šťastný.
2: Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
4: Jo.
3: Krásný, jo, zlatá láska. To je nádherný. Ještě jsou zlatý vlastně, teď. To je ještě zlatá láska, krásný.
4: To vypadá jako retro rádio, ale je to přitom digitální.
2: Je to tak?
3: Budeme s tím umět zacházet?
4: Jo.
3: To se uvidí.
4: To se dělí, že sebe blbku, ne? si poradíme.
3: Václave,
4: to jsme dostali retrogramo. To krásný bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dobrý, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne, tak jak to mělo být, ty otáčky to mělo být, tak jsme to museli vrátit.
2: Tak já doufám, že tady bude čistý obraz a ostrý zvuk, jak říkal Miloš Skalka.
3: Je to závislý na internetu, nebo na signálu?
2: Ne.
3: Nám tady rádia hrajou špatně, takže jsem zvědavá, jestli budeme ho přenášet někde po bytě.
2: Dobře. Tak uvidíme, zkusíme. No tak zapojí se to normálně do programu, má to přívodní kabel, normálně se to naladí knoflíky podobně. Jenom ten signál je podobný, jako je klasický FM, ale měl by být čistší, prostě je tam ta technologie jiná. A tohle je rádio uspůsobené pro ten příjem. Tak snad se tam uslyšíte.
3: Snad jo.
4: Takže my děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Rádo se stalo.
0: A za chvíli zjistíme, jak dobře se tihle dva znají a po čem ještě touží.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
1: Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
2: Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Pamatujete si, jak chutnala ta první pusa, kterou jste od Evy dostal?
4: Jo, sladce.
5: Bylo to vzájemně hezký, tak si myslím, že mu snad chutnala taky.
3: Jaký účes jste měla, když jste se seznámili?
5: Já jsem chodila asi tak normálně nakrátko ostříhaná. Neměla jsem, potom později jsem měla trošku delší vlasy, ale jinak jsem byla...
4: Krátký.
5: Nakrátko ostříhaná.
3: Kdo vybíral svatební prstýnky?
5: Jo, manžel.
4: Společně.
3: Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
4: No, ona je jako narozená ve znamení Berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
5: Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
3: Kolik knih v životě přečet?
5: No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
4: Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
3: Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
4: Měli jsme psa tady, šarpie.
5: Psa.
3: Kolik hodin se u vás obědvá?
5: No, teďko celkem pravidelně, kolem tý 12. hodiny, no.
4: Já mám rád v oběd v podstatě v poledne. Jo, manžel co jedno, ta by jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
5: No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďka, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
3: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
4: No, spíš manželka mě.
3: Které domácí práce byste raději zrušila?
5: Asi to mytí nádobí.
4: Se kolika nadává, když musí žehlit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory nebo takhle. Když nemám nic důležitějšího na práci, tak jí rád pomůžu.
3: Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké motto nebo heslo?
5: Úcta, trpělivost, možná. Ta láska by tam taky mohla být věčná láska, ale to taky věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo, je to prostě ne, když jsme byli zamilovaný, no ale.
4: Tak láska na věky.
3: V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
4: No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
5: V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo, ale... Asi nezrovna nahatá teďko už.
3: Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala? Jako vás přitahovala, líbila se vám ta část těla?
5: No asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo? Protože měl hezkou postavu, svalnatou.
4: No tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo. No. Že tam muselo to, co se dělá sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
3: Umíte vy svou ženu, nebo uměl jste třeba, svádět i pohledem?
4: To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
3: On sám je dolňák nebo horňák?
5: Spíš bych řekla dolňák.
4: Dolňák.
3: Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal? Jaký byl? Když vy jste se na něj s láskou dívala, nebo se podíváte?
5: Člověk se dívá tak jako... V těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no? Si myslím.
4: Krásně.
1: Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
2: Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
4: No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
3: Každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
5: No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
3: No já v tom vidím právě...
4: Lepší.
3: No,
4: lepší,
3: že jo.
5: Že já... si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
4: Ježíš, ještě aby si mě viděl do hlavy.
3: Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
4: No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem té 8 hodiny.
5: Postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
3: Kdo připravuje snídaní?
5: Většinou teda asi já, ale občas, když se stane manžel dřív, tak... Manžel, no. Míň být než já, ale...
3: Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
4: To kolo. Asi to kolo. Když to byly lyže, takže v oba už teď máme ty údy operovaný nebo to, nebo zničený, takže lyže už ne, takže to kolo, no.
3: Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
5: To cestování. Aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
4: Teď máme objedno na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, toho kardiologa, jestli to můžu. Jako jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
3: Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
4: To není recept. To záleží na nich.
5: Taková nějaká tolerance, nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhej pochopit toho druhýho.
3: Já mám pocit, když se dívám toho Václava, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bužek.
5: Tak on to umí.
3: Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
4: Takže to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílim, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měla kolikrát těžký. No.
5: No já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná, tak jak jsem říkala, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
3: Čeho si na něm nejvíc ceníte?
5: Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo? Že si vyhovíme a... V tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a
4: zdraví.
5: No.
4: To hlavně.
3: A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
5: Je to úplně jiný. Je to takový už... Kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt. Jo? No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva a že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
4: Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to zase dáváme najevo v něčem jiným, že si vcházíme vstříc, jo.
3: A milujete jí?
4: Určitě.
3: Milujete svého muže?
5: Už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
3: Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
5: Říkám, že si to nedou představit, no. Nechci si to představovat.
4: Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak to si to člověk musí vážit a má ho rád.
5: Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým mít všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci být s ním, tak.
3: A vy jste rád, že jí máte?
4: Tak, asi tak.

0: Eva a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
1: Perský básník Rumí kdysi napsal: Láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
0: Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. A zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
2: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
3: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Zlevnilo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
4: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
2: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad Sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po tu Šelku. Takže tam by měl být 3 pruh.
1: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivů na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Franková.
6: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
1: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko.
0: Sport.
1: Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
0: Počasí.
1: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a na horách čekáme 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 probíhají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh a dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu vlažičku, říkal a protahoval se. Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle potvoru myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Bude pak skřípe, drahý účetní, co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta. A zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatý, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá.
2: Počkej, buď tiše. Slyšíš? A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál. Už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na Nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu.
3: Vydala se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Já povídám, že jsem byl u předsedy. To od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: A, trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. Ne. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jítřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás, menec horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetre a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš, to je včil moda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by jsem si aj našel.
2: No,
3: co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jede.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jet otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek štrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosece si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo,
2: a
3: já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jich optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí? A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos nebudete v dílně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o spytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
5: Ach, tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že se nějak otahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No to...
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále.
5: Mm-hmm.
4: A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech.
5: Aha.
4: No, prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
4: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoru za strýdou Václavem.
4: Neříkej. No, ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
7: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
7: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádnej kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě človíčku do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
7: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
7: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
7: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: Jo, tak Anděla.
7: Paní Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
7: No tak na Nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Václave, vysílačka.
8: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
5: Nestalo se něco?
8: Tady Vondra, chata Horská Louka.
9: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
8: Vondra, slyším.
9: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
8: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
9: A topení?
8: Jo, tak ty už to víš.
9: Pozdravují tě Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
8: Vyřídím.
9: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
8: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
8: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
8: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
10: Vzývám chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
8: Vondra, slyším.
10: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům u daného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
8: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
8: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Pane, už ne. Nazdar, Mirečku.
1: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
0: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
2: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
3: Já taky nejlepší. Přeju všecko nejlepší.
4: Je, vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
5: My jsme teda pořádně oslavovali.
3: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, děvčicu. Kamarádku ze školy.
5: Snad ne, Andělku.
1: Jo, náhoda, co?
5: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
1: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
5: Cože?
1: Teda, ze začátku.
5: Bože, Mirku, už ty začínáš mít tyhle problémy.
2: A kde máš trdla, milinku?
5: Ještě před chvíli vyspával ženského samou vděčnosti za to topení úplně zničili.
6: Nic jí nevěřte, vítám vás.
2: No, to ještě přece jenom vidím, no. Toť máš slivovicu, však no. Jsem ju... Od čerešťa nosil fotopsát, aby si zvykla.
5: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě. Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
2: Jak víme vás, Mankovi. Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladík, že já jsem se sem nedostal. Byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
7: A co pak byste si s Marišou nezatancovali?
3: Jde pak, my jsme se procházeli, víc staré.
2: A porád.
3: Mileno, až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
8: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
1: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
8: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
9: Cože?
8: Ahoj. No jistě, předám. Volá Jana.
5: Jana? Tak ses dovolala. Co ty nevoláš z Prahy? Z Pece. A co, že jsi odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko. Prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v Peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj. Ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v Peci, přijela stopem.
3: Zakrápená děvčica. A až ráno?
6: No, my jsme rodina k neutání.
8: Tak prosím vás, všecko přichystejte. Uděláme si novoroční oslavu za chvíli. Já jedu pro Janu
2: tak,
8: sám.
2: Tak
5: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
2: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu a na tebe a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho, dlouho tak rádi.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta. Asi jo, přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta žence... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, leda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec, proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zakleparním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
5: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
5: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, a že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou. A ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne, pan továrník povzdechl.
1: On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti,
0: připomněl pan Rada. Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení.
2: No, jestli to byla všecko povinnost,
0: řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý, zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka právě otevírám přesně tak, jako odbí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají. Třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali, a jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách, tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Standa z Mostu, toho času, kde jsi v přírodě. Krásný večer, Stando.
1: Já to víte, taky a všem jsem u jezera, krásného rybníka mezi Mostem a Chomutovem. No.
0: Nádhera, nádhera. Měla jsem tu čest zavítat k přátelům do Litvínova vlastně v půlce toho minulého týdne a zjistila jsem, že tam máte, teda to není asi pro vás rybáře, ale ta krásná jezera na koupání, že teda v dobrém přeju a v dobrém závidím. Fakt ale.
1: No, tak blížejí šachci a říkají, máme jezera. No,
0: Barbora, no. Jezero Most, pak je tam, co tam je, Milada a tak dále. A tak
1: Matilda.
0: Matilda, ano, přesně tak. No, máte se tam krásně s přírodou. No, ale pojďme k tomu našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo?
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No, s jedním takovým mluvíš.
1: Jíťo, mě jsem 20 let v důchodu a nešel bych ani na hodinu.
0: Jo, máš v tom jasno zkrátka.
1: Jo.
0: No to ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli
1: tak
0: to byla...
1: Tak já dělám na šachtě, že jsem budozerem.
0: Tak to je...
1: Myslím, že jsem namakal do...
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když člověk začal jít deště a všechno a chodil tam poklené balné, tak vlastně myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili bulozerama ze vším možným, protože ničím tam neprojelo se ten pastor tam.
0: Šel jsi klasicky do důchodu nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o 4 roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal ze té teďko. No.
0: Jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mě se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pánbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, to už my tady na tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, to mám tady zrovna Vika Pavlíka, mám tady jeho vnuka z západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě zosmuzní, no. Snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušný, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebere.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no ale vůbec jako to nebere, no přestal tolika brát, jako kvízová sebe třeba, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak
0: jako
1: tak,
0: jako
1: no.
0: Úplně, úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě
1: budu doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiný místo, no jasně, no tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuju moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já tobě taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju nápodobně, tak tolik Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik skupina Kamelota, jejich písnička Pálava, a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom. Mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku. Já jsem dělávala před 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Mm-hmm. Musela jsem si všechno hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, nevím, fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Tehnala jsem si bezva podnik. A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. A představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku, tak do to jste 70... si tím šťastným důchodem moc jako nespestřila život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No, ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, tomu rozumím. No.
1: No, ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je
1: když
0: dobře.
1: Jsem ten, byli děti malé a neměla jsem ty možnosti. A tam se pořádali, tenkrát byli ty poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to je
1: fajn. Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit. Ale já jsem musela, protože manžel onemocněl a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, přišly protože, jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat. A jinak mě to nepomohlo. Šel jednou paní doktorce a čeká, mě zemře.
0: Takže
1: jsem ho neuhlídala.
0: Neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala. Já jsem tam za ním běžela ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárny a bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pracovat, pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to je fajn.
1: Ten podnik neexistuje, ale existuju já pořád dál. A co se necítím, těch 93 let, když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde,
0: pořád
1: si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže to dělalo hodně to zaměstnání. A i už potom, když jsem papař, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že? Vlečila do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády.
0: Jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám, že ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, aby byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: A jsem pořád, takže tak to je s mojím důchodem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo.
1: Děkuji, já mějte se moc a moc
0: světě. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc a děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Lásko, vítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že mě to, že nám to jako pohlídá, to děcko. No, nastoupila jsem do cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru a jako učení a prostě tam jsem byla 11 roku, ale prostě pak se vraceli v restitucích domů, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už jsem, už to nebylo to, když jsem tam byla jenom staní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, no už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přines 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: To, ten se divil, že opravdu jsem jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den nebo tak nějak za 2 dny mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám letu a prostě tak nějak táhnu 90 a nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako no ne, nechodící, ale špatně, tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak se držím v nějaký ty činnosti, jako rád mě chybí zahrada. Že nemůžu prostě na zahradu, no. Mm-hmm. Takže,
0: ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň
1: takže. Takhle v pohodě.
0: Dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolal se k nám Zdeněk z Kolína. Zdenku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. Mm-hmm. No, říkáte tadyhle o tom důchodu.
0: No povězte, jo, mimochodem jste v důchodu tady... už nebo stále ještě takový jste čekatel?
1: Prosím?
0: Jste čekatel nebo už jste v důchodu?
1: Ne, už jsem v důchodu.
0: Jste v důchodu, tak důchodu. Víte, o čem mluvíte, tak prozraďte, jak to vidíte.
1: No, vidím to hodně špatně.
0: Ale, co pak?
1: Hodně špatně. No, ale víte, od 12 let vlastně točím volantem.
0: Mhm.
1: Jo. A když mi dali důchod, tak mi dali 10 000 korun.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže jsem musel chodit do práce, jako každý druhý, asi normální člověk. Ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál. A minulý rok mi sebrali řidičák.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Takže to je takový sporný zase, no. Tamhle kolegovi ho sebrali taky, dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlas. Jo, mm-hmm. a za dva měsíce zase zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že ho do těch aut.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem to měl do finální vykázky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a tyhle ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. Mrskali to tam, tak jsem se počkal, až se zase to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez

0: volante. Jo. A tak jsem to zkoušel tady u firem různých, ale nějakýho skladníka
1: něco, nebo cokoliv, něco. Cokoliv, ano, aspoň na chvilku, rozumím.
0: No, ale když jste starý, no, to byly odpovědi všude, že jo? Takže to je takový...
1: Takže zatím se neradujete z toho vašeho důchodového období.
0: Ne, to se nedá, to je státní výsměch, k tomu říkám.
1: Ne, myslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce a že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
0: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
1: Aha.
0: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říkal klukům, taky, že jsem pryč. On říká, hele, tak si tady nech ten autobus, který byl teda zařízený jako karaván. Takže z Moravy to dojelo do Kolína a konečná. Jo. Takže bydlím teď v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec. Kamarádi, že jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No. Takže to je takový tragický, no.
1: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období. Nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
0: No nevím, no, tady jsem byl už párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam za tím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popásí, no.
1: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Lídně, rozumím.
0: Mě to stalo 70 tisíc, který jsem měl učený. Jo, takže už nemám ani korunu. A víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrti konec. No.
1: Jej. No dobrá, tak každopádně popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste proto něco udělat třeba
0: jo,
1: z nějakého jiného konce.
0: Jo.
1: Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
0: A děkuju.
1: Naslyšenou, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik ostravská skupina Buty a písnička Nad starém koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, halo, kdo pak se nám dovolal.
1: Halo, tady je Kopřivnice.
0: Tak, Oli Nemoc vás zdravím, krásný pozdní večer vám přeju, vidíte to. Tak se naštěstí všechno dobře dopadlo, slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod. Užíváte si důchod? Vlastně jste vůbec důchodce? A nebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho.
0: Dlouho.
1: A nemám čas.
0: Klasika čas. Říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemám čas na sebe. A ne, já to myslím fakt, že... Víte, včelařím.
0: Ano, krásný jeden, koníček.
1: Jeden velký koníček a zavírá to dost času. Momentálně už chystám teda včely na zimu. Jak jsem byl v těch 4 týdny vlastních, tak mi to napovedalo ten harmonogram, který se ze včelami dělá.
0: Doháníte teďka, jo?
1: No a teď se to těžko dohání, takže dotáčím poslední medy, teda poslední včelstva. Takže dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v tom v kyblíku, zítra to přijde do skleníček a teď mám ještě další včely a no prostě a pořád se něco děje. Teď jsem víkendy od čtvrtka, vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok, tam je country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se sloučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po těch vystoupení těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve starole takzvané jimování, to víte, že jsou to každý.
0: Ano, krása.
1: Banjo, foukačky. Takže ze zpátku na sobotu jsme vydrželi to půlstoté.
0: Panečku, důchodci.
1: No právě. A ze sobotu na neděli to bylo kratší, to bylo do 2 hodin, pak jsem to už jsem fakt neudržel ani oči.
0: Jo.
1: Při tom hraní spal.
0: Tak to jste takže, dobří, to jste v kondici všichni, no, ano.
1: Takže bylo to fantastické opravdu. Jak říkám, to je místo, nebo když jsou lidi šmrnství stejným bacilem, jak já říkám.
0: Jo.
1: Takže prostě tam není žádný sporu, není tam to všechno, je opravdu všechno pozitivní a nádherné.
0: Tak to je dobře.
1: Přijde to každému tak, no, protože, já nevím, někdo na ten důchod nadává, nebo hlavně na ty důchodce nadává spousta lidí, jo. Důchodci jsou, použiju to slovo vyžírky, že pořád chodí po těch Kauflandech, Lidlech, hledají slevy, dělají tam frontu, a tak dále. Tady u nás na té dědině, jak já říkám, protože i když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, to tak prostě vím, opravdu, párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze,
0: že to
1: taková, ti mladí jsou takový nevrlí. Oni si vůbec neuvědomují, že budou těmi důchodci taky.
0: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no, tak to prostě je.
1: Nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku, oni nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku, co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, byste neměli mobily, byste neměli počítače, byste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, kdo to myslí, že vymyslel?
0: Jo.
1: Pro vás, abyste to mohli. Když myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
0: Ano, ano.
1: Tak mu to tak krásně řekla, ozval se mohutný potlesk, protože ten mladý, někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, nenázor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale důchod se zvítězí vždycky. V uvozovkách, jako. Jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetrvají určitě čas.
0: Ne, jsme tak úplně v pořádku, zatím je to dobrý.
1: Jo. Tak
0: takže svého důchodu si ale užíváte tím, že máte spoustu zájmů a spoustu nebo přátelé, se kterými se rád vidíte a zkrátka jste rád, že to vůbec stíháte, že jo?
1: Teď ještě bych to doplním. Jedno no konkurenční rádio, každý má nějaké, nějaké rádio, takže Country Radio má 35 roků teď, v sobotu se to slaví v Pikovicích, byly vydány nebo se soutěžilo takový vouchery, aby jsme se tam dostali, někdo si to koupil, bude tam 350 těch příznivců, víc se tam údajně nevleze, takže bude to v sobotu. Já teda už jdu do Prahy v pátek, protože kdybych měl brzy ráno, tak to bych asi nestihl. Prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
0: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Oli, ne? To zase takhle úplně
1: ne, nejde. To není pozvánka, to je konstatování, co budu dělat.
0: Já vím, ale přeci jenom je to naše zase. Sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak, každopádně, moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
1: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
0: Ano, mějte se hezky, naslyšenou, děkuju.
1: Taky, díky moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu Nachrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu nebo už to prožíváte reálně? Jak pak jste na tom, pověste.
1: Já už ho prožívám reálně druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Ano, nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a veškeré možné rady potřebuje celá rodina, kamarádi, okolí a tak dále. Ale to už není povinnost, to už je takový jako dobrovolný. Že můžete poradit vlastně tou radou nebo tím, v čem jste se pohybovala tolik let, tak
0: ano.
1: Takže to má ten člověk jako jednodušší. No a jinak si teda užívám v rodinném domku se zahrádkou.
0: No krása. No.
1: Takže kultura, cestování, kamarádky, i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě, musím to polepšit.
0: Jo.
1: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času, když vás rodina vytíží, no ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo. Že teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych. Ani
0: už ne, už ne. Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
1: Ne. Já žiju ode dne. Já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už jenom tak poradit a dost, no. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
0: A takže spokojená, každý, spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
1: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačilo mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
0: Ano.
1: Měli lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma a
0: že si můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu bylo.
1: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend, a jestli ten víkend vyjde nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
0: Dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim. A pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného. Úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak. Najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
1: To jo, to určitě je chápu. Mám i takové známé, ne snad kamarádky. Co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěni, tomu jsem hrozně ráda. Ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy. Říkám, já jsem ale hrozně ráda. Jako, já se netrápím tím, co budu dělat. Já spíš přemýšlím, že i v tom důchodovém věku jde všechno člověku pomalej. Ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měli to taky všechno pomalej.
0: Logicky, samozřejmě.
1: Jo, je to logicky, já to nebudu zapírat.
0: Ano.
1: já už ani jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu uložit.
0: Přesně tak.
1: A tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zase tak není. Ale jako jsou takhle lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
0: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
1: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, jestli třeba přivydělat teda ty peníze.
0: Ano.
1: Tak,
0: dobře,
1: dobře. Pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
0: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupili do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a písnička Nenapovídej, tak tolik muzika v noční lince na vlnách Českého rozhlasu a dovolal se také Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer, paní Tušku.
0: Moc vás zdravím. Tak Roberte, vy máte, soudím, do důchodu ještě daleko, ne?
1: No já to vysvětlím, no, u mě to hodně složitý.
0: Povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista. To znamená, že on má ten invalidní, protože ho nikdo nezaměstnal.
0: Jo, rozumím.
1: To je jedna věc.
0: Mm-hmm.
1: A tak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod, vyzkoušel jsem si to rok a půl, protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tím státě, tak jak říkal ten pán, s tím volantem je špatná legislativa, já to vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovský důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně. A pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz. Z té pojistky jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tom státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako si chcete.
0: No já se vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas z toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě. Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo třeba chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili. Takže já to nevím. Jo? Možná budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste tak rád pracoval, jo?
1: Užit, protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat udržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teďko mám 2.
0: Tak to je ještě v dlouhý čas, samozřejmě, relativně,
1: takže to ano. Jako ještě o tím tak nějak jakože neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovo. Včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase jsem byl rád, že se dovolal někdo další. To je takový hodně nečinný, vypadlo spojení. Ale tak jsou horší věci. No a chci pozdravovat paní Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všetci moderátory značně linky. No. Držte mě palce v hřebíkách, jo, mi se vůbec nedaří, dneska byly krásné otázky a to mě to pomůže, když se nedovolám, dvě jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během dvou měsíců osmkrát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky hezky.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, vůbec. Krásnou
1: tak
0: noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Někdy se to schumelí, jedna rána za druhou.

0: Skupina Olympik, nech to být. A dovolal se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já taky přeju krásnou noc ve studiu a všem posluchačům rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tuško, já jsem to měl takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat. A potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem se do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. to se má, do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde aj dřív, ale u mě to tak, jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pane Švarček, vy jste měl být už hrob v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíšu, žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi potom poslali, prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýší důchod o nějaký procento, jo. No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaký starší stroj, UVCčko, jo, nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, teď, no co mám dělat, že jo, co mám dělat, takže důchod, no, potom, no, zase po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, zase učit mi říká, pane Švarček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodci. No a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už úplně přijdu do dalších 10 roku,
0: jo.
1: Tak nevím. No a jo, to si musím zažádat sám, to automaticky od mě nenavrhnou.
0: Ano, je to takové jako čas, si navýšení důchodu, nebo to, že pracujete dále.
1: No tak prostě důchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám to, ale už začínám trochu polivovat.
0: Jo.
1: Už jsem stroje prodal synovi, jo. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení ty agendy, jak chlapi pracují, kdy pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu haru. Takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak to předěláte. Taková ta klasika, ale jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svýmu, jako jo.
0: Že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, protože
0: pomůžete radou a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, takže musím taky trošičku polevit, že jo,
0: no,
1: dělat. No, nemůžu to dělat až do truhly, takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo
0: hrozný. Něco málo aspoň si necháte zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, ale samozřejmě ty chodil na fušky, to už tě nejde.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už tě tak nějak nejde, tak jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy, obstarávat, víte.
0: Ano.
1: Spoustu ještě všelijakého vyřizování, takže tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem teďka dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl. A teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: No, tak, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší, jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak jsem zvědavý, jestli to čestí. No,
0: co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užívali života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Duška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott dospívá, písničku To musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty. A píše třeba paní Iveta: zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil: aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období, užívejte si ho. No a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová, s ní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už v tom pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví, jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec, jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžeme, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo? No.
1: Já jsem dělal u Petří, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu. A prostě my máme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo,
0: stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme pod.
0: No ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, nebo to mám, ale to se.
0: A to vám není nic platný, prostě, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem tam, protože jsem tam dělal nějaký ten pátek a vím, že prostě, no dělal jsem tam 17 let.
0: No tak je to kus života, lidi, jasně.
1: No a že prostě ty lidi, málo kdo se z nich dožil víc jak 65 let. To je právě ten problém.
0: Rozumím, jo? Rozumím.
1: A i když máme papíry, jsme tam dělali, ale prostě zametlo se to pod koberec. Prostě nevyřešilo se to právě, co tady ty lidi, co tam dělali, že prostě je tady ten, že prostě co dál. Jo? Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu schánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
0: Ano.
1: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
0: A do klasického důchodu vám tedy chybí kolik roků třeba?
1: 6 let ještě.
0: Ještě 6 let, no pánečku, to je docela dost, no.
1: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu schánět jinou práci. A navíc mám jen ten problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam prostě to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, tou legislativou a že prostě co tady s těma lidma, co dál. Člověk si svým způsobem dělá toho srandu, jo, svým způsobem srandu, protože svým způsobem se ušetří na důchody. Prostě, no, tady u těch lidí. Jo, protože já jako nevím, jako, jak to ještě líp říct. Jo,
0: protože ne, říkáte to srozumitelně. Dobře, no tak samozřejmě to je problematika, kterou můžete tady přednést. Já na to nemám odpověď, protože tu problematiku samozřejmě neznám konkrétně a neřešila jsem ji ze svého pohledu, takže nevím, jaké máte nároky nebo nemáte nároky na co a možnosti a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
1: No, jako já to řeknu asi takhle nějak. Když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
0: Jasně,
1: protože
0: jasně.
1: Ty důchody nejsou zase tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že je prostě... To je asi největší problém, jo.
0: Dobře, tak...
1: Ale tady jsme... No?
0: No, nic.
1: Tak se chtěla říct. Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
0: Rozumím. Tak to jo, zkrátka mají ten problém, že nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví. A všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
1: No, já vám děkuju a... Vy se zatím opatrujte.
0: Dobře, děkuji. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte.

0: Tak tolik, pánové, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolal také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: Paní, jako dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všecko dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmím být lenivý, no. Pohybovat se.
0: Jo.
1: Protože já ještě mám koně, takže se musíte každý den vyjet, kromě neděle, že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hůště a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že tak mu to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo.
1: Že?
0: Pak si dáte volno spíš.
1: Kolem té 11. hodiny domů. Takže už klidečku. No a tak máme jako nějaký máme krabičku, že a takové, takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste zvolí. Pořád aktivní a akční, jo. Že jo? I v důchodu svém vlastním.
1: Jo, jo. Jo, takže ale jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujeme, že ale tak ale jak říkám, pohyb. Musíte pohyb.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No a jako a zdravý jezd, no nepřejídat se, že? Takže...
0: A kontakt s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady... Tak já mám s tím koníkem procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné tak, přírodě, takže to
1: no,
0: tam máte.
1: No a přikaz se bůže a tak to... To je tak.

0: takové ten, a zdravé jako v přírodě, no tak to je. Hmm. My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
1: Jo.
0: S lidma moc, jako jsem tam nějakého duchťáka, když člověk potká.
1: Ne, lidi nerušej, to je dobře u vás.
0: Ryby nerostu, je sucho.
1: Jo,
0: že tak,
1: takže na chouby no, nechodíte.
0: No, tak já to při práci jako na to narážám, že to jako, no, to je, hafery byly, že, takže to, ten, a jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchodu, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že, takže, jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodvoráte ze dne na den.
1: Ano, ano, ano.
0: Je, no, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, tak je. Tak je to jako ten.
1: No. Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo.
0: Hodně vás zdravím, jsem se po dvou době dovolal.
1: To je dobře, no. To je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
0: Ať jim zdraví vydrží a...
1: Ano, to je nejdůležitější.
0: Ať se těší, ale hýbat se.
1: Ano, důležitá věc a důležitý vzkaz.
0: Tej techniky, paní, je strašně moc. Manželka ta jako několikrát řekne, proč si nevezme sebou telefon, ať vím, jak si na ten ale... Já nějak zastáncem nejsem tej techniky, že klídeček radši, aby nebyl na ničem závislý.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: Takže tak.
1: Takže tak. Dobře, Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
0: No, bude zatmění slunce.
1: Ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
0: Dobře, děkuji.
1: Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dali Borianda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchodča zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává, dobrý večer všem, já jsem se na důchod velmi těšila, celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok, jak krásně jsme si to s manželem naplánovali, já se v důchodu budu věnovat domácnosti, péči o dům a zahradu, manžel bude nadále pracovat jako aktivní advokát, ale celé léto si vyhradíme na cestování. No a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění. Manželovi se před 3 roky začal zhoršovat zdravotní stav a skončilo to amputací nohy. No a já jsem se stala pečovatelkou na plný úvazek. Nikdy by mne nenapadlo, čemu se budu v důchodu věnovat. Bohužel nedá se nic dělat a postupně se s touto situací začínáme vyrovnávat. Dobrou noc všem z Brna, přeje Michaela. Paní Michaelo, moc vám děkuju a přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, alespoň v rámci možností.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky, tentokrát úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franz k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách před zavedením moderních sociálních systémů a starobních důchodů, kdy byla péče o zestárlé rodiče výhradně povinností rodiny. Za mě by jsem zrušil důchod a ponechal povinnost na rodině a stejně i na aktivitě možností rodičů. Tak tolik další a poslední příspěvek k tomu našemu tématu. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Přátelé, náš čas vypršel, patří se poděkovat za vaši pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, pokud jdete spát, a krásné sny. Pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a budu se těšit zase brzy, velmi brzy příště s vámi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

vždycky místo k sezení. A ženy se mnou se jí radí. Moudrost je zvířat umění.

někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou. Čas může ponížit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut. A nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života? Pane doktore.
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ne. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Jo? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj, což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak prosím vás, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na
2: by
4: tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě, co si budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám a je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda naběh, prosím vás. 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak je...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou já krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to
3: příliš.
2: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo? Kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo. A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
2: no na jo, to, pane doktor, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když, říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brng, brng a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeňourek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Už mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý ten kluk obojímal tu holku nebo holka kluka a já jsem tam vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatej, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají, jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. To nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně. Že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. Vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tak díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbec, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době. Jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, tak já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak se hned jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopne, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano. Mně to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, hergoří mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ale, poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že
0: to říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší.
2: Ano.
0: Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do toho. Já říkám, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že, o to, že by ženská jaksi inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovné. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má pravdu.
0: Já se tážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Tážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku.
1: To
0: opravdu.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Starým třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem tam jenom...
0: To je zajímavý, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou. Když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak, jak si v přímém, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za čím?
1: Ne, za čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihovny dávno vyrostl. Manželství no opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný, ne, nějaký jiný smysl, protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není, to není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasíš. Znalost jeden druhýho.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jak je ten druhý. Je.
1: Trpělivost,
0: že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to být, už zase pozor.
0: Nesmí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho. Žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych nepřišel, no přišel bych, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Ne, tohle stačí, já
0: ale
5: jsem se ptal, čím začít,
0: svoboda,
5: s čím začít vlastně.
0: Svoboda, tolerance,
1: humor,
0: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl

0: Takže ještě musíme počkat, aby dozráli trošku.
1: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení, já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil sedmdesátiny. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
2: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
1: Ne, to ne, to ne.
2: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Teda, jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo. Tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
1: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při sedmdesátinách pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál, já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozrať aspoň, co tady můžeš.
2: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
0: víš? O sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku dostaveníčko. Tam jsme se čumák na čumák viděli a potkali poprvé.
2: Ano.
0: Ale kdy přesně, to bylo?
1: Úplně přesně to nevím, čemu se tenkrát nechtějte. Říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
2: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti jak se to řekne, pěničníky.
0: A víš, proč jim říká pěničník?
2: No to je mi záhadou, protože...
0: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
1: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhle ty a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
2: Já jsem si jen čmuchla.
1: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
2: Ještě, protože vidět Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce, tehdy mladý, ještě ne 70 letý, to skoro nevydrželo.
1: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
2: Víš, že já už ani nepotřebuju pěničník.
1: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
2: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šrouje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na Větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zustalo dodnes.
3: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.